0: Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč z této země, si vzal léky na aspoň týden dopředu.
1: Indonéský prezident Prabowo Subianto odvolal ředitele organizace zodpovědné za program bezplatných obědů. Ten nechvalně proslul několika tisíci případů otravy jídlem i obviněním z korupce. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace pod vedením španělského předsedy Carlose Klose Gomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk, které na svém zasedání schválil výkonný výbor. Doplnili tak šéfa Klose a Tomáše Bártu, nominanta za ligovou fotbalovou asociaci.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Odborníci varují před stavebním zákonem. Drink spiking bude trestným činem a prezident navštívil zlínský festival. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Novela stavebního zákona, která je ve sněmovně, znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu. Dopis poslance vyzývá, aby novelu stavebního zákona v předložené podobě zamítli. Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku ve sněmovně představili předsedové klubu ANO a motoristů Taťána Malá a Boris Šťastný. Předkladatelé očekávají ve sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem, pokračuje Boris Šťastný.
2: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku proti seznatelné vůli a bez vědomí dotyčného a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok.
1: Návrh rozšíření trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Prezident Petr Pavel navštívil zlínský filmový festival, ocenil snahu festivalu reagovat na dynamický vývoj.
3: Mě potěšilo to, že to je nejenom festival pro děti a mládež, ale také o dětech a mládeži, že je to festival, který se snaží velice dynamicky reagovat na vývoj v tomto segmentu a snaží se zachovat kvalitu ve srovnání s podobnými festivaly a zachovat i tu prestiž, kterou Zlínský filmový festival po dlouhou dobu má.
1: Prezident festivalu Čestmír Vančura poznamenal, že jde o první návštěvu prezidenta na festivalu v jeho novodobé historii. Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém se v presklubu vyjádřil k příčinám dětských problémů a vyjmenoval, jaké problémy a rizika nás budou čekat po změně agent protidrogové problematiky.
4: Jsme závislí na digitálních technologiích, sociálních sítích, rodiče je moc nerozumí, i když je třeba čas od času používají někde, děti naopak rozumí zatraceně dobře, tráví na mobilech 6, 7, 8, klidně 10 hodin denně a ten problém se jmenuje, že jim klesá odolnost. Nemají nástroje coping skills, jim říkáme, dovednosti k tomu řešit všechno, co prostě k dětství i k dospívání patří.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Během posledního rozsáhlého ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci na úterý ukrylo v kyjevském metru při nejmenším 41 tisíc lidí, včetně dětí, což je nejvíce během nočního náletu za poslední roky. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přilítnou brouci spolu.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rodičovská by měla jít nahoru a BEM kritizuje změnu agent a ministerstvo radí, jak na cestování. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém se v Press Clubu vyjádřil k příčinám dětských problémů a vyjmenoval také, jaká rizika nás budou čekat po změně agent protidrogové problematiky. Mluvil také o nové droze na Slovensku i kratomu.
2: Jak může ministerstvo zdravotnictví řídit finance, vymáhání práva, oblast zákonné represe a boj proti černému trhu a organizovanému zločinu? Jak to pro boha asi tak může koordinovat ministerstvo zdravotnictví? Prostě to není možné. Čili to, co se stane, je, že tento systém přestane fungovat. A za druhé, že dojde k neudržitelnému rozvratu ve financování adiktologických služeb.
1: Celý Press Club na našem webu frekvence1.cz. Ministerstvo zahraničí doporučuje před cestováním do zahraničí mimo jiné zkontrolovat si platnost cestovního dokladu, pořídit si jeho kopii a sjednat si pojištění. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného by lidé měli myslet také na své léky.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace. A lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč z této země, si vzal léky na aspoň týden dopředu.
1: Indonéský prezident Prabowo Subianto odvolal ředitele organizace zodpovědné za program bezplatných obědů. Ten nechvalně proslul několika tisíci případů otravy jídlem i obviněním z korupce. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace pod vedením španělského předsedy Carlose Klose Gomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk, které na svém zasedání schválil výkonný výbor. Doplnili tak šéfa Klose a Tomáše Bártu, nominanta za ligovou fotbalovou asociaci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1. We'll be right back.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Odborníci varují před stavebním zákonem. Drink spiking bude trestným činem a prezident navštívil zlínský festival. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Novela stavebního zákona, která je ve sněmovně, znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu. Dopis poslance vyzývá, aby novelu stavebního zákona v předložené podobě zamítli. Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku ve sněmovně představili předsedové klubu ANO a motoristů. Taťána Malá a Boris Šťastný. Předkladatelé očekávají ve sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem. Pokračuje Boris Šťastný.
2: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku proti seznatelné vůli a bez vědomí dotyčného a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok.
1: Návrh rozšíření trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Prezident Petr Pavel navštívil zlínský filmový festival, ocenil snahu festivalu reagovat na dynamický vývoj.
3: Mě potěšilo to, že to je nejenom festival pro děti a mládež, ale také o dětech a mládeži, že je to festival, který se snaží velice dynamicky reagovat na vývoj v tomto segmentu a snaží se zachovat kvalitu ve srovnání s podobnými festivaly a zachovat i tu prestiž, kterou Zlínský filmový festival po dlouhou dobu má.
1: Prezident festivalu Čestmír Vančura poznamenal, že jde o první návštěvu prezidenta na festivalu v jeho novodobé historii. Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém se v presklubu vyjádřil k příčinám dětských problémů a vyjmenoval, jaké problémy a rizika nás budou čekat po změně agent protidrogové problematiky.
4: Jsme závislí na digitálních technologiích, sociálních sítích, rodiče je moc nerozumí, i když je třeba čas od času používají někde, děti naopak rozumí zatraceně dobře, tráví na mobilech 6, 7, 8, klidně 10 hodin denně a ten problém se jmenuje, že jim klesá odolnost. Nemají nástroje, coping skills jim říkáme, dovednosti k tomu řešit všechno, co prostě k dětství i k dospívání patří.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Během posledního rozsáhlého ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci na úterý ukrylo v kyjevském metru při nejmenším 41 tisíc lidí, včetně dětí, což je nejvíce během nočního náletu za poslední roky. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A přejeme hezké ráno.
2: Krásné zprávo. Ráno zprávy má Lucie
5: Černá. Krásné zprávo.
2: Zprávo, ano. Hezké ráno. Sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi. Soud začne řešit obžalobu na vládní SPD. Tedy Stamenčík je poprvé v kariéře v semifinále Grand Slamu. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí ke schvalování zákona o podpoře bydlení. Část pravomocí pro pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí má připadnout úřadům práce. Teď to mají na starost obce. Jak Frekvenci 1 řekla poslankyně opozičního hnutí STAN Michaela Šebelová, kvitují zachování více než 200 kontaktních míst. Kritizuje ale přesun kompetencí.
6: Například zůstane zachováno všech 205 kontaktních míst pro bydlení na ORP. To vnímáme pozitivně. Co ale vnímáme negativně je, že tam je zásadní změna, že velká část kompetencí bude sebrána právě těm obcím a přesune se na již nespřehlcené úřady práce, kde úředníci odvádí skvělou práci, ale prostě mají se věnovat jiným činnostem a bojíme se, že ta podpora bydlení de facto nebude funkční.
2: Poslední debata poslanců vyplnila 5 hodin. Provázely ji i osobní výpady. Soud nezačne řešit obžalobu na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od počátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedli Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevylčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i těch lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu. Už před 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značné sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Oznámilo to na síti X oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Írán mezitím podle Reuters informoval, že podnikl odvetné údery za dřívější americký útok na radarové stanice na ostrově Kešm. Vzájemné útoky se odehrály navzdory příměří, které v oblasti Perského zálivu platí od dubna. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. A v boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandera Zvereva.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
2: Je a bude oblačno, je zataženo a taky hodně deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dál k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Za hlavním pásmem deště se pak během odpoledne budou místy vytvářet další přehánky. Kvůli zatažené obloze a četným srážkám dnes taky zůstane poměrně chladno. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni, přičemž v oblastech s deštěm bude chladněji.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: A na hlavních tazích je zatím klid, nejsou hlášeny žádné kolony ani nehody. A teď už máte na frekvenci 1, protože je 5 minut skoro po 6. hodině Míru s Lubkou.
4: A my vám přejeme hezké ráno, rovnou navážu na dopravu, možná je klid, ale jede se fakt blbě.
5: Jo. Je to trošičku jako výlet parníkem.
4: Tak něco, no, tak počítejte s tím, že to může místy trošku ustřelit.
5: No, buďte opatrní.
4: Můžete akvaplénovat.
5: A vy, co jste mezi chodci, tak buďte taky připraveni na to nejhorší.
4: Si dvoje hadry dneska do práce, jo?
5: Přesně, protože o víkendu, když jsem byla na kole, tak mě ohodil autobus. Předtím teda několik aut. Autobus tento jako, tento mu dal teda korunu, ale já vím, že za to asi nemohl, to je jedno. Ale každopádně není to nic příjemného a ty louže u chodníků jsou fakt velikánské.
4: Tak s tím počítejte a hezké ráno.
5: Dobré jutro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížek.

0: Ale hezké ráno v 6 hodin, 10 minut, za chvilku si dáme 1+1, teď dávka horoskopů.
1: Horoskop frekvence 1.
2: Krásné středeční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu, dnes je den jízdních kol a den běhu, svátek slaví Tamara, Kevin a Lešek, gratulujeme. Slunce v blížencích a luna v kozoru má velký vliv na vaši náladu, Lešek si žádá moudrost a objektivitu, chcete-li se dostat k uspokojivému výsledku, opatrnost se vyplatí. No a co čeká blížence, od časného rána budete velice aktivní, do všeho půjdete s jasným cílem a odhodláním, atmosféra je přející, ale může vyvolávat i výkyvy na poli lásky. Raci, společné aktivy jsou dnes velmi rozhodující, ale je třeba se zbavit sentimentálních vzpomínek, které vás brzdí a berou odvahu. Lvi, kdo má rád schon a zmatek, ten si přijde na své. Třem ještě budou doznívat nějaké obtíže ze včerejška. Ve složitých situacích zvedněte hlavu, nenechte se vytočit. Pany, vaše city a estetické cítění je ve vrcholné formě. Postavní plán věstí úspěch. Stranou nezůstane ani váš citový život. Váhy, čeká vás aktivní den v rodině i mimo ní. Události dostanou spát, olídejte si jen narůstající roztržitost. Štíři, dnes se nemusíte moc snažit, pohly z očí do očí řeknou víc než slova. Střelci, naše je skočíte po nových informacích, do všeho půjdete po hlavě. Čas si budete vyroženě užívat, horší to ale bude s vaším okolím. Kozorozi, přestože na vás bude naloženo hodně, vše zvládnete na jedničku, jen občas by bylo vhodné se na chvíli zastavit a dát průchod citům. Nedělejte se silnější, než jste. Vodnáři, vztah je třeba oživovat, ať jste spolu 2 roky nebo 20 let. Udělejte něco netradičního, co vám vlije do žil novou energii. Ryby, obdiv a pochvala partnera vám jistě náleží, ale vynutit si je nemůžete. Neklid ve vztahu zatím neřešte, rozmáhla gesta a příšna upovídanost vám škodí. Berani, uzrává ve vás plán, jak si nově uspořádat své dny. Ve většině případů umíte správně ohodnotit své šance. Právě ty se dnes přihlásí u vašich dveří. Píci, zažívat budete zvýšenou potřebu se předvést a ukázat svou originalitu. Daří by se vám v oblasti vydělávání peněz, ale také v realizaci dávných plánů. Na jedné straně se vám daří, na druhé straně se sporu nevyhnete. Milí přátelé, dnes bude hodně záležet na tom, jak se budete prezentovat. Planetární konstelace vám přihrají příležitosti, ale musíte zapojit fantazii i iniciativu a bude to mít okamžitou odezvu. Přeji vám super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: čtvrt na sedm, přejeme vám hezké ráno, pojďme si dát 1+1.
1: Jeden forek od nás, jeden forek od vás, začínáš.
0: Jeden tady mám, krásně nám mladí k tomu počasí, o kterém jsme mluvili před chvilku, že opravdu, že by psa nevyhnal, jo. Tak, Pepa sedí v hospodě, vypráví chlapům, jo, a říká, chlapi, ta moje stará se pořád dívá do okna. Když prší, když mrzne, nebo když sněží, prostě pořád. A co budeš dělat, Pepo? Nevím, asi ji pustím dovnitř. Dělala moje babička, že seděla pořád u okna a ve chvíli, cokoliv se mihlo venku, jak jsem viděl, jak se posunula ta záclona, furt byla připravená, pořád ve střehu. Tak hezké ráno.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: 736 304 44 dorazila SMS-ka od Tomáše, SMS-ka s forkem.
1: Tak pojď.
0: Babička povídá: na zlepšení trávení piju pivo. Při nechutenství bílé víno. Při nízkém tlaku červené. Když jsem marot, dám si slivovici. A kdy piješ vodu, babi? Jo, tak takovou chorobu jsem ještě neměla.
1: Chorová, jo?
0: Tomáš, nevím, odkud je.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: frekvenci 1. Měla bych být šťastná.
1: No, ale...
2: Ale.
0: Zbytek dokumentu. To pak tě zaskočilo.
2: Zaskočilo,
0: počasí dnešní, viď?
2: Je to tak. Na Moravě a ve Slezsku místy ještě polojasno, ale od západu se žene déšť, který v noci bičoval Čechy. A pršet bude i přes den. Bude oblačno, zataženo, postupně se

0: bude ale od západu trošku vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty zůstanou mezi 16 a 20.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
2: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
3: Lenka Termerová,
4: Tana Sislová,
5: Petr Kostka,
6: Jan Vlasák,
7: Oldřich Kaiser.
8: Vemte rodiče do kina od 28. května.
9: Pět švestek.
10: Teď se fotím já.
11: Řekni Epet.
12: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
11: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
12: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
13: 2 minuty po 6:30, krátké zprávy, Lucie Černá.
0: Hezké ráno, poslanci dnes začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma. To znamená, stačí jim chytrý telefon a stáhnout si zdarma webovou aplikaci na tento telefon. To říká ministryně financí Schillerová. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu. Zraněný muž požaduje od města Hradec Králové náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála 3 miliony korun, zatím bez úspěchu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pokračuje v jednáních na Tajvanu. Sejde se s ministrem pro vědu a technologie, zúčastní se setkání zástupců českých a tajvanských univerzit a akcí na počest Václava Havla. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Série pokračuje na stejném místě 2. zápasem v noci ze čtvrtku na pátek našeho času.
1: Frekvence 1.
14: Doprava.
0: A čerstvou nehodu hlásí D1.
15: Na dálnici D1 se u Brna stala dopravní nehoda na 196,5 kilometrů ve směru na Prahu. Počítejte zde před tímto místem se zdržením okolo 5 minut v koloně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
13: A hezké ráno vám přejeme, 3. června venkuleje.
0: Krásné ráno. Je to tak, nebude-li pršet, nezmokneme a bude-li pršet, zmokneme. Tak svátek má dneska Tamara. Já bych tímto chtěla pozdravit Táňu, což je kamarádka z Brna. A já jsem vlastně strašně dlouhou dobu nevěděla, že ona je Tamara. Já jsem si fakt myslela, že je Táňa, Taťána. Takže Tamaře se v některých končinách říká Táňa. Máte nějaký taky takový jména, který jsou jiný a říká se jim jinak? To by mě vlastně docela zajímalo. Já vím, že tobě říkal kolega Petr Šimek Slávku.
13: Jo, to mě chtěl naštvat.
0: Ale to je pořád normální. Miroslavovi je poměrně logické, že se říká Slávku stejně, jako když mě učitelka na základce říkala Mirko, protože jsem byla Lubomíra. Aha. Ale Tamara a Táňa, to jsou dvě různá jména. Takže máte někoho, kdo se jmenuje nějak a říkáte mu jiným jménem, dejte klidně vědět na 736 300 444.
13: Zrovna koukám, že Tamara pozaduje Aramat. To zní skoro líp.
0: Aramat.
13: Aramat.
0: Ale to je takový chlapecký jméno potom.
13: No právě, že jako bys mohla mít dvojčata, jedno by bylo Tamara.
0: Tamara a druhý Aramat.
13: Aramat.
1: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Kanaďanka vyrábí šperky ze spermatu a mateřského mléka. Vydělává 100 tisíce měsíčně. Co vy na to?
2: Píšou, ale no tak taky není úplně ready, ale má takový pocit, že by to mohlo být pro lidi přitažlivý a pokud je pravda, co píšou, že vydělává, tak jde o to, jestli jsou to 100 tisíce pesos nebo jaký měny, že jo?
1: Na naše to je 208 tisíc měsíčně.
2: Jo, no tak to je dobrý, tak z toho je vidět, že o to lidi zajímají, že je to ta určitá úchylka na tom přitahuje.
1: Jo.
2: Jako jo. Není to taky svět mýho zájmu teda. Si to chtěl pořídit.
1: Nechcete šperky, ne. Dobře.
2: Opravdu ne. A ono se šperkama vůbec opatrně a s takovýhlema už vůbec ne.
1: No, zase trošku bojím, že ta antik hodnota tam nebude. Jako.
2: Nebude,
1: i když
2: no.
1: Tam bude DNA hodnota. To se na druhou stranu.
2: To je, třeba je to celý smyšlenka. Ale...
1: Kdo ví, z čeho to ta paní dělá? A pak vykládá.
2: No, vykládá. A směje se doma jak bambulové. To objednávají a pak se vytahují, z čeho mají šperky.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: středeční ráno na Frekvenci 1. Ještě se k tomu vrátíme, ale dneska je světový den jízdního kola. A já jsem si právě říkala, Míro, koho jiného bych měla pověřit a prověřit dřív než tebe. Takže pojďme si říct, kdo je chytrej jak rádio.
1: Tak, no to jsem zvědav, jestli pohořím na téma cyklistika.
0: To by mě taky zajímalo.
1: No.
0: Zásadní otázka.
1: Aha.
0: Co bylo dřív? Pneumatiky plněné vzduchem?
1: Ano.
0: Nebo přehazovačka?
1: No, ty vado.
0: No.
1: Řekl bych možná klidně přehazovačka, protože pneumatiky byly strašně dlouho jako celý pryžový. Že to byl prostě návlek jenom, který se nefoukal. Takže bych řekl, že klidně jako něco ve stylu přehazovačky, to znamená nějaký převod.
0: Jasně, jako říkáme, jako něco ve stylu přehazovačky.
1: No, prostě
0: říkáme
1: převod.
0: Jasně, já ti klidně řeknu, že to je systém zručně ovládaného ramenka, které přenášelo řetěz mezi dvěma nebo více pastorky umístěnými na zadním kole.
1: Takže bych to neřekl.
0: Tohle byla přehazovačka, o které se bavíme. No. Dobře, takže myslíš si, že přehazovačka byla starší než pneumatiky plněné vzduchem?
1: No, protože si vybavuju, že tyhle ty tvrdí gumy jsme měli ještě na nějakým samohybu na půdě. Jako.
0: Je to pravda, jako, že taky jsem měla, možná si pamatuju, dětský kolo s pěnovou jako pneumatikou. Jo?
1: Tak, proto se tomu říkalo guma.
0: Guma.
1: Tak za chvilku.
0: Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: srdeční, chytrý jak rádio na frekvenci 1. Dneska je světový den jízdního kola, to si ještě probereme, ale v rámci toho přišlo Lukka s otázkou, jestli bylo dřív vejce nebo slepice.
1: Přesně.
0: To znamená, jestli...
1: Přehazovačka a nebo pneumatiky plněný vzduchem, no.
0: Nafukovací pneumatiky, no. Odhadoval jsem to podle toho, že vím, že ty samohyby dřív měly právě ty pryžový gumy, jen tak jako který se na to navlíkly. Takže bych si skoro řekl, že ty lidi trápilo spíš to, že to neušlapou nejdřív, než to, že to drncá.
1: Je to, je to fakt jako kousek od sebe, proto jsem si říkala, že to je možná docela dobrý prostor pro otázku.
0: No, chyták, jo.
1: Ty pneumatiky byly dřív, ale ne o moc. Mm-hmm. Ne o moc. Je to, je to konec 19. století a ta přehazovačka je začátek 20.
0: Takže nejdřív byly pneumatiky,
1: jo,
0: ne?
1: 1888 a přehazovačka 1905. Pneumatiky plněné vzduchem, pozor, vymyslel jistý pan Dunlop.
0: Ne, to je náhoda. A přehazovačku vymyslel jistý pan Shimano.
1: Ne, ale bylo by to hezký, ale byl to člověk, který mu se říkalo Velocio.
0: Velocio,
1: byl to Paul Vivy, ale v podstatě je to fakt kousíček od sebe a jsou to podle mě dvě základní, jak to říct... No, prostě pro moderní cyklistiku tohle byly dvě zásadní věci, no.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: pokračujeme v dětském týdnu. Dnes je 3. června, odstartovali jsme to na Den dětí. Dneska další VIP dětská hvězda. Můžete zatím přemýšlet, kdo by to tak mohl být.
1: Takže nemám ani naznačovat, jo?
0: Víš co, pojďme ani nenaznačovat. Zkuste si tipnout obor, za chvilku ho prozradíme.
1: Nenaznačujeme, krásné ráno.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté, ale sklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Karel Poborský desát! Krásně to zkusil, 1-0!
15: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
16: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
17: Hezké ráno, sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi. Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení. Tenista Menčík je poprvé v kariéře v semifinále Grand Slamu. Poslanci dnes mají na mimořádné schůzi schvalovat zákon o podpoře bydlení. Nově mají podle zákona řešit pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí úřady práce. Teď to mají na starost obce. Část opozice se ale obává přetížení úřadů a destrukce podpory bydlení. To ale poslankyně vládního SPD Lucie Šafránková pro Frekvenci 1 odmítla.
18: Dlouhodobě podporujeme pracovníky úřadu práce. Záleží nám na tom, aby z úřadu práce neodcházeli, aby tam byli, aby ta práce bavila a těšila. Takže určitě i z naší strany vládní koalice je tam snaha podpořit úředníky z úřadu práce i s tím vlastně v té souvislosti, že tam už dneska vyřizují takzvanou superdávku a další sociální dávky. Takže to znamená, že tam opravdu ty údaje v tuto chvíli mají.
17: Po mimořádné schůzi by dnes odpoledne měla sněmovna v prvním čtení diskutovat o znovu zavedení EET. Soud nezačne řešit obžalobu na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od počátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedli Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i tím, za jakých okolností vznikaly posudky, které označovaly Janouška za pacienta v terminálním stádiu a které vedly k propuštění, k přerušení jeho trestu za nehodu, kterou v roce 2012 způsobil úmyslně a v opilosti. Server totiž zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických a lyžařských závodů. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí obklopující Petrohrad, kde dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum a promluví na něm i ruský vůdce Vladimir Putin, sestřelila 50 dronů. Na síti Telegram to v noci napsal leningradský gubernátor Drožděnko. Podle něj vojenské operace pokračují v místě a obyvatele upozornil na to, že úřady mohou kvůli poplachu před drony snížit rychlost mobilního internetu. Český mužský tenis má po 9 letech opět zástupce v semifinále Grand Slamu. Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal Brazilce Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6 a v pátek zabojuje o postup do finále s nasazenou dvojkou Němcem Zverevem. Mezi nejlepší čtveřici prolétla i Kateřina Siniaková, a to v deblu.
16: Frekvence 1.
7: Počasí.
17: Je a bude oblačno i zataženo a taky deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dále k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Za hlavním pásmem deště se pak během odpoledne budou místy vytvářet další přehánky. Kvůli zatažené obloze a četným srážkám dnes taky zůstane poměrně chladno. Teploty jen mezi 16 a 20 stupni, přičemž v oblastech s deštěm bude chladněji.
7: Frekvence 1.
16: Doprava.
17: A ještě míříme na silnice.
10: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 u Holubic ve směru na Brno. Konkrétně budete popojíždět v koloně mezi 211. až 207. kilometrem. Další zdržení čeká na řidiče na konci dálnic při příjezdu do Prahy. Dálnice D5 hlásí asi 10 minut v koloně, dálnice D8 okolo 15 minut a dálnice D10 a D11 okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
17: A i po 7. hodině na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: A přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Měli jsme tady zajímavou diskuzi nad jménem Tamara.
1: Lubka má ve své
0: okolí Táňu, tak jsme se ptali, jestli máte někoho, kdo se jmenuje nějak, ale říká se mu vlastně úplně jinak.
1: Ahoj Lubko a Míro, můj muž se jmenuje Ferdinand a moje kamarádka mu neustále říká Františku. No, není moc rád. Pěkný den, Jana. Dál čtu, mě mamka, když jsem byla malá, říkala Heduš, nesnášela jsem to. No. Naštěstí to časem opadlo a už jsem pro všechny zase Verča.
0: Aha, mě píše Káťa, jo. Míro, Lubko, máma měla v práci Hildegardu.
1: Ano.
0: Hildegarda a nechala si říkat Dáša.
1: Garda, Dáša.
0: A myslela, že odpadnu, když jsem to zjistila.
1: Hele, počkej, ale tohle u nás je taky.
0: No.
1: Dobré ráno, můj strejda říká své ženě Aně Hanko.
0: No.
1: A zase v další rodině v našem okolí říkali své dceři Martině Maruško. Moje maminka je Štefánia, v Česku je od 5 let, tady se představuje jako Šárka. I když česky je to spíš Štěpánka.
0: To je zajímavý,
1: Monika z Karviné.
0: No, ale no. Že říkáš jako manželce jiným jménem, to podle mě jednou se přeřekneš a pak už to musíš nechat.
1: Ale počkej, u nás no. Na vsi se taky jedný Aničce říká Hani.
0: Fakt, jo.
1: No, to
0: takže
1: vlastně
0: to je Ani až je z toho
1: asi
0: Hani.
1: Ani Hani, no, přesně tak.
0: Tak hezké ráno.
16: A Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Přátelé, je tu speciální týden, který jsme odstartovali dětským dnem hnedka v pondělí. Máme tu hvězdy z řad dětí a dnes je tu s námi hvězdný kuchař David Wagenknecht. Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, přeju všem posluchačům hezký den. Ahoj.
2: Ahoj, krásný ráno. David vaří na sociálních sítích. Jeho videa jsou velmi úspěšná. Davide, kolik ti je?
1: 14 let mě.
2: Kolik ti bylo, když jsi uvařil první jídlo na Instagram?
1: Myslím, že nějakých 13, 12. A takže to teďka úplně z fleku nepamatuju.
0: Takže nedávno vlastně relativně. Jako není to, že bys od 4 let už to tam sypal?
1: To asi ne. Jako kdybych měl říct, kdy příliš, že jsem začal vařit, tak to bylo možná kolem třeba 10. roku, ale
0: od 4. Když jsi prostě viděl na sporák.
2: Přesně. Máte doma plyn nebo elektriku?
1: Elektriku.
2: Jo, tak to asi bezpečnější.
0: Indukci, jo.
2: Hezky. Jo. No. To první jídlo si pamatuješ?
1: Který jsem jako uvařil na sítě. Mm-hmm. To bylo nějaký kuřecí maso z rejží, nějaký prostě jednoduchý recept.
2: Jo. A dneska máš ve škole omluvenku? Přece jenom. Když se podíváme na hodinky, kamarádi jsou asi ve škole.
1: Mám omluvenku.
0: A co je v ní napsaný? No, rodinné důvody.
2: Rodinné důvody. Nedělal jsi náhodou letos přijímačky?
1: Nebo ještě? Letos ne, já jsem teďka v 8. Takže ty se čeká až za rok, takže to bude trošku stresík, ale sám to zvládnem.
2: A větší pro tebe nebo pro rodiče, co myslíš?
1: Doufám, že spíš pro mě.
0: Že se ptáš ty zrovna. To no se tady hroutila Lexaurin na denním pořádku. Tak kuchaře David Wagenknecht s námi dnes na Frekvenci 1.

0: Dneska vaříme, dneska je tady s náma David, kuchař. Davide, kde vznikl ten nápad, že budeš vařit na ty sociální sítě?
1: Tak u nás v rodině, ono to bylo takový, že prvně začal vařit můj brácha starší, tomu je teďka 19 a letos maturuje, tak uvidíme, jestli se mu to povede. Má maturitu za chvilku. Aha. A on začal doma vařit, protože hodně sportuje, tak chtěl vlastně jíst jakoby i zdravějiš a tak. A já jsem to od něj tak postupně pochytal, až jsem se v tom našel mnohem víc než třeba v tom sportu a tak.
0: Ale děláš sport taky?
1: Dělám, ale neplánu v tom jít někam úplně na vrchol.
0: A v tom kuchaření?
1: No uvidíme, jako baví mě to, no, tak to zůstanu, mě to bude vědět.
2: Sport vydělá víc asi trošku, ale zase
0: no,
2: to
0: větší. Je to otázka v současné době.
2: Ale je pravda, že když jsme tady zmiňovali před naší kolegyní, že máš přijít ty a ona říká, to je takový ten, jak vypadá jak fotbalista.
0: přesně věděla, že jo. Tvoje nejúspěšnější video na sociálních sítích, který to je?
1: Čína. To je třeba rok starý recept, no půl roku, teď si to nevybavuju. Mm-hmm. A mělo to jako super ohlasy, má to na Instagramu a skrz všechny sítě nějaký 3 miliony zhlédnutí.
0: To jo.
1: Jakože hodně. A i mi lidi psali, že to zkoušeli, že jim to chutnalo, že to zkusili znova. Slyšela jsem to i od mýho okolí, tak si myslím, že ten recept byl popravu i nejúspěšnější.
0: Počkej, a čím, jako Čína, to jako... Člověk si řekne Čínu, to zvládne každý, že jo? Čím je ten tvůj recept tak úspěšný?
1: Já jsem totiž si dělala jako nějakou rešerši na tom a zkusil jsem udělat jakože Čínu jako z čínský restaurace, ale zdravější, aby taky jako chutnala. Mm-hmm. A co jsem koukal jako různě na sociální sítě, tak jsem moc nenašel někde recept, kde by to fakt bylo jakože zdravější, fakt dobře vypadající a i aby to chutnalo. Tak jsem to zkusil nějak dát dohromady. Dělal jsem si to takhle častěji, tak jsem si řekl, proč to nenatočit? Je to sice jednodušší recept, ale tak může to někoho zajímat a třeba si to udělat i doma. A tak to vzniklo.
2: A je to mňam.
0: A jsou to 3 miliony.
2: Prosím tě, sociální sítě si děláš sám?
1: Jo.
2: Komplet, všechno střih, všechno si děláš. Mm-hmm. No, to je ta mladá generace.
0: Mm-hmm. Míra to typoval na profíka nějakého.
2: Říkám, tomu určitě někdo dělá, to vidím. To, my bychom to nezvládli v naší generaci. Lupka, ne, to dělá sám. To si píš.
1: Já jsem právě stříhal i tak, i předtím, než jsem začal vařit, takže to mi docela pomohlo v té tvorbě. Jsem pak věděl, co a jak.
0: Máš... na to nějaký speciální program, anebo to opravdu tak jako dokážeš, víš, jako jestli ti ten program nějak pomáhá, nebo jestli to je opravdu fakt všechno tvoje práce?
1: Jakoby je na to program, který trošku pomáhá, ale je to prostě normální editovací software, kde se to poskládá za sebe, přidá se tam nějaký zvuk.
0: Jo, normální editovací software, tak.
2: Tak si dáš školení
0: dám
2: tady,
0: školení,
2: jo? Davide, přátel, tu speciální dětský týden na Frekvenci 1 a s námi dětský kuchař David Wagenknecht.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Škodon jsme prolomili včera.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Takže o těch 40 tisíc hrajeme dneska ráno, vlastně právě teď na čísle 257-409-999.
0: Tak hrajeme o ně poprvé dneska a už se to nebude opakovat.
3: Ne, pak maximálně bude o 500 víc.
0: Takže prosím vás, 257-403-9. Koho tam máme tady? Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Eva z Ostravy Zábřehu.
0: Evi, moc vás zdravíme, tak připravená?
4: Jo, jsem, já jsem úplně naděšená, že jsem se dovolala, to je krásné.
3: No.
4: Jo,
3: to
4: asi po dvou letech.
3: Ne.
0: No tak to je dobrý, tak pojďme to zkoušet, tady je věta od Dáši.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak Evi.
4: Data.
3: Data.
0: 40 tisíc ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Bohužel, mrzí mě to. Po dvou letech
3: data to nejsou.
0: Bychom vám to přáli.
3: Aspoň jste se dovolala, no. Aspoň jste
4: no jasně, to už je výhra. Přeji vám krásný den a budu zkoušet dál.
0: Naslyšenou. Hezké ráno, pětistovka, tedy...
3: 40 500, Eva to klidně může zkusit příští hodinu, stejně jako vy všichni ostatní.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: středeční ráno na Frekvenci 1. Tak dneska na Moravě a ve Slezsku místy po ránu ještě polojasno, od západu se ale žene déšť a pršet bude v podstatě celý den. Buď jsou to přeháňky nebo déšť intenzivnější, ten hrozí hlavně na Moravě a ve Slezsku. Později se to od západu začne protrhávat. Teploty zůstanou dnes pouze mezi 16 a 20 stupni.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho

0: moderátora.
1: Karel Poborský desát. Krásně to skutil 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
3: A jsou tu krátké zprávy a Lucie Černá.
4: Hezké ráno, poslanci dnes začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům podle ní stát nabídne aplikaci zdarma. Prezident Pavel pokračuje v dvoudenní cestě s Zlínským krajem. Dnes si ve Vyvzovicích prohlédne areál výrobce modulárních systémů a chropinskou strojírnu v Chropini. Odpoledne pak vystoupí spolu s hejtmanem Holešem na briefingu v Rusavě na Kroměřísku a pak vyrazí v doprovodu skautů na túru na Svatý Hostýn. Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermobanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní věci přišly, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí, všechny se ale prozatím nepodařilo vypátrat. Jediný český zástupce ve finále play-off NHL Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. V 50. minutě rozsoudil stav 4-4 a trefil hostujícímu týmu Golden Knights vedení 1-0 na zápasy. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek našeho času.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
7: S nesouvislou kolonou počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte u Ostrovačic na 178. kilometru. Pražský okruh se komplikuje od Vesce až k exitu Ořech na Vině. Silný provoz může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Příjezd do Prahy brzdí od Loděnic na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A Míra s Lubkou zde přejeme hezké ráno, je 3. června.
8: Je světový den jízdního kola.
3: Tak nám krásně k tomu vyšlo počasí.
8: No, to
3: jste to chtěli oslavit cestou na kole do práce, tak samozřejmě můžete. My jsme tady lovili samozřejmě nějaké songy legendární šlapací kolo od skupiny Faraon. No, to jsem nenašel nikde teďka v rychlosti, ale mám tu písničku od Olgy Lounové.
8: Potom samozřejmě klasika světového formátu.
3: Vlastně neexistuje asi známější písnička o kole.
8: No, o kole.
3: A pozor.
8: Existuje jedna známá písnička.
3: Ano, pozor. A našel jsem tady asi 10 nebo 12 let starou píseň ještě mé bývalé kapely, která se jmenuje Taky cyklista, zpívám ji já.
8: Ano.
3: Takhle. Počkej, jo, až to začne. Byl by nastavený ukázka.
8: Blbě

0: stát.
1: Už to ani netrefím.
2: No vidíš.
1: No tak jo, tak vás všechny zdravíme, pokud dneska míříte.
2: Nechceš začít zase to?
1: Zase co?
2: Jako hrát a zpívat s kapelou?
1: Ne, nechci.
2: Tak ne, to je dobrý.
1: Mám všechno za sebou. Už na to co? No, jen to řekni. No blbej taky, ale co ještě? No?
2: Ne, já to neřeknu.
1: Starej jsem, co? Starej. Ne, myslíš, že ne?
2: Ne.
1: Tak počkej, jak to
2: počkej, dáme to takhle. Pojďme hlasovat. Chcete, aby Míra začal?
1: Tak třeba
2: někdy. To směl docela vysoký hlas.
1: Víš, to kytarista vysoko složil.
2: Jo.
1: Žádná GPS.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
1: Rád bych si koupil cukrovku.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Britský maratonec při běhu upletl šálu odpovídající výšce žirafy. Co by na to?
2: No, jak je vidět, že není v pořádku, což odpovídá tomu, že běhá maratony. No. To má jako terapii asi. On se z toho zkouší vypotit, ale to nepůjde.
3: To je neuvěřitelný.
2: No, no tak ne, že bych ho obdivoval.
3: Já teda jo, jakože takhle dlouhou šálu a ještě při běhu, jako při maratonu, jako běh dobře, můžeš běžet 100 metrů, to se ještě dá, ale maraton.
2: No a já nevím, proč vás to tak jako vede k tomu obdivu, mě to tam nevede, no.
3: Jo.
2: Já mám pocit, že to jsou dvě bláznavství najednou.
3: No ne, tak přinejmenším musí mít fyzičku, jako...
2: A co to je mít fyzičku? No, čemu to je, když to proběhá šálu a proplete šály? Čemu mu je fyzička?
3: Pravda.
2: No, nahodě k tomu, to mám radši jaksi jiný charakteristiky lidí, než je fyzička. Fyzičku si způsobem může mít každý. Pak je řada oblastí, který každý mít nemůže.
3: Jo, to je pravda.
2: No.
3: Kdyby jsme chtěli, víte.
2: No, ale fyzička tak to je jako hit doby a všichni chlapi jsou osvalený a úplně to a proto bude móda takový ty normální, tradiční, hladký chlapy, na kterých je vidět, že tělocvik pro ně není ta alfa omega, ta modla.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno, 3:45. Venku sice leje jako z konve, ale to nás nemůže zastavit, abychom vyrazili za vámi, udělali vám lepší ráno v čele s naším kolegou Tomášem Fílou a samozřejmě brázdíme opět celou republiku.
1: Ano, Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak tu máme něco pro vás.
0: V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark se můžete fandit české reprezentace a navíc soutěžit o skvělé ceny. Co pro to udělat? Klasika, objednáte si nápoj Coca-Cola ve skle. Pod etiketou najdete pěkně kód, ten zadáte do aplikace Coke App, to znamená Coke App, kdybyste ji hledali.
1: Ano.
0: A tam můžete zjistit samozřejmě jednoduše, jestli jste vyhráli nebo ne. Ovšem, na cesty vyráží taky právě Tomáš Fíla s autem plných cen a má pro nás slepou mapu, předpokládám.
1: Má, jo? Určitě. Tak Tome, ahoj, krásné ráno. Kam to bude dneska a co vezeš?
2: A krásné dobré ráno. Tak dneska míříme do města, které jako jedno z mála měst na světě má heliocentrický orloj. Po druhé světové válce byl přestaven...
0: Olomouc!
2: Jo. Míro, to je neuvěřitelný, je tady polovina týdne a ty máš...
0: Neuvěřitelný. Už včera jsem měl našlápnuto k Šumperku, ale...
1: ale...
0: Takže včera jsi byl v Šumperku a dneska jsi v Olomouci, to jsi tam mohl přespat.
1: Ty si vybíráš teda jako destinace.
0: No tak jo.
2: Jo, no tak je potřeba jezdit po celé naší zemi, je to krásný. Takže hele, dneska do Olomouce, Dolní náměstí, 10:00, já frekvenční velký žlutý offroad. No a k tomu samozřejmě letní set, sluneční drýle, luktusní, krásný, tyjo, lesklý, bambusový, opravdu jako moc hezký, velká osůžka, k tomu samozřejmě voucher do restaurací Foodmark v hodnotě 500 korun, velká plážová osůžka, k tomu plážová taška, samozřejmě plato nápojů Coca-Cola.
0: No tak jo, Tome, my se samozřejmě uslyšíme dneska ještě, tobě přejeme šťastnou cestu, připomínáme 10:00, Dolní náměstí v Olomouci, je to tak?
2: Je to tak a já se budu těšit a předpoledne uslyšíte, jak tam vypadalo.
1: Měj se krásně a já doplním, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
6: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Přejeme vám dobré ráno.
8: Krásné ráno. Zprávy má Lucie Černá.
9: Dobré ráno. Sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi. Soud začne řešit obžalobu na vládní SPD. Dlouhé kolony hlásí Pražský okruh i D5. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí ke schvalování zákona o podpoře bydlení. Část pravomocí pro pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí má připadnout úřadům práce. Teď to mají na starost obce. Jak Frekvenci 1 řekla poslankyně opozičního hnutí STANA Michaela Šebelová, kvitují zachování více než 200 kontaktních míst. Kritizuje ale přesun kompetencí.
10: Například zůstane zachováno všech 205 kontaktních míst pro bydlení na ORP. To vnímáme pozitivně. Co ale vnímáme negativně je, že tam je zásadní změna, že velká část těch kompetencí bude sebrána právě těm obcím a přesune se na již nespřehlcené úřady práce, kde úředníci odvádí skvělou práci, ale prostě mají se věnovat jiným činnostem a bojíme se, že ta podpora bydlení de facto nebude funkční.
9: Soud nezačne řešit obžalobu na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání ale je přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od začátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Předseda senátu Miloš Vystrčil pokračuje v jednání na Tajvanu. Sejde se dnes s ministrem pro vědu a technologie, zúčastní se setkání zástupců českých a tajvanských univerzit a akcí na počest Václava Havla. Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Česká inspekce životního prostředí vyšetřuje neodborný zásah v koruně 200letého stromu na Královéhradecku. Ten udělal z chlouby obce odstrašující příklad.
11: Lípa roste na náměstí v Trávníku, obce patřící pod obec Osice. Ještě nedávno měl strom monumentální korunu, jenže pak nastoupili dělníci s motorovými pilami a výsledek jejich práce je podle mnohých doslova k pláči. Inspektoři teď případ šetří pro možný přestupek a firmě, která prořez prováděla, hrozí až milionová pokuta. Lípa má totiž status památného stromu a vztahují se na ní přísnější pravidla než na jiné dřeviny. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Při dronových útocích na Petrohrad dnes utrpělo zranění několik lidí a poškozeno bylo několik objektů. Píše to agentura TAS s odvoláním na ruské úřady. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém má promluvit i ruský prezident Vladimir Putin. Gubernátor Leningradské oblasti obklopující Petrohrad dnes brzy ráno informoval o 60 sestřelených dronů. České volejbalistky dnes zápasem proti domácí Číně vstoupí do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaji v Číně se Češky do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
6: Frekvence 1.
9: Počasí. Je a bude oblačno i zataženo a taky deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dál k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Během odpoledne ale budou od západu srážky postupně ustávat a místy se může přechodně protrhat i oblačnost. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni.
12: Frekvence 1.
6: Doprava.
9: A dlouhé kolony hlásí Pražský okruh i D5.
13: Pražský okruh se komplikuje od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunele. Kolona na Pražském okruhu je také směrem na Modlatice mezi 25. a 18. kilometrem. Počítejte s půl hodinou navíc. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A je konec. No. Je po zprávách.
7: Prosím tě.
9: Pokračuj na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
7: Počkej, nikam nechoď. Představte si, přátelé, co na mě včera vyskočilo na Instagramu. Reklama na to, že si můžeme koupit byt v bývalé budově našeho rádia.
9: Nekecem.
7: A já jsem normálně čekal, že se to stane, že tu budovu, ve které jsme strávili 20 let, prostě předělají na byt a říkal jsem si, tam bych si ten byt koupil, že bych bydlel třeba ve studiu Frekvence 1. Tak jsem si to prolistoval, tam vidíš třeba kuchyňskou linku ve studiu Evropy 2, to by bylo pro tebe přesně a tak. Nekoupím si ho.
9: Proč?
7: 10 milionů nejlevnější, garzonka.
9: 10 milionů nejlevnější
7: 10
9: garzonka?
7: Milionů za garzonku.
9: A ještě tam nemůžeš větrat, protože tam je ruch z legerky.
8: Strašnej.
7: A na druhé straně sanitky. No a jsi bydlela třeba tam, jak jsme měli kávovar, víš, tam by byla ta garzonka, jak si to jako představu. Chtěl bych se tam podívat.
8: Musí být načichnutý kafem, to budem na, tak půjdem na prohlídku.
7: Ale v té budově to není načichnutý jenom kafem.
12: Míra Michálek
6: a Lubka Poníž.

0: David Wagenknecht je dneska s námi na Frekvenci 1, dětský kuchař, tvůj oblíbený kuchař. Máš nějaký vzor?
1: Upřímně, já jsem to už říkal někde, že jsem nezačal vařit s tím, že bych měl přímo idola. To
0: Bráchu.
1: Asi ne. Bráchon, tak ten mě inspiroval furt inspiruje a možná třeba těhotný kuchař, toho mám rád, ten má dobrý recepty a i videa, ale kdybych měl fakt jednoho nevýjmenuju přesně, že bych podle něho dělal a vždycky bych mu lajkoval každý video a sledoval všechno, to asi ne.
2: Tak podle těhotnýho můžeš dělat komentáře třeba, slovník převzít a tak, to by v tom věku určitě mělo velký úspěch. Pustíš se občas do něčeho složitějšího?
1: Jo. Třeba jsem dělal trhaný maso a takovýhle jakože recepty, které jsou na díl, protože já to neberu moc jako složitější, protože ono upřímně to je možná i lehčí, protože to dáte, víte co, dáte to do plechu, tam teda do pekáče, pardon, zalejete to nějakou šťávou, přidáte nějaký koření, dáte to do trouby a tam už to žije svým životem. Aha. Ale třeba na těch sociálních sítích to podle mě nefunguje tolik, že lidi si úplně neudělají jen tak trhaný třeba, nebo nějakou svíčkovou. To se dělá třeba jednou za čas, takže to do toho obsahu zakomponovávám jednou za čas. Spíš dělám ty jednodušší recepty, které si fakt může udělat každý.
0: Hele, jak je to třeba s nákupama? Řekneš rodičům, že budeš vařit a dáš seznám mamince, co je potřeba koupit.
1: Jo, to dělají rodiče většinou. Já už úplně seznámy, ale většinou se třeba dohodneme a jsem tam někdy jdu taky na nákup, ale tohle mi zabezpečují rodiče.
2: Davide, co třeba?
1: Tak děkuju.
0: Maminka je tady s náma, musíme jenom říct.
2: Co třeba kuchařské kurzy? Už jsi něco absolvoval?
1: Neabsolvoval, ale docela mě to zajímalo, protože třeba takovou pizzu nebo stejky dělat dobrý, já třeba vůbec neumím dělat stejky, jsem zjistil za poslední dobu, takže mě to určitě zajímá a rád bych se něco takového zúčastnil, ale zatím jsem do něčeho takového nešel.
2: O prázdninách třeba místo tábora?
0: No třeba za vysvědčení kurz?
2: A jo.
1: Na tábor zrovna jdu, takže uvidím, na 14 není takový ten klasický zálesácký.
0: Fakt jako normálně Ačka stany.
1: Bez mobilu.
2: Jo, takže musíš naplánovat příspěvky.
1: Já nevím, buď se na to vykašlu a prostě se nechám free 2 týdny, nebo si něco naplánu, ale jedu na takový tábor. Podle mě je to úplně nejlepší, za mě i lepší než s telefonama, protože je takový klasický,
2: detox,
1: já se tam
2: prostě,
1: vypnu s kamarádama.
0: A vezeš si sebou ešus? Budeš vařit polívku z pytlíku?
1: My tam máme ešusy na bučení, takže budem vařit fišusu, ale nebudu ho mít zvolat.
2: Společně s námi dnes na Frekvenci 1 dětský kuchař David Wagenknecht. Frek

0: Dneska s námi na frekvenci jedna David Wagenknecht, dětský kuchař. Davide, jak to vnímají spolužáci? Teďka myslím ten úspěch.
1: Za poslední dobu úplně v pohodě. Jsou jako, já tam mám hodně kamarádů. Já jsem rád, když se můžu s každým a s kamarádi. Nemám rád, když mě nikdo nemá rád. Ty jsem to řekl blbě.
2: No, ale jo,
1: říkám, protože chci být ostatních prostě...
0: Vnímaný prostě blbě.
1: Jo, přesně. Takže ve škole mám naštěstí jako kamarády, takže tam je to úplně v pohodě. I v celkovém městě, tak mě tam nikdo, jak mě tam všichni už znají, tak nikdo není jakože wow, nebo ty seš prostě tak. Takže tam je to úplně v pohodě ve třídě a tak. V celkové škole.
2: Ve chvíli, kdy už tě všichni znají, tak přestáváš být známý. Vlastně.
0: V podstatě jo, už to nikoho úplně nejasně, jasně.
1: Ale jak jsem podle mě ve škole jakože zažitý, jak tam jsem už dlouho a znají mě, jenom se k tomu přidalo tohle, tak to je v klidu. Jak to bylo, to stejně.
2: Kam budeš pokračovat po základce? Kuchař asi nebude, víš?
1: Na střední. S maturitou, ale netuším ještě kam. Ještě už jsem si dělal nějaký jako research, jako rešerši.
2: Jasně.
1: A něco jsem si hledal, ale zatím fakt nevím. Čekám je to i za rok, tak snad to neuteče.
0: To je dobrý, že ještě pořád jako překládáš do těch slov, víš, jako i pro starší generaci. Hlídáš si to třeba i na těch sociálních sítích, abys tam nepoužíval jenom ty moderní výrazy, anebo... Nebo to je tady kvůli nám, jakože nás vidíš a říkáš, na frekvenci jedna musím jim to přeložit, aby věděli, o čem mluvím.
1: Já jsem jednou byl v jednom rádiu, kde mi to po mně chtěli, aby to přeložil, aby prostě to bylo jasný, ale na těch sociálních sítích já to většinou nedělám tak, že bych celý video mluvil prostě Gen Z jazyk, angličtina a tohle. Aha. A snažím se to mluvit normálně, aby tomu porozuměl každý, ale nějaký slovíčko se tam přidám z našeho slovníku.
0: našeho slovníku.
2: Překládá z češtiny do češtiny.
0: Jo, pro boomery. Pár let, vlastně.
2: Z Gen Z pro boomery, jo?
0: Přesně.
2: Kdo u vás doma vaří, Dave? Třeba ty víkendový obědy, pustíte k tomu někdy?
1: Jo, většinou já, ale taky záleží. Teď už se střídáme víc i třeba s rodičema, že oni někdy chtějí vařit. Ale je to různě, no. Asi třeba pade možná. Nebo se třeba nevaří nějaký den, jenom si dělám nějakou studenou večeři. Takže se to střídá, já třeba vařím 3-4 jídla týdně. Jako fakt třeba větší. Protože přes týden toho moc nejde uvařit, když mám obědy ve škole. Jasný. A k večeři někdy nechci vařit úplně živo velký jídlo, vyvařovat tam 3 hodiny.
2: Jak se jakoby kuchař, nadějný mladý, dívá na jídla v jídelně?
1: Máme dobrou jídelnu.
2: Jo, máte, jo.
1: Dřív jsme úplně neměli, ale hodně se to zlepšilo. Hodně se to zlepšilo a teďka to jako jde. Samozřejmě nějaký jídla ještě můžou se trošku zlepšit, ale většinou se tam dá najíst.
2: Tak jako aspoň máte na výběr, že jo? To my jsme vůbec jako na výběr. My jsme naopak museli všechno sníst a nešlo vrátit.
0: Zbytky se nenechávají.
2: To bylo
0: hrozný. Na jak dlouho s tím jedním videem obsadíš kuchyň? Jakože třeba už maminka by ti stepovala za zádama a říká, to prosím tě, já si chci aspoň kafe uvařit.
1: No tak to taky záleží, jakože co to je za recept. Když je to něco delšího, tak díl, jestli je to něco kratšího. Třeba ta Čína, když se vezmeme, tak to bylo třeba hoďka dvě. Většinou je to třeba o půl hoďky víc, než kdybych to vařil normálně úplně bez kamer. Protože já musím, že jo, to nakrájet zvlášť, než to dát do pánve a prostě mít to natočený, abych to pak mohl nějak dát dohromady. Ale většinou je problém ne s tím, že maminka si chce dělat kafe, ale s tím, že já po sobě prostě neuklízím. To je úplně vždycky, já dovařím a ten úklid, to už je další kapitola a to už mě nebo.
2: Hvězda.
1: Ale jak se s tím prostě popasovat, vždycky musím aspoň, nebo si to rozdělit.
2: Abychom byli konkrétní, tak kuchařka, hvězda, nadějná, mladý kuchař David Wagenknecht s námi na frekvenci.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: krásná letní písnička. Vlastně chůze v té sluneční záři.
1: A dočkáme se sluníčka. Právě dneska bychom se teda mohli spíš dát zpívání v dešti, ale... A je to... Zpívej.
0: Tak dáš to, nebo...
2: Je co?
0: Zpívání v dešti nějaký.
2: Jo.
0: Co?
2: Kapkama se
0: tohle bys chtěla, jo?
2: Propléta. No tak nic jiného mě zrovna nepadlo.
0: A co
2: nenapadlo.
0: Tohle, přátelé?
2: Zpívat jako dešť. Jo, taky může být. Může.
0: Tak, jdeme na počasí. Jo.
1: S Dášou.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Krásné ráno, pevně věřím, že máte u sebe deštník a i dlouhý rukáv. Středa totiž přinese nejvíce srážek i oblačnosti z celého týdne a také nejnižší teploty. Bude zataženo až oblačno na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Srážky začnou ustávat od západu až v odpoledních hodinách a oblačno se protrhávat až později na večer. Nejvyšší odpolední teploty se v Čechách zastaví pod 20. Na jižní Moravě potom naměříme v maximálně 21 stupňů Celsia. A mám...
0: Teď je minuta po půl deváté, krátké zprávy, Lucie Černá.
4: Jdeme na ně, hezké ráno. Sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Odpoledne pak začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Měsíční prach náleží Akademii věd České republiky.

0: republiky. V neobvyklém sporu to potvrdil nejvyšší soud. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly ale v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen na letišti provoz. Píší to agentury Reuters a AFP s odvoláním na kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtskou armádu. Český mužský tenis má po 9 letech opět zástupce v semifinále Grand Slamu. Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal Brazilce Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6 a v pátek zabojuje o postup do finále s nasazenou dvojkou Němcem Zverevem. Mezi nejlepší čtveřici prolétla i Kateřina Siniaková, a to v deblu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Nárazově se tvoří kolona na 20 minut na příjezdu do Prahy po D1 od Mirošovic až do Prahy. Pražský okruh se komplikuje směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A kolona na pražském okruhu je také směrem na Modlatice mezi 25. a 18. kilometrem. Počítejte s 15 minutami navíc. A příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 30 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A hezké ráno, rychlé ohlednutí za zprávami. Měsíční prach náleží Akademii věd České republiky. To jsem nevěděl, že o měsíční prach je takový zájem. Já mám doma půlroční prach.
0: Půlroční
3: prach. O to by byl teprve zájem.
4: Počkej, no? Až bude stoletej.
3: Stoletej, to taky nebude dlouho trvat. Tak hezké ráno.
4: Dobré jitro.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Rumunsku si lze zaplatit jízdu MHD 20 dřepy před skenovacím zařízením. Zařízení podčítá dřepy a poté vydá platnou jízdenku. Co vy na to?
2: To není špatný, ale když se tam udělá fronta dřepařů, tak to může ohromně jako způsobit zácpu.
1: Jo, teď si to představuju právě třeba tady na muzeu, jak všichni prostě dřepujou předtím.
2: No oni by všichni nedřepovali, jo, ale mohlo by být dost těch, co dřepujou.
1: Mně by se dřepovalo.
2: Protože je to taková přijatelná výzva pro lidi. Si řekne, zacvičím si a ještě pojedu zadarmo.
1: No, teď jde ještě o to, jako kolik těch stanic pojedeš. Že no, tak, jako v každý stanici třeba nedřepuješ.
2: No tak to by jako málo kdo z nich dorazil domů vůbec, ale já myslím, že to bude na ten vstup a jízdu, no a hotovo.
1: Jo, to je dobré.
2: Ale já nevím, se tím Rumuni stadiou, že to umožňují, ale nějaký záměr mají asi, aby se ozdravilo obyvatelstvo.
1: No.
2: Jo, že budou lidi zdraví, takhle. No, už si představuju ty chudáky penzisty, jak tam dřepuju, že nemají peníze chudáci a ještě musí dělat dřepy, jo. No, to je kruťárna.
1: Zlý.
2: Do toho někdo masíruje, aby udělal 19.
1: Jo.
2: Když začne kolabovat a motat se. A říkaj, dědo, už vám chybí poslední dřepa, jedete. Jo.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Je to speciální dětský týden na Frekvenci 1, který jsme odstartovali na Den dětí. Hnedka v pondělí je tu dětský kuchař David Wagenknecht. Chodíš občas do restaurací? Posuzuješ,
1: jo, jo.
0: Trénuješ, zkoušíš?
1: Miluju to. Jo.
0: A vyhledáváš co spíš? Obědy, snídaně, branče, večeře?
1: Většinou obědy. Hmm. To je takový hlavní prostě jídlo dne a hlavně Itálie.
0: Itálie tě baví,
1: jo. Jo, a stejky a tady to. To mám rád. Jak si to doma neudělám, stejk, protože já to zatím nemám know-how, ale chtěl bych se to teďka přes léto naučit, tak zatím vyhledám to.
0: Ono to není vlastně nic jednoduchého, navíc jako úspěšnou cestou k dobrému stejku je dobrý kvalitní maso a když ho pokazíš, tak to mrzí, že jo? Když za něj dáš litr, tak je to blbý.
2: Je něco, co fakt nemáš rád?
1: Tak je toho spousta. Já jsem dřív třeba neměl rád houby, teď jsem se naučil jíst, to jsem strašně rád, jo. I když teda není to něco, co bych si fakt dal, že jo.
0: Jako s radostí, ale v sníž
1: to. Ale s ním to, je to v pohodě.
0: Jaká je cesta k tomu, abys někoho naučil jíst houby?
1: Kolegyně si ráda poslechne. S věkem.
0: S věkem, že jo? No, a já si myslím, že s věkem přichází jako...
2: Jo, tak já nevím, s věkem se to hodně naučili holky.
1: Třeba já třeba nemám rád teďka olivy hodně. Ty nemám rád. Koprovku třeba mám rád. To hodně lidí nemá.
0: No jasně, kopr, koriandr je problém, že jo, obecně napříč jako.
1: To já mám rád. I tady ty asijský koriandry, přesně. A tak tohle já můžu, ale olivy...
0: Ne, nejde to zatím, jo?
1: To zatím ne. No.
2: Ani v jídle, když jsou už třeba...
1: Ani v salátech a tak, to vždycky vyndávám.
0: To je trošku komplikace s oblibou.
2: S italskou kuchyní.
1: To jo, no.
3: Frekvence 1. Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak, 40,5 tisíce korun, to je částka, o kterou si teď můžete volat na číslo 257-403-9.
2: Otázka, kdo ty peníze chce, tak uvidíme, jestli bude podobná radost, jako byla dneska ráno, když se někdo dovolal po 2 letech. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
0: Kdo tam?
4: To bude ten Eva z Prostějova.
0: Evi, moc vás zdravíme, tak pojďme rovnou k věci, tady je věta, kterou nám tu nechala Dáša Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Tak Evi, co myslíte?
4: Scénář.
0: To jsme scénář. 40,5 tisíce korun ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Není. Evi, ani scénář, není to slovo, které hledáme, nevadí. Zdravíme vás do Prostějova. Naslyšenou, hezké ráno.
2: Přihodíme 500.
0: Tak 1,40 tisíc,
2: které pro vás máme a posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.

0: Wagenknecht je dneska s námi na Frekvenci 1. Davide, tvůj největší kuchařský sen.
1: Fuha.
2: No.
1: Kuchařský sen. Já bych spíš řekl, že bych chtěl do těch sociálních sítí víc zapracovat. Jak úplně přímě nevím, jestli bych chtěl jít se zaměstnat do restaurace jo. a jako vařit. To nevím, ale chtěl bych určitě ty recepty a to celkově to vaření předávat na těch sociálních sítích dál. To je podle mě můj jako teďka cíl, aby se to dostalo co nejvíc lidem, protože hodně lidí si bude vařit, hodně i z mý generace se to nějak bude muset naučit pro svůj jako život, tak bych jim to rád předal, když jsem se to já naučil, protože je to podle mě potřebný a prospěje to.
0: No a kdo tě učil vařit?
1: No vlastně jakoby... Nikdo.
2: Internet.
1: Jakoby brácha mi trošku pomáhal. Potom samozřejmě rodiče. Si pamatuju, jsem se chtěl jednou udělat už nějaký těstoviny sám a rodiče mě k tomu ještě dopustili, že ještě ne, ještě jsem na tom malej, ale postupně jak viděli, že to nějak zvládám, tak samozřejmě se trošku báli, ale už mě tam postupně nechávali a já jsem si sám hledal videa, jak se něco dělá, zkoušel jsem nové recepty a na tom vlastně vznikly i ty sociální sítě a tak jsem se zlepšoval. No. To se podle mě nedá naučit, jakože jen tak.
2: No. No mě to vlastně připomíná trošku, předpokládám, že znáš svoji v uvozovkách konkurenci Martin Škoda, kuchař, který začínal taky relativně mladý, tak ten v podstatě jako nikdy do restaurace jít nechtěl a používá to takhle vlastně, to, co umí, že prezentuje jenom na sociálních sítích, anebo dělá sem tam nějaký pop-upy, že si vymyslí něco, jede do restaurace jenom na víkend, tam něco vaří, je hezky, má fotku, najde o něm lístku a pak zase zmizí.
0: Jasně.
2: Že podle mě lepší než stávat v 5 ráno do kuchyně, že jo?
1: No, to je fakt těžká cesta. Já cením ty kuchaře, který vaří celosvětově, protože to je fakt strašná disciplína. Musíte se stávat třeba v 5, klidně i ve 4 všechno připravovat. Pak ty stáže třeba v zahraničí, tak to je.
2: A rovna příbory týden. už nem někdo nám to říkal, že tam stříhal jenom nějak bazalku, že jo, týden.
0: Jo, to byl někdo z kuchařů, no, co celý týden stříhal jenom koření, ale to bylo nějak strašně jako pracný, protože museli být jako 3 lístečky na nějaký, 2 lístečky na nějaký jiný jídlo, že to takhle...
2: Myslím, to nebyl Roman Paulus, teď přemýšlel někdo,
0: možná.
1: No nebo metí nádobí a takovýhle věci, to musí být strašný. Takový chaos tý kuchyni.
0: Už si připálil hrnec.
1: Jo. Jednou jsem dělal guláš a v tom jakoby, receptu jsem dělal ještě podle receptu s tátou, to bylo... hodně dlouho zpátky a bylo tam, že to mám nechat vařit na nízký výkon asi 6 hodin. Tak jsme odjeli k babičce na chvilku, vrátili jsme se asi po hodině a půl a bylo úplně černý. Mamka doma nebyla, možná neví, ale no, tak jsme trošku spálili, ale tak i to k tomu podle mě patří.
0: Byl na vyhození?
1: Byl, bohužel.
2: No tak jo, Dave, moc díky, jestli jsi na nás udělal čas, ať se ti
1: daří. Já moc děkuju za pozvání. Děkuju.
0: Já mám ještě jednu otázku, jestli můžu. No. Kdyby tě chtěl někdo vidět vařit, je to možný i jinde než na sockách?
1: Určitě, teďka 14. června, budeme mít dětský den i s finalistou, vlastně s výhercem Masterchefa a budeme tam vařit, budeme tam mít různý soutěže, ochutnávky, kvízy, budeme na stage vařit proti sobě, takže určitě, kdo to poslouchá, doražte, pokud chcete, je to jakoby dětský den, takže můžete vzít i děti. Doufám, že nám vyjde počasí, to bude hlavní, to fakt doufám a bude to celkově super den, vystoupí tam i kapely a tak.
0: Takže 14. června kde?
1: V Uříně vsi na Rychetách, je to v Praze.
0: Tak jo. Díky moc, měj se krásně.
1: Na Instagramu.
0: Tak jo.
1: Taky děkuju, tak se mějte hezky. Naschledanou.
3: Frekvence 1. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Za chvíli 9. Už je tady mistr Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Si vybavuji, jsem jednou moderoval nějaký festiák velký, vystupoval tam Jarda Uhlíř.
1: Aha.
0: A byl tam ještě jeden moderátor se mnou, my jsme se tak jako střídali a on ho uváděl a řekl mu pane mistr. Místo mistře. Pane mistr.
1: Mě to nevadí. Běžně se to používá, když vystupuju.
0: Mě to nevadí. Pane mistr, pojďte nám to tak zaměřit.
2: Mistři.
1: No.
2: Mistři.
1: Nebo i mistránku mi nevadí.
0: Je to jedno, prostě je důležitý. Je ten kořen slova.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Schneedl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Schneedl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A má Lucie Černá. Hezké ráno.
9: Dobré ráno. Policie stíhá Ukrajince kvůli bombovým výhruškám na stovkách českých škol. Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Zlínského kraje. Kolony hlásí Pražský okruh i D8. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhružek stovkám českých škol v září roku 2024. Obvinila ho také z vyhrožování třema pražským obchodním domům z loňského června. Podle policejních informací zřejmě uprchl do Běloruska.
10: Jak napsal i rozhlas.cz, loni v létě společný policejní tým Česka, Slovenska a Ukrajiny zadržel v Dnipru Ukrajince podezřelého z výhružek školám v Česku, ale i na Slovensku. Podle tehdejšího vyjádření Bezpečnostní informační služby byl zadržený asi placen z Ruska a útočil v řadě evropských států. Podezřelý později uprchl do Běloruska, zmizel po výslechu, aniž ho kriminalisté obvinili. Bělorusko je podle zdrojů z bezpečnostní komunity pro muže ale zřejmě jen přestupní stanicí. Skutečným cílem totiž mělo být Rusko. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
9: Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat téměř 130 tisíc domácností pak ukázalo, že 1/5 z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Minister práce Aleš Juchelka ve sněmovně řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob do projednané novely se zvýšením rodičovské. Návrhy si chystají i poslanci z koaličních a opozičních stran. Prezident Petr Pavel pokračuje v dvoudenní cestě Zlínským krajem. Dnes si ve Vizovicích prohlédne areál výrobce modulárních systémů a chropiňskou strojírnu v Chropini. Odpoledne vystoupí spolu s hejtmanem Holišem na briefingu v Rusavě na Kroměřísku a poté vyrazí v doprovodu skautů na túru na Svatý Hostýn. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je v tuto chvíli zastaven, a to kvůli poškozenému trakčnímu vedení nákladním automobilem. Na místě právě teď zasahují hasiči správy železnic. Jičínsko se dočkalo vlastní magnetické rezonance. Její zkušební provoz se právě rozbíhá v jičínské nemocnici.
11: Až dosud pacienti z regionu museli za speciálním vyšetřením dojíždět do jiných regionů. Po Náchodské a Trutnovské nemocnici je Jičín třetí nemocnicí Královéhradeckého kraje, kde vyšetření magnetickou rezonancí spustili. Zatím se tady jede v jednosměnném provozu s kapacitou přibližně 12 pacientů denně. Minimálně 2 termíny jsou rezervovány pro akutní případy. Novinka by měla v kraji zlepšit čekací dobu, která byla doteď 8 až 10 týdnů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
9: Desítky dronů v noci zaútočily na ruskou leningradskou oblast obklopující Petrohrad. Nálet poškodil infrastrukturu a zranil několik lidí. Telegramové kanály uvádějí, že hoří petrohradský ropný terminál, největší v severozápadním Rusku. Ve městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na které má promluvit i ruský diktátor Vladimir Putin. Utkání hvězd NHL bude mít nový formát, který bude vycházet z loňského úspěšného turnaje čtyř zemí. Příští rok se v tradiční exhibici utkají týmy Spojených států amerických, Kanady, Švédska a Finska. Pátým účastníkem pak bude výběr světa složený z hokejistů z dalších zemí. Pět mužstev odehraje systém, každý s každým, turnaj pětiminutových zápasů se třemi hráči v poli. Po 10 duelech čeká dva nejlepší týmy, 10minutové finále a prémie $2 miliony pro vítěze.
8: Frekvence 1.
9: Počasí. Je a bude oblačno a zataženo a taky deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dál k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Během odpoledna a večera ale budou od západu srážky postupně ustávat a místy se může přechodně protrhat i oblačnost. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A kolony jsou na pražském okruhu i D8.
12: Pražský okruh se komplikuje od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kolona na pražském okruhu je také směrem na Modlatice mezi 25. a 18. kilometrem. Počítejte s 20 minutami navíc. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 20 minut. A půl hodiny ztratíte také na příjezdu do Prahy po D8 od Zdib přes Belskou ulici až k Průmyslové ulici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A po zprávách v 9 už máte na frekvenci 1 Miloše Pokorného.
1: Hezké ráno, přátelé, máme středu, máme 3. června a Tamary mají svátek. Tamarám všechno nejlepší, já znamenám jednu Tamaru, všechno nejlepší. No a za chviličku se podíváme na takové docela zvláštní specifické téma, které bude blízko k nám, tedy k Čechům, přestože ho zavádí v Japonsku. Ale na to se podíváme za chvíli, já vám přeju hezké ráno, dáme hudbu a pak se podíváme na to, co mě zaujalo. Hezký den.
8: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: song Zpomal, no a já tady mám informaci, která mě zaujala, přišla z Japonska, nebo konkrétně přímo z Tokia, protože tam zavádějí poplatky za vyhazování odpadků na ulici, nebo spíš pokuta než poplatek. Mě to zaujalo z toho důvodu, že kdo se vrátil z Japonska, pár mých známých a kamarádů tam byli, říkali, hele, neskutečně čistý, na některých místech nejsou ani odpadkové koše, že Japonci nevyhodí nic na zem. Prostě pokud třeba dožvíkáš žvíkačku, dá si ji do papírku a vyhodí ji doma. Maximálně se snaží jako dodržovat takový ty základní pravidla a opravdu jsou velice úzkostliví na čistotu. Nicméně jsou místa a mezi ty místa patří čtvrt Shibuya, což je takový to centrum Tokia, kde je hodně turistů, jezdí tam i hodně Japonců z jiných částí Japonska a samozřejmě tam, tu a tam, nebo možná i víc než tu a tam, prostě turisti zvyklí, že papírek se odhodí na zem, žvíkačka se odhodí na zem, krabička od cigaret a tak dále, kapesníček, tak se to přestalo místním líbit a zavádí pokuty. Ta pokuta není velká. Za odhození má od pondělí být pokuta ve výši 2000 jenů, což je přepočtu pouhých 261 korun. Nicméně, co by mě zajímalo, kdyby se podobné pokuty zavedly u nás, tak by mě zajímalo, kolik byste navrhovali, aby v České republice, a ne v Praze, ale i na jiných místech, kde ta koncentrace turistů a lidí je velká, Brno, Ostrava a tak dále, kolik by se mělo eventuálně platit za to, když někdo evidentně hodí něco na zem, místo toho, aby to dal do odpadkového koše, a jestli by to Češi akceptovali. To mě zajímá. Jestli si myslíte, že bychom akceptovali pokuty za zadělání nepořádku, jo, lidově, nebo můžu to říct asi jo, bordel. Takže zkuste mi zavolat na 257-400-999 nebo napsat na 736-300-444. Pak je tady apka Frekvence 1, kde si můžete namluvit během 30 sekund váš názor. My na to nebudeme ani náhodou sahat. A nebo je tady můj Instagram. Takže myslíte si, že by to Češi akceptovali? A kolik by za vás měla být pokuta za to, když někdo něco hodí na zem a dělá, že se o to vůbec netýká? Což já třeba úplně nesnáším. A já Japonci to řeší tímhle způsobem, byť si myslím, že co se týče čistoty, tak máme k Japoncům ještě daleko. Zkuste, volejte, pište, budu moc rád. Hezké ráno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Martina a ten píše, v Japonsku jsem byl a je tam oproti nám velký pořádek, ale ve zmíněné čtvrti v Tokiu jsem nebyl, takže nemůžu srovnávat. Máme telefon, hezké ráno. Hezké ráno.
1: Dobrý den, dovolala jsem se na frekvenci 1.
0: Dovolala, ano.
1: A já volám na soutěž.
0: Ta teď ale není. Ta teď není.
1: A bude.
0: Zase bude, ale ne v této hodině. Takže zkoušejte štěstí dál, mějte se hezky.
1: Děkuji.
0: Naschledanou, naschledanou. No vidíte, soutěž přeběhl úplně všechno. Hezké ráno.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách automobilky Hyundai.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
5: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
6: Lenka Termerová,
7: Dana Sislová,
8: Petr Kostka,
9: Jan Vlasák,
10: Oldřich Kaiser.
11: Lidi, vemte rodiče do kina.
12: Pět švestek.
13: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva, který podle nich ohrozí funkční systém. Až do 12 hodin bude pravděpodobně zastaven provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. V obci Nová Ves totiž nákladní auto ráno přejelo železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo elektrickou trolej. Hasiči správy železnic teď trakční vedení opravují. Aplikace ChatGPT překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci, uvádí to Reuters. Jediný český zástupce ve finále play-off NHL Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. V 57. minutě rozsoudil stav 4-4 a trefil hostujícímu týmu Golden Knights vedení 1-0. Na zápasy. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek našeho času.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: A ještě míříme na silnice.
14: Pražský okruh se komplikuje od Vesce až k exitu Ořech. Na vině je dopravní špička. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kolona na pražském okruhu je také směrem na Modlotice mezi 25. a 18. kilometrem. Počítejte s 20 minutami navíc. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od Loděnic až do Prahy na 15 minut. A půl hodiny ztratíte také na příjezdu do Prahy po D8 od Zdib přes Belskou ulici až k ulici Průmyslové. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina. Na chvíli.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Tak je vidět, že japonský příklad vás zaujal. Píše mi tady Irča. Dobrý den, můj tatínek byl ochranář přírody a tak jsme byli vedeni i my a ve stejném duchu jsme vychovali i naše syny. Pokud tu bych zavedla a pěkně vysokou, aby si to každý pro příště rozmyslel. Tak, další názor máme tady. Zdravím. Bavíte se hlavně o městě, ale teď jsem přijel z práce a dovezl dvě igelitky plný bordelu, ležely u stromu, dělám v lese, takže pokuty jasně. Pepa Znojmo. To je mimochodem další věc, kterou já absolutně nechápu, že někdo prostě vyhodí něco u lesa nebo v lese, přitom všichni tvrdí, jak se tam prostě chodí relaxovat a odpočívat a nevadí vyhozená igelitka s věcma, která se tam bude rozkládat asi milion let. Jako. Taky to miluju, tenhle ten okamžik. Pepo Znojmo, díky. Naprostej souhlas. Tohle je snad ještě horší než v tom městě, kde se to aspoň nějak jako uklidí, ale u tohle se to opravdu zůstává velice často. Nejen u nás, myslím si, že třeba Itálie s tím má velký problém s turistama. Tak, další vaše SMSka. Dobrý den, jezdím v Praze taxi a vidím každý den, jak z těch drahých aut vypadávají vajgly, papírky od parkování a podobně. Pokuta je málo, myslím si, že jeden den veřejně prospěšných prací bez výjimek by byl daleko produktivnější. Emil, taky dobrý nápad. Ano, vyhazování z okýnek, dokonce jsem zažil hlášku, nějakou takovou, jako ať si to někdo potom uklidí nebo něco podobného. Takový to, jako že ještě jsem frajer, že to vyhodím z okna a jako řeknu kámošovi, hele, on to někde uklidí. Super. Tak, Emile, díky. Možná, že veřejné prospěšné práce bez výjimek by byly řešení. Nevím, jak by to šlo právně udělat, ale asi by to šlo. Tak, pojďme dál. Ahoj, jako malý předskokán jsem dostal... předškolák. Jako malý předškolák jsem dostal na nuk a tu tyčku jsem hodil před sebe na chodník. Než dopadla na zem, tak jsem dostal takový pohlavek, že jsem viděl hvězdičky a od té doby vím, že odpadky patří do koše. Je jedno, jestli by za to byla pokuta třeba jen 50 korun, ale za ten pořádek by to stálo. Zdraví Carlos. Jo, jasně. Je to vlastně o tom, od vyhazování jako drobných věcí, alá žvejkačka, tyčinka od zmrzliny až po to, že tam někdo prostě opravdu vyhodí třeba celou tašku a řekne si, on to někdo uklidí. Tak, jedeme dál. Hezký den, všechno je o lidech. Myslím, že každý člověk se chová, jak mu rodiče šli příkladem a určitě jsem pro pokuty. Eva. Tak, za chvilku budeme pokračovat. Chodí toho mraky, takže je vidět, že Japonci nám jdou příkladem v dobrém slova smyslu. Hezká ráno.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Tak rozjelo se to neskutečně. Dobrý den, Miloši. Odhazování odpadku na zem bych trestal, ovšem nejvíc mi vadí zadupané žvíkačky. V Českých Budějovicích hlavně před vchody do budov nákupních center, restaurací a podobně. Nová dlažba je za pár měsíců zničená. To ani čistící stroje nezametou. Bohunka, České Budějovice. Bohunko, díky. Další názor. Tak, zdravím frekvenci 1. Jen chci říct toto. Doma a nebo na své zahradě si děláte bordel, to asi ne, tak to nedělejte venku. Zdraví Pavel Šumbe, naprostý souhlas. Na tohle jsme velmi hákliví, kdyby nám na zahradu nebo prostě za pod někdo něco hodil, ale jak je to venku, no problém. Tak, další váš názor, Miloši, ano, jak psal posluchač, zmlátit každýho nemůžeš, ale odhodí něco, tak ať si to uklidí za trest celou ulici, a tak ať za trest uklidí celou ulici nebo okolí, kde udělal bordel. Péťa z Prahy. Péťo, díky. Souhlas. Jako vlastně tady nemám co komentovat, je to prostě úplně jasný. Další váš názor. Ahoj Miloši, u mě by to začínalo na 2000 korun nebo 8 hodin veřejně prospěšných prací. Hezky sbírat odpadky na ulici. Člověk by si mohl vybrat. Opakování bych to zdvojnásoboval, kež by to šlo. Úplně to ve mně vře, když vidím lidi odrazovat odpadky i z aut. Mikuláš. Mikuláši, díky. No a poslední, protože už je tady Martička, mě tento drobný nepořádek ve městech velmi vadí a je to vizitka společnosti. Pokuty by určitě v řádech, by měly být určitě v řádech tisíců, ale byl by to vždy problém s vymahatelností a tím, kdo to bude hlídat. Policistů je málo, je to asi jako na silnici, ale nápad výborný. Láďa. Tak, ale když to přátelé umí Japonci, tak to snad bychom mohli dokázat taky, ne? Ale myslím si, že by se to pomaličku zlepšovalo. Tak držme si palce, ať ten takzvaný bordel v ulicích nemáme, ať je to Praha, jakýkoliv město, anebo jak jsme se bavili, u lesa a tak dále, prostě těch možností, kde ty lidi vyhazují věci, je, nebo těch míst, možností je víc a tím pádem by se to mělo nějakým způsobem potrestat, jinak to asi nepůjde. Děkuji za vaše všechny názory, dneska teda toho bylo spoustu a zeptám se závěrem Martičky, ty asi nevyhazuješ odpadky na zemi.
1: Ne, se dokonce učili od malička Marušku sbírat odpadky, jako jsme si vzali pytel, když jsme šli do lesa a opravdu jsme to tam vybírali a tak. Já musím říct, co mě hrozně vadí, já teda občas sbírám, když už mám jako pytlík na hovínka od psů a něco tam leží, tak to prostě vezmu taky. A co mě hrozně vadí, a vidím to jako, mám pocit, čím dál tím častěji, že lidi vyhazují nedopalky z auta. Já chápu, že to v tom autě hrozně smrdí, já to opravdu chápu.
0: Tak ale už autě,
1: jsou,
0: že?
1: Už jsou takový ty popelníky, který si máš prostě v ruce, uzavříš si to. A nebo před kancelářem. Máme v ulici kancelář a tam oni vždycky chodí telefonovat ven a tam je u stromu, tam leží třeba, nevím, třeba 500 nedopalků. Mě to hrozně vadí, že to v té firmě jako nekontroluje. Každý mě taky třeba jednou ulítl pytlík na hovínka pro pejsky. Nevšimla jsem si toho, pak za mnou někdo běžel úplně v pořádku, ale já si myslím, že musíme začít všichni u sebe. To nás jako nějaký policista, tomu se ty lidi vysmějou, musí se to učit od malička, od svých rodičů.
0: Jako pro mě vyhodit třeba z auta petlahev do lesa mi přijde jako úplně největší humus.
1: Já to nechápu, že to nejde, jako to někdo přijde vůbec.
0: Přijde. Přátelé, těším se na vás zítra. Zítra by tady se mnou měl být část vysílání Richard Krejčo. Mějte se hezky a teď už Martička na Frekvenci 1.
1: Krásný den. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
9: Zprávy s Lucí Černou. Krásné dopoledne.
10: Hezké dopoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín Velim stojí. Kolony zůstávají na D1 i Pražském okruhu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Pokud úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy o převodu příslušných odborů, jsou odbory připraveny vyhlásit stávku. Ještě 2 hodiny bude pravděpodobně zastaven provoz na železničním koridoru v úseku Kolín Velim. V obci Nová Ves totiž nákladní auto ráno přejelo železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo elektrickou trolej. Hasiči správy železnic teď trakční vedení opravují. Majetí na Olomoucku se stal pravděpodobně obětí kyberútoku. Z obecního účtu zmizelo několik milionů korun. Případ šetří policie.
11: Po několika neoprávněných transakcích zůstalo na účtu jen zhruba 10 000 korun. Policie zatím nechce sdělovat žádné podrobné informace. Podle starostky se ale obec stala cílem internetových podvodníků. Mezi místními událost vzbudila pozdvižení. Celý případ se dnes bude probírat na veřejném zasedání zastupitelů, a to včetně návrhu na odvolání starostky. Martina Svobodová, Frekvence 1.
10: Češi v práci tráví sice stále méně času ve srovnání s okolními státy, ale pořád pracují víc. Naopak nejméně práci věnují v Nizozemsku.
12: Jak napsali Novinky.cz, které se opírají o data Eurostatu, v království tulipánů se do práce chodí nejméně ze států Unie, a to asi 32 hodin týdně. Oproti tomu v Česku chodí do práce lidé na průměrných 37,5 hodiny. V porovnání s Rakušany nebo Němci je to o 3,5 hodiny týdně více. Nejdelší pracovní týden je naopak podle statistiků v Řecku, kde lidé odpracují téměř 40 hodin. Jak reagoval šéf českých odborářů Josef Středula, cílem tak je u nás zkrátit délku pracovního týdne a produkt aktivitu podle něj honit jinak než hodinami navíc. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
10: Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárci ani spermobanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní věci přišli, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí, všechny se ale prozatím nepodařilo vypátrat. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil to klub na svém webu. Je a bude oblačno i zataženo a taky dál deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dál k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Během odpoledne ale budou od západu srážky postupně ustávat a místy se může i vyjasnit. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni.
3: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: A ještě se podíváme na hlavní tahy.
13: Menší zdržení čeká řidiče na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Po pojíždět budete 10 minut od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. 10 minut naberete také na D1 před Brnem od Vyškova mezi 211. a 207. kilometrem. 10-minutová kolona je také na Pražském okruhu směrem na Modlatice od 23. po 18. kilometr. A nesouvislá kolona je také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až ke exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: A po zprávách v 10 už se můžete na Frekvenci 1 těšit na krásnou, milou, uchvatnou, nadanou Martu Jandovou.
9: Naštvanou. Krásné dopoledne vám všem, doufám, že se máte báječně, máme středu 3.6. To znamená 3. června samozřejmě, to víte. No, pršelo krásně celou noc, i teď je většina našeho území pod mraky, říkám většina, protože ne všude. A mám takovou otázku na vás dneska, jak se vám spí, když prší? Protože mně se nikdy nechce vstávat. Máme ty otevřený okna a jak to tam právě bouchá do těch různých stromů, střech, ševelí ty listy stromů. Tak já prostě jsem taková jakoby unavenější, ale probudím se taková celá, jako, co byste řekla, šťavňačejší. Napište mi, jak se vám spí, jak jako vůbec, jak vás ovlivňují tady ty přírodní jevy, protože nedávno bylo úplně a spousta lidí se stěžovala na svůj spánek. Tak pokud spíte líp v dešti a hůř třeba, když je právě ten úplněk, tak mi napište. Napište mi, jestli vás to nějak ovlivňuje. Na 736-304-44. Já se budu těšit a mezi tím vám pošlu trošku slunce do srdce s písničkou Kiss Me od Dermot Kennedy. Přeju krásný poslech.
3: Co se děje?
8: Co se děje?
3: S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Tak jak spíte po dešti, nebo vůbec jak spíte při dešti, při bouřce, při horku a tak dále? Co třeba i ten úplněk? Na to jsem se vás dneska zeptala, nebo pořád vlastně ještě ptám. Prosím vás, klidně mi na to ještě pište na tato téma na číslo 736 300 444. A už krásně píšete. Například, už to vyhledávám. Kája píše, za deště se mi spí nejlépe a takové bubnování kapek na stan. To je romantika, co mám ráda. A ten vzdoušek, no tak jako spát ve stanu, to je ještě úplně jako jiný level, jo, ve stanu, když prší, to je nádhera. A ještě píše Vlastička, ahoj Martičko, já mám ten vzácný dar dlouhého spánku, 9 hodin. To jsem pak odpočatá, chápu, a svěží. Je to jen o víkendu a dovolené, spánek v dešti je jako hluboká narkóza a neprobudí mě ani bouřka. Nejsem nemocná, Vlastičko, v žádném případě. I když ta 9 hodin spánku, někdy když spím moc dlouho, tak jsem jako přespaná, že se potom ještě víc unavená, ale myslím, že spousta lidí vám to závidí. 9 hodin spátku, tyjo, spánku. No je to zajímavý téma, protože to počasí má opravdu na spánek prokazatelný vliv, jo. Zatímco třeba u toho měsíce jsou výsledky mnohem méně jednoznačné. Takže na mě třeba měsíc absolutně nepůsobí. Klidně jak mě svítí i do obličeje, když spím, jako vůbec to se mnou nehne. Ale to počasí, jo, ty teploty určitě, jo. Takže třeba ta teplota, když jsme u ní. Tak nejlíp spíme při teplotě kolem 16 až 19 stupňů. A to jako opravdu musím dát za pravdu, aspoň teda u mě, ano, každý to máme jinak. My i v zimě spíme, pokud tady není úplně minus 20, aspoň třeba na ventilačku máme to okno. Milujeme to, když tam je prostě chlad, když se překrajeme, zachumáme tou peřinu až pod nos vlastně, někde již nad hlavu. Protože horký noci zhoršují usínání, zkracují hluboký spánek, který nás právě regeneruje, no a vedou k tomu častějšímu probuzení. To znamená, spánek není až tak kvalitní. Jo. Jsou dokonce i nějaký studie, samozřejmě, kdo by to čekal, že během veder lidé spí méně a méně kvalitně. A potom taky bouřky, to znamená změna tlaku. Někteří lidi jsou prostě citliví na změny toho atmosférického tlaku, můžou mít neklidný spánek, živější sny nebo to častější buzení před tou bouřkou třeba, jo. Ale věci se shodují, že u části populace se to skutečně děje, i když mechanismus není úplně jasný. Ten déšť, ale jo, ten déšť samozřejmě mnohým lidem pomáhá usnout, protože to je rovnoměrný zvuk toho deště, který funguje prostě podobně jako bílý šum. Ono to překryje všecko ostatní a je to taková opravdu, jak psala vlastně Vlastička, je to taková jako narkóza skoro. Já bych řekla spíš hypnóza teda. No a jinak měsíc a spánek, to si řekneme za chviličku. Jak to teda s tím měsícem je, když věci říká, že to není až tak prokazatelný. A zajímá mě váš názor, protože vy zatím píšete na ten déšť. Potřebuju vědět, jestli má ten měsíc na vás nějaký vliv, jestli spíte prostě hůř. Pište mi na 736 300 444 a já vám třeba slibuju skvělý ženský, jo. Madonna nebo Taylor Swift za chviličku u nás na Frekvenci 1.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: s Martou Jandovou.
1: Dnes tady společně probíráme různé vlivy počasí nebo vlastně měsíční aktivity na náš spánek. Samozřejmě to má většinou dopady i na náš, na naší bdělost, když nespíme, ale přece jenom ten spánek, ten jako potřebujeme, že jo? Aby jsme zase prostě natankovali, aby jsme byli, ježiš, to vám musím říct jednu historku, můj manžel mi dal dárek, takový ten chytrej prstýnek a já jsem to furt odmítala, jo, protože já jsem říkala, já spím dobře a nepotřebuji, aby mi někdo měřil nějaký spánek a tep a teplotu těla při spánku a tak. Já to pak fakt budu, jako pořád to budu sledovat. Jenomže on mě pak nalákal, fakt rok mě to trvalo a pak jsem teda svolila, on mi ho hrozně rád jako koupil, dal mi ho prostě a to bylo nějak k narozeninám a takže od té doby vlastně já ho mám. A co dělám? Samozřejmě sleduju spánek. Ale zatím jako fakt, že třeba se ráno probudím a řeknu si, to jsem se krásně vyspala. A podívám se na tu aplikaci a řekne mi to třeba, skóre 93 spánku, měla jsi to úplně super spánek. Jednou jsem spala hůř a už to jako vypadalo hůř, jo. Ale je to tak sranda, jak člověk se začne najednou takhle jako podle tady těch různých hodinek a chytrých prstínků sledovat a podle toho se třeba i nějak jako řídit, jo. Tak zatím mě to teda moc neovlivňuje, ale musím říct, že jak mi ten prstínek řekl, že jsem spala hůř, tak zrovna žádný úplněk nebyl. A já na to jako fakt nereaguju. Já jsem v tom taková ta mouchy sněste si mě. Já se prostě lehnu, spím a vím, že mám hrozně velký štěstí, protože mám kolem sebe lidi, kteří všechno, a to jsou hodně mladší, o 20 let třeba, že blbě spějí, že je všechno probudí, že mají opravdu hrozně lehký spánek. Vedle mě můžete štípat dříví a já se prostě neprobudím. A když se probudím, tak mi to je jedno, protože já se otočím na druhý bok a spím dál. Tak jaký mám reakce tady od vás? Napsala Hanka, zdravím Marti, na mě nemá vliv na spánek, jestli prší nebo svítí sluníčko, já bych spala jak medvěd pořád. Dám si kafčo a můžu spát. Hani, já tam úplně stejně. To jsme nedávno rozebírali, tady tu kafe. Tady to kafe, že to opravdu na některý lidi může působit, že jsou potom ještě jako unavenější. No, ještě píše Bobule, zdravím, za deště v létě se přímo nádherně spí, to samé za bouřky, pokud to není samý blesk a hrom. Spíš přes den mě před bouřkou bolí hlava. Ale káva léčí. No, zase jsme u té kávy. Ta káva, já třeba, když mě bolí hlava a dám si kafe, tak mě ta hlava bolí ještě víc. No, pojďme si něco říct k tomu měsíci, jo, protože několik studií fakt zjistilo, že kolem úplňku lidi usínají o něco díl, že spí třeba až o 20 minut míň, že mají míň toho hlubokého spánku. Jiný studie ale žádný podobný efekt nepotvrdili. Dneska se prostě většina odborníků shoduje na tom, že pokud vliv úplňku existuje, tak je poměrně malý, jo. Ale máme mezi námi skupiny lidí, kteří jsou hrozně, hrozně citliví a ty to samozřejmě cejtějí a potom prostě jako hlásej horší spánek. Někdy ale si myslím, že to je třeba jenom proto, že vědějí, že ten úplněk prostě je, jo. Takový ten očekávací efekt. No, děkuji vám za zprávy, za chvilku budeme přát k narozeninám, telefonních čísel mám spoustu, tak to už možná žádně nepočítejte, neposílejte, ale gratulace určitě. Zmínit můžu každého, o koho mi napíšete. Taky samozřejmě Tamarám k svátku přeju. No takže za chviličku narozeniny, mezi tím aktuální informace o dopravě a samozřejmě to nejlepší z muziky. Těším se na vás.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90.

0: Byla. To dobré začíná u nás.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Menší zdržení čeká řidiče na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete 10 minut od Kyvalky až ke sjezdu na Břeclav. 10 minut naberete také na D1 před Brnem od Vyškova mezi 211. a 207. kilometrem. 10-minutová kolona je také na Pražském okruhu směrem na Modlatice od 23. po 18. kilometr. A nesouvislá kolona je také na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství Silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: už tady máme narozeniny a já volám v čísle, protože přišlo dneska docela hodně, opravdu podle toho, jak přišli. Prostě ten, kdo první píše, ten první mele. Tak uvidíme, kdo bude mít štěstí. Jestli mi to hned zvedne Ivanka. Ty jsi napsali už předevčírem, no. Všechno jsem si tady schovala.
1: Je tady Koblihová.
0: Dobrý, je to Ivanka?
1: Ano.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová a dostala jsem, takhle, volám z rádia Frekvence 1. Dostala jsem na vás číslo od sestry Olinky a od vaší maminky, protože mi napsali, že dneska slavíte narozeniny. A chtějí, abych vám popřála, tak já samozřejmě moc přeju všechno nejlepší k narozeninám a taky tady mám pro vás právě od maminky a od Olinky vzkaz. Můžu? Jste připravená?
1: Mm-hmm.
0: Tak ano. Jo. Takže oni tady píšou. Přejí, aby se jí všechno splnilo. Aby našla v životě správný směr a spoléhala jen na sebe. Protože je skvělá holka a já jí to nestačím říkat dost často. Což by máme měli. Vzkazuju jí, že může přijít kdykoliv pro obětí. No, jsem tu a vždycky budu. To je hezký. Vše nejpřeje maminka Olinka. No a prý mám vám tak, co na to říkáte?
1: No, hezký, děkuju.
0: To je tak hezký, když píšou takhle maminky, že můžete přijít o oběť. Já bych přišla hned, já se hlásím. No a prý máte ráda tady tu kapelu.
1: Ano.
0: Jo, ich will. Tak já chci taky. Chci vám taky poblahopřát za celý rádio Frekvence 1. Mějte se moc krásně, Ivanko. Dneska slavíte 17, že jo?
1: Ano.
0: To je nádhera. To vám všichni trošku závidíme. Mějte se krásně, máte celý život před sebou, tak si ho hlavně užívejte. A jak já říkám mojí dceři, buďte jako milá a vstřícná, tolerantní, ale samozřejmě i trošku myslete na sebe. Jo?
1: Dobře, děkuji.
0: Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. Ano, ano, a jdeme dál. Jedeme dál pro Marka. Mám básničku. Nevím, jestli tam Rammsteini úplně hoděj. Zkusím rychle nahodit takovýto básnický, takovou tu hudbu. Jak to bylo? Poezie. Chvilka pro poezii. Chvilka pro poezii, to je prostě. Je to prostě pro Marka. Marečku, neumím si vůbec představit, že bych v životě uměla chodit bez tvých rad a povzbuzení. Někdy i bez vyžádání, to by pak ale nebylo žádné vzrušení. Jsi můj celý život, však to jistě víš. Nejen proto, že tak skvěle všechno umíš, ale hlavně proto, že jsi skvělý táta a manžel. Co na to říct? Miluji tě, jsi můj anděl. K narozeninám přijí manželka Bára a děti Elenka a Adámek. To je romantika, to je krása. No, okolo tady ještě mám. Vokňáci píšou, že jsou pravidelní posluchači Frekvence 1 a mají přání k dnešním 50 nám skvělé majitelce a šéfové Andreji Zellingerové. Za celý tým v okna ve Skašticích v Kroměříži hodně zdraví, štěstí a osobní pohody i v časech, kdy nejde vše podle představ. Je důležité vyzobávat ze života jen to pozitivní. Takže milá Andrejko Zellingerová, všechno nejlepší nejenom za Vokňáky. Zdravíme ke Kroměříži. Mějte se krásně. Tak tady mám další přání k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky kolegyni Martě. I láska si ji tady přeje. Martě Klobásy z Dolního Lánova, píše táta z Patra. No a ještě poslední, Tereze Novákové, 40 nám, manželce, milující mamince svých dvou dcer. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na tebe někdo usměje. K životnímu jubilou ti přejeme zdraví, štěstí, lásko i pohoda. Přejí Pavel, Verunka a Barunka. Tak to jsou přání od vás. Dneska slaví narozeniny Suzy Quatro.

herec všech vlastně stříbrných pláten tady u nás v České republice, možná i na Slovensku, jelikož hraje skoro každé romantické komedie. Jirka Langmajer má dneska 60. Neuvěřitelný. Vypadá furt na 40, že jo?

0: památce. No a všichni vy ostatní a svátek slaví Tamary. Mějte krásný den, ať se na vás usmívá štěstí.
1: No prosím, tady jste. Neřekli jsme si, že když dostanete krátkou dovolenou do 6, že budete včas na nástupu.
2: Víte, já budu soudruhu, kapitáne.
1: To jsem zvědav, jak je za minutu 7.

0: Vina, protože je takový hravý.
1: Jsem hravý. Ahoj. A jedeme. A pěkně z kopce holky. Máme svoji kapelu, jsme tři. Je to Marta, je to Lucinka a jsem to já. A všichni. A.

0: Rádi, vy jste teda každý parádnice, ráno. Každý ráno. A Marta má nový vlasy.
1: Asi
0: půjde do armády z pásy.
1: Taky.
0: Tak.
1: Čekera. Tak jsme vás tady přivítali. Já se chci zeptat Robina i Lucky, jak to máte vy, když prší, spíte líp?
0: Spím líp a včera jsem třeba prospal teda celý den. Mám nějaký syndrom teď. Volal jsem dokonce mamince domů, že mám nějaký spánkový syndrom. Nevím, co to je.
1: Spánkový deficitos?
0: Deficitos, ano, takhle. A po víkendu jsem opravdu asi pořád, nevím v čem, v nějakém módu, kdy si potřebuji odpočinout a představ si, že i místo tréninku, já jsem si ho samozřejmě připravil jako věci že jako budu vyrážet, ale předtím jsem ještě po víkendu musel dopapat těch 5 knedlíků, maso, tu rajskou omáčku, kterou jsem připravil pro rodiče a tak mě to nějak, musím říct, dostalo, že jsem prospal potom celý den, žádný trénink, nic se nedělo.
1: A to ti neprobudí ani kohout třeba?
0: Nic mě neprobudí, ani prase, ani kohout.
1: Petr píše Petr, že asi zařízne sousedovic kohouta, který ho budí každý den v 3:30 ráno. Petře, zdravíme, pevné nervy.
0: tak jo.
1: Já tady zítra a pozítří nebudu, já se sami loučím.
0: Zítra
1: musím daleko jet na koncert do Německa, až dobře. Někam za Kolín. A musím být ráno, protože musím být brzo, kvůli zkoušce. V pátek se už tak často nevrátím, tak brzo. Takže si mějte všichni krásně, přeju krásný čtvrtek, krásný pátek,
0: krásný
1: ještě
0: víkend.
1: Krásnější víkend a slyšíme se opět v plné kráse, v plné síle v pondělí.
0: Toto uteklo.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Tak po výtečném zpěvu a ještě výtečnějším repu si dáme zprávy s Lucí Šmídovou. Hezké dopoledne.
7: Dobré dopoledne. Na Diamantové lize v Římě budou 4 Češi. 19-letý muž prohlásil vinu za vraždu v Dlouhé Loučce. Hustý déšť hlásí nehodu z D11 z Hradce na Prahu. 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, dnes u soudu prohlásil vinu. Soudce ji přijal. Muže bodlo do kroku v opuštěném starém kravíně. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva, který podle nich ohrozí funkční systém. Až do 12 hodin bude pravděpodobně zastavený provoz na železničním koridoru v úseku Kolín Velim. V obci Nová Ves totiž nákladní auto ráno přejelo železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo elektrickou trolej. Hasiči správy železnic teď vedení opravují. Česká inspekce životního prostředí vyšetřuje neodborný zásah v koruně 200letého stromu na Královéhradecku. Ten udělal z chlouby obce odstrašující příklad.
8: Lípa roste na náměstí v Trávníku, obce patřící pod obec Osice. Ještě nedávno měl strom monumentální korunu, jenže pak nastoupili dělníci s motorovými pilami a výsledek jejich práce je podle mnohých doslova k pláči. Inspektoři teď případ šetří pro možný přestupek a firmě, která prořez prováděla, hrozí až milionová pokuta. Lípa má totiž status památného stromu a vztahují se na ní přísnější pravidla než na jiné dřeviny. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Na čtvrtečním mítingu atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti. A to včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do nové sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Dneska bude většinou celý den zatažený a deštivý. Během odpoledne budou od západy srážky postupně ustávat a místy se může přechodně protrhat i oblačnost. Teploty vystoupají jen na 16 až 20 stupňů.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Bouralo se na hradecké dálnici.
9: S opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 53. kilometru dálnice D11 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně a hustě tam prší. S 20 minutami navíc počítejte na pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: A 5 minut po 11. Už je čas na to nejlepší z muziky a taky Robina Sobka.
0: Teď už naštěstí zpívat asi nebudeme ani repovat, takže můžete být naprosto v klidu. Nemusíte vlastně přeladit naše rádio. Můžete zůstat.
7: A prosím tě, když tebe slyší repovat, tak naopak přichází.
0: Jo, přichází.
7: Mm-hmm.
0: A takže bych zase začal.
7: Ne.
0: Tak nic, tak pojďme si říct, co nás čeká.
7: Já jsem chtěla uklidnit.
0: Jo, Frekvence 1 Coca-Cola vráží opět za vámi a celý tento týden vlastně počínají už pondělkem, to jste zaznamenali, pokud nás pravidelně posloucháte. Vyrážíme s kolegou Tomášem Fílou s naloženým autákem výher a kdo ho vlastně odchytí, tak jako první vyhrává třeba nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou, sluneční brýle k tomu, všechno Coca-Cola, voucher do restaurace Foodmark v hodnotě 500 korun a k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola a to samé, tenhle ten nádherný balíček budeme rozdávat i dneska ve 11:45. A k tomu, víte co, vám rozdáme i prachy, i peníze. 41 tisíc korun, to už je vlastně aktuální bank posledního slova. A v 11:30 budeme rozdávat penízky.
7: Jo. Toho opět hodně,
0: ano,
7: pojďme
0: to tak.
7: Hrát.
0: Pojďme hrát. Enya, Ace of Base, Ed Sheeran v úvodu, tak hezké dopoledne.
7: Příjemný poslech Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Soused si pořídil včely a tvrdí, že jsou strašně užiteční. Já chápu med, ale musí být užiteční až tak blízko našeho plotu. Jaroslav, 63 let, z Kolína.
2: Hele, můj sen byl vždycky mít včelstvo, jako já prostě to obdivuju a myslím, že Jaroslav z Kolína by to měl taky obdivovat. Ty včely mu nic neudělají, to je prostě vlastně zdraví, to píchnutí. Prostě včely, to víš přece, že kdyby vyhnuli včely, tak to lidstvo nějak vyhne, asi do hodiny se říká.
1: Do hodiny?
2: No, do hodiny, že když vyhne jako včelstvo, tak za hodinu všichni umřeme, protože vlastně skončí ta fotosyntéza a tohle všechno. Takže vlastně ty včely potřebuješ, to znamená, já bych z toho měl respekt. Jo, cože?
1: Jestli se nějak dozvím, že se to stalo, že mám hodinu ještě na to, jakoby nevím, co třeba rozloučit.
2: No ono vlastně, poznáš to tak, že no. Ono, když se zaposloucháš,
1: no.
2: Tak cítíš vlastně takový velmi potichu, musíš opravdu pozorně se zaposlouchat, tak cítíš takový bzučení, vlastně kdekoliv jako seš.
1: No jasně, tak...
2: Slyšíš to?
1: No slyším.
2: To bzučení.
1: Ale nevím, jestli to je včela.
2: No je to, to je včel, z toho světový, který vlastně takhle bzučí a jakmile přestane to bzučet, tak máš hodinu.
1: Jo?
2: Jakmile přestane slyšet to bzučení, tak se běž rozloučit se všema.
1: Já v noci jako usnout, a co když se neprobudím?
2: Že to propásneš? To je blbý, to se tě samozřejmě stát může, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme

snů po čase zhasla. To, jak život zrychlil, z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: nejlepší z vlzek je Taylor Dane. Tady u nás na frekvenci 1, 2 minuty po půl 12 a před námi poslední slovo. A v banku 1 40 000 korun. Přátelé, držíme palce.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Je to tak, budeme hrát o 1 40 000 na čísle 257 400 999 a já se ptám, kdo se dneska takhle v polovině pracovního týdne ve středu 3. června dovolal jako první. Koho tam máme? Hezké dopoledne. Haló.
3: Hezké poledne. Petra u telefonu.
0: Tak, Petro, odkud voláte?
3: Z Prahy.
0: Z Prahy, tak to máte za rohem. Peťo, takže ještě dneska, co?
3: No.
0: Že byste se zastavila k nám na Hagibor?
3: Šlo by to.
0: Šlo by to, že jo? 41 000 korun. No tak uvidíme, jak to dopadne.
3: Zastavila bych se ráda.
0: Kdo ne? Hele, já si myslím, že by kdokoliv i ze Slezska klidně přijel dneska pro ty peníze. Ale každopádně zapotřebí se vysoutěžit. Takže, připravená, jdeme na to?
3: Ano, ano, zkusme.
0: Tak jo. Zkusíme to, pouštím větu Dagmar Honcové, zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Fyziku.
0: Fyziku? Rozuměl jsem správně?
3: Fyziku, no.
0: Dobře.
3: Myslím, že potřebuje znát fyziku.
0: Mm-hmm, dobře, pojďme zkusit, co nám udělá slovo fyzika.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Taky ne, taky nic.
3: Taky
0: Peťo.
3: Ne.
0: Jako...
3: Tak budeme hádat dál?
0: No tak... Tak jo. A co by ne, co by ne?
3: To dotáhneme na těch 50.
0: Jo, myslíte?
3: No.
0: Tyjo, no to
3: nějak
0: jsem...
3: Nějak nám to nejde.
0: Nejde, nejde. No, nejde vám to, nejde. To je pravda.
3: Jedno slovo a takový problém.

0: No tak jo, teď je tam 1 40 500 korun, tak uvidíme, jak velký problém to bude třeba v půl páté odpoledne. A jestli se třeba dostaneme na tu částku 50 tisíc. A pokud, pokud ano, no tak tam už hrozí zase nápovědy, že jo? A...
1: No, nemůžeš napovědět něco?
0: Jako já, jo, že bych něco napověděl. Peťo, tak jako...
1: Trošku.
0: Ale to se nemyslíte vážně, ne? Takhle normálně v přímém přenosu mě přemlouvat, mě malého chudáčka, který nic neví, nic netuší, mě přemlouvat takhle před téměř zraky lidí, nebo spíš slechy lidí, abych řekl nápovědu. No, ne, jako Peťo, nejsme...
1: Jsem rádi tu nápovědu.
0: Jo, jo, jo, ale vy jste si zvykli ve filmovém odborníkovi, ale tohle je jiná soutěž, Peťo. Tady jde o prachy, a když jde o prachy, ne.
1: Tak neznáš bratra.
0: Neznám bratra. No tak jo, já moc děkuju za hru, bylo to moc fajn. A budu držet palce, třeba příště to klapne.
1: Někdy příště.
0: Tak jo, tak naslyšenou.
1: Tak krásně nám přeji.
2: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: No, slyšeli jste to, přátelé. Takové přemlouvání normálně. Ne, vůbec, ani náhodou. V půl páté odpoledne tady bude další možnost vyhrát tentokrát 1 40 500, ale teď už 5 minut po půl 12. aktuální doprava.
4: S opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 53. kilometru dálnice D11 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně, hustě tam prší. S 20 minutami navíc počítejte na pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Mars, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 11:15, připomínám, že my, Frekvence 1, taky Coca-Cola, vyrážíme opět za vámi, celý tento týden totiž jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým auťákem výher a ten, kdo ho odchytí jako první, vyhrává nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a taky sluneční brýle Coca-Cola. A k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Tomáš už bych měl mít na telefonu taky dnes ve středu 3. června, takhle v polovině pracovního týdne. Odkud konkrétně se hlásí a jestli už má výherce, to nám prozradí. Hezké poledne, povídej, Tomáš.
1: Hezké poledne, Robine, zdravíme z Dolního náměstí v Olomouci, kam jsme dnes dorazili s další dávkou nápojů Coca-Cola, spoustou dárků a už tady máme naši dnešní vítězku. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Drahomíra.
1: Drahunko, krásný dobrý den vám přejeme. Co pak jste dělala, když jsme hlásili, že přijedeme sem za vámi do Olomouce?
2: Já jsem zrovna snídala a poslouchala Frekvenci 1.
1: Co pak jste měla dobrý oxidaní?
2: No, čaj, chleba s máslem a sýrem.
1: Taková ta klasika. V každém případě vy získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, takže tady je máte.
2: Děkuju, hurá, to je super.
1: No, my máme radost, že máte radost a zítra ji přivezeme zase někam jinam, kam se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a mějte krásný den. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Drahomíro a Tome. Tak Drahomíra je dnešní vítězkou, my gratulujeme a protože se nám blíží mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a taky barů označených samolepkou Food Marks. A právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coke App a jste ve hře. Mapu podniků mimochodem Food Marks najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: nám to hezky navazuje, ty písničky. To nejlepší z muziky po zprávách mezi 12. a 13. na Frekvenci 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tomu tak, na klub přesně 12. hodina pravé poledne zprávy a Lucie Šmídová.
4: Hezké poledne, bary a kluby v Česku mají špatné únikové cesty. Vlaky v úseku Kolín-Velim budou stát nakonec až do odpoledne. Nehodu a hustý déšť stále hlásí zde jedenáctky směrem na Prahu. Hasiči při letošních kontrolách barů, diskoték a dalších nočních podniků odhalili přes 1600 nedostatků a rozdali pokuty zhruba za 640 tisíc korun. Nejčastěji zjistili problémy s únikovými cestami. Dosud udělali 590 z plánovaných 800 kontrol. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení nákladním autem. Na místě zasahují hasiči Správy železnic. Jejich mluvčí Martin Kavka řekl Frekvenci 1, že poškození je poměrně rozsáhlé.
5: Bylo to poměrně masivní stržení, protože se jedná asi o 400 metrů. Provoz na koridoru musel být zastaven a okamžitě tam začaly tedy ty obnovovací práce. Dálkové vlaky jsou vedeny odklonem přes Nymburk. Máme nějaké hrubé odhady, tam se to opravdu bude vyvíjet podle toho, jak rychle půjdou ty obnovovací práce. Nejdříve se zprovozní jedna kolej, potom druhá. Já mám zatím takovou předběžnou informaci, že by to mělo být bohužel až v odpoledních hodinách.
4: Řidič nákladního auta podle policie přejel přes přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a tím vedení strhnul. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat ukázalo, že 1/5 z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr práce Aleš Juchelka ve sněmovně řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob.
6: Úřad práce aktuálně eviduje přibližně 60 tisíc domácností pod životním minimem, které podmínku splňují automaticky. Systém přitom pracuje přibližně se 3000 byty ročně. To znamená to, co je v tom návrhu zákona. Tento nepoměr ukazuje, proč musíme parametry nastavit realisticky a zodpovědně. To není argument proti pomoci potřebným, je to argument proto, abychom nastavili ty všechny parametry zodpovědně.
4: Zástupci ministerstva už dříve řekli, že pokud by částka někomu výrazně klesla, mohla by pomoci mimořádná okamžitá dávka. Superdávku zatím pobírají jen noví žadatelé. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním vstupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. Fotbalista podepsal víceletý kontrakt.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Venku máme oblačno až zataženo a také deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dále k východu. Během odpoledne ale budou od západu srážky postupně ustávat a místy se můžou přechodně protrhat i oblačno. Teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Pozor na nehodu na D11.
7: Se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na 53. kilometru dálnice D11 na Prahu. Projíždíte okolo opatrně, hustě tam prší. A 10 minut naberete na D1 na Prahu za Velkou Bíteší na vině dopravní omezení na 154. kilometru. A 15 minut naberete na D1 u Brna na Ostravu mezi 186. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A po zprávách pokračuje to nejlepší z muziky a taky Robin Sobek.
0: Je to tak a do finále dospěla mimo jiné taky Maxa, Národní basketbalová liga, nejvyšší česká soutěž v basketbale mužů. O titul bojují aktuálně basketbalisté Nymburka s týmem Pardubic, ale více nám poví sporták Aleš Svoboda ve 15:45 odpoledne. V půl nás bude bavit Petr Jablonský a za chviličku taky filmový odborník. A do té doby DJ Bobo, Richard Miller, Kelly Clarkson, Krásně to nastavené, ten program. Co ty na to?
4: Přejeme krásnou středu.
0: Tak jo, a dobrou chuť k obědu.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady středeční odpolední filmový odborník. Máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne a vy můžete volat právě teď na 257-400-999, protože si spolu dáme opět malý předobědový předkrm. Je tomu opravdu tak, a to v podobě dvou naprosto nádherných ukázek z českých snímků, takže volejte 257-400-999 a že vás teda je, to je čísel. To je čísel, tak kdo se dovolal? Hezký den.
3: Ahoj, tady Radek.
2: Radku, nazdar, odkud voláš, krom toho, že voláš z auta?
3: Volám. jedu do práce, z Ostravy volám.
2: Aha, ty jsi až v Ostravě.
3: V Ostravě, no.
2: Super.
3: Poslouchám každý den pravidelně.
2: Aha. No jasné, bo já tam slyším ten přízvuk ostravský. Co?
3: Jo, je tam, no. Je tam.
2: Dobré, a kam valíš z Ostravy teď?
3: Jedu do Kopřivnice, do Tatrovky.
2: A super, tak tam mají krásné muzeum, takže tam je to nádherné. Dobře, tak jo, Radku, pojďme na to, připraven na hru?
3: Jo, připravený, jo. Doufám, že se bude dařit. No.
2: A daří se normálně, když posloucháš pravidelně?
3: Jakdy, včera jsem neuhádl vůbec, ani jednu. Ne.
2: Dobře, no tak snad dneska aspoň jednu dáš. A nebo třeba obě a budeš filmový odborník. Tak to se rozvíme. Pouštím první ukázku, zní takto.
4: Tady potom opatrně. Mám tam nějaký pupínek.
5: Zaražená míza. No byste se znovu oženit, doberu.
4: Hleď si svýho záprdku.
5: Dlouho mi už týkat nebudete. Pro nikoho nebudu žádný záprdek. Jmenuji se Žičař. Josef Žičař.
2: Tohle je takové, řekněme, drama z léta roku 1943, tedy z období, kdy okupované Československo figurovalo na mapách, co by protektorát Čechy a nebo Čech a Morava, a Čech a Moravy, a odehrávalo se to v takové moravské vesnici. Ta vesnice se jmenovala Lakotice.
3: To se přiznám, že to vůbec nevím. Mí to připadá taková starší doba, že to bude už starší nějaký film?
2: Určitě, ten film je konkrétně z roku 1998.
3: Nevím vůbec.
2: Nevíš.
3: Tak to nevím.
2: Nevadí, tohle podle mě to budeš znát, ten film byl velmi úspěšný teda a jmenuje se Je třeba zabít Sekala.
3: No. Tak viděl jsem, no, ale zrovna tady tuto ukázku si nepamatuju, no.
2: No, to bylo, jak byl u toho holiče, ale to si možná nevybavuješ. To nevadí, pojďme dál, pustím ti další parádní ukázku, která zní takto.
6: Co se to děje?
7: Vedá se hrozný vítr.
8: To je proslulý vychr z hor. Dědeček mi o něm vyprávěl. Vrací se každých 100 let.
6: Držte se pevně, nebo nás všechny
2: odnese! No, tak hlavně opatrně, aby nás to neodneslo. Co je to za film, Radku?
3: Já si myslím, že to je ten československý. Není to z těch 50. let, o těch klucích malých?
2: No, to si úplně vedle, člověče, protože tohle...
3: Jo, to jsem dneska úplně zazděl, no.
2: No, protože tohle je jasná svěrákovina, tohle je jasný Cimrman přece. To je přece proslulý vychr z hor. A ten film, ve kterém se ta scéna vlastně odehrávala tehdy, se jmenuje Jára Cimrman ležící spící. Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak.
3: Je to škoda. Jako, ale jsem rád, že jsem se aspoň dovolal, no, bo... Zkouším to dlouho.
2: Jo, a nedaří se. Bo se nedaří.
3: Nedařilo se. Já jsem rád, že jsem se aspoň dovolal, jako jsem rád aspoň za to.
2: Jo,
3: no.
2: Ježíš Maria, já jsem taky rád, že ses dovolal, já ti za to budu hrát i to nejlepší z muziky. Komu to dáme? Komu pošlem píseň?
3: Asi všem, co poslouchají, to možná jedou taky třeba do práce, sedí v autě.
2: Jo, ať jim to utíká pěkně, že jo, ať se nikde neseknou. Dobře. No tak jo, Radku, tak zase někdy zavolej. Bylo to moc fajn a je třeba si napravit trošku reputaci, ne?
3: Jasně, určitě.
2: Jo?
3: Super, díky
2: moc. Tak zase někdy. Ahoj, měj se.
3: Dobře, díky taky, ahoj.
0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
9: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
10: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
11: To nevím.
10: Božího. Je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
12: Otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
9: Petr Jablonský. Live. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
16: O novinkách automobilky Hyundai.
15: Už dnes v 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1. Frekvence 1.
15: To nejlepší z muziky.
0: Z každého

0: To nejlepší z muziky, tohle je Sandra na frekvenci 1. My si dáme třeba taky Pet Shop Boys na frekvenci anebo aktuální dopravu, ale co jsem chtěl, určitě se podíváme za sportem, se sportákem Alešem Svobodou, tak jak jsme slibovali, ale ještě předtím nás pobaví Petr Jablonský.
1: Tady frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
2: No dobrý den, tady je Radim Bartoněk, neboli Modrofout.
1: Ano, Radime, Modrofousy, já vás zdravím a rovnou se vás zeptám, s kým byste si rád promluvil?
2: No já bych potřeboval mluvit s tím Fialovým.
3: Tak,
2: jasně.
3: A položte mi klidně otázku, já odpovím na cokoliv.
2: Pane Fiala, prosím vás, vy jste nám slíbil, že přijedete do Lipníka nad Bečvou.
3: Ano.
2: Já jsem vadil guláš, že přijedete a guláš jsem vylil.
3: Prosím vás, nikdy vám, nikdo vám tolik nedá, jako já vám slíbím. A já jsem samozřejmě dal hodně slibů, ale já jsem ještě neskončil. Já jsem říkal, dejte mi 4-5 let, budete mít platy jako v Německu. Dali jste mi 4-5 let, nedali.
2: Ne.
3: No, dal jste mi tě... No, vidíte, nedal jste mi. No, tak vidíte to. Takže já prostě, já to... A pozor, já jsem ještě neskončil, protože já hodlám se v budoucích volbách ucházet u německých voličů a pokud mě zvolí v Německu kancléřem, tak do 5 let budou mít Němci platy jako Češi. Tak.
2: Jo,
3: a splním to.
2: Tak tomu věřím.
3: Teda. No vidíte, ale, konečně zpět, no, je důvěra je zpět, tak to jsem velice. Tak se rozloučíme přátelsky, Radimku. Radimku, zdravím tě do Lipníka na Moravu. Já jsem si dělal prču. Já samozřejmě vím, kde je Lipník, nejsem přece blbý. No, tak.
2: Já vím, ne, už jsme jasný.
3: No.
2: Tak děkuju moc.
3: Není vůbec za co, Radimku, a zavolej zase, jo?
2: Yes, sir.
3: Měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, a děkuju moc.
3: Já to s těma lidma umím. To je super. Měj se, ahoj, Radí.
2: Ahoj, a jsi Borec.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás

0: zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách automobilky Hyundai.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
2: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
3: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
4: Lenka Termerová.
5: Tana Sislová.
6: Petr Kostka.
7: Jan Vlasák.
8: Oldřich Kaiser.
9: Vemte rodiče do kina od 28. května.
10: Pět švestek.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
11: Se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na 53. kilometru dálnice D11 na Prahu. Projíždíte okolo opatrně, hustě tam prší. A 10 minut naberete na D1 na Prahu za Velkou Bíteší na vině dopravní omezení na 154. kilometru. A 15 minut naberete na D1 u Brna na Ostravu mezi 186. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Pet Shop Boys na frekvenci 1:15 odpoledne. Jdeme za sportem. Už jsme říkali, že do finále dospěla Maxa, Národní basketbalová liga, nejvyšší česká soutěž basketbale mužů. O titul bojují basketbalisté Nymburka s týmem Pardubic, no a po včerejšku je stav série 1-0 pro Středočechy. A podrobnosti má sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne.
0: První zápas v finále vyhrál Nymburk 81-73. Tak čemu vděčí za výhru?
1: Vzhledem k tomu, že jsem na zápase byl, řekl bych hodně atmosféře, zkušenosti, a ačkoliv Nymburk nepodal úplně optimální týmový výkon, tak se mohl spolehnout na výkony některých svých opor, zkušeného boječíka nebo kapitána Kříže. Podstatné pro Nymburk bylo, jak se prezentoval v obraně, basketbalovou hantýrkou, řečenou jejich switching defense vyvíjela velký tlak na hráče s míčem, narušila pardubickou souhru v útoku a nutila hosty k tomu, aby hráli hodně individualisticky. Pardubice navíc byly takové hodně bojácné, co musí do dnešního druhého duelu finále změnit.
0: Nymburk je vlastně takovým hegemonem českého mužského basketbalu, hraje o svůj 21. ligový titul, naopak Pardubice mají na kontě jeden jediný a hrají finále po dlouhých 42 letech, tak má tak finálová série jasného favorita?
1: Určitě. Nicméně musím říci, že před startem série jsem měl za to, že Pardubice Nymburk potrápí víc. Soudě podle včerejšího zápasu, kdy Nymburk vyhrál, aniž by předvedl ideální výkon, se ale myslím, že výkon nymburských půjde nahoru. A aby Pardubice série zdramatizovali, musí být týmovější, fyzičtější, odvážnější. Určitě jsou toho schopni, Nymburk už v sezóně porazili a sehráli s ním i pár dalších vyrovnaných utkání.
0: Ještě jedna věc, ačkoliv to dosud nebylo oficiálně potvrzeno, tak je veřejným tajemstvím, že Nymburk po sezóně jako subjekt z basketbalové mapy v Česku zmizí a čeká ho sloučení s basketbalovou Slaví. Tak můžeš k tomu říct víc?
1: Ano, klub se k tomu ještě nevyjádřil. Hovoří o tom, že se teď chce soustředit na závěr ligy a potom vše oznámí, ale už je to dané. Nymburk se nepřihlásil do příštího ročníku soutěže a bude součástí subjektu, který by se měl jmenovat ERA Slavia Praha NBK. Ta zkrátka NBK samozřejmě odkazuje na Nymburk. No a přesunem do Prahy chce klub zvýšit tu ekonomickou sílu a ta by se měla ideálně projevit ve výraznějším prosazení se v evropských pohárech, konkrétně teď v Lize mistrů.
0: Tak tolik Národní basketbalová liga, tolik sporták a kolega Aleš Svoboda, další sportovní novinky v našem přímém přenosu v pátek odpoledne. Budeme se těšit, Aleši, a naslyšenou.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Prostě jednoduše si dáme jako v boje o Tanika, ale bude taky Palo Habera. A to není zdaleka všechno. Ještě jednu písničku bych vám mohl představit, ale to udělám po zprávách, protože ta bude výherní.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Pila klubu za 8,90 a jako vzvelvet od 180 gramů v Pila klubu za 139,90. Pila, to dobré začíná u nás.
9: 13 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Pojďme na ně minutu po 13. Zprávy má Lucie Šmídová.
10: Dobré odpoledne. Česko vyšle v létě do Řecka hasiče. Medvědice na Slovensku napadla muže. Kolonu hlásí z D5 na příjezdu do Prahy. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnosech. Česko také bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nového okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku ale čekali dlouho.
11: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
10: Místem projíždí denně 16 000 aut, z toho velkou část tvoří kamiony. Prodej plodin od lokálních a rodinných pěstitelů se v Česku v posledních letech rozvíjí. Podle farmářů by ale obchodníci měli vytvářet takové podmínky, aby mohli zákazníkům více nabízet lokální produkci. V době, kdy zemědělci čelí rostoucím nákladům a výkyvům počasí, je pro ně stabilní odbyt stále důležitý. Medvědice na severu Slovenska napadla muže. 36-letý muž podle serveru SME.sk utrpěl tržné rány a byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice a její dvě mláďata. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Klub o návratu 23-letého hráče informoval na svém webu.
9: Frekvence 1.
8: Počasí.
10: Venku máme a také odpoledne bude oblačno až zataženo a také deštivo. V průběhu dne budou srážky postupovat dále k východu. Během odpoledne budou od západu postupně ustávat a teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů.
8: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: V kolonách budete popojíždět na Pražském okruhu a na D5.
12: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. S 10 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice a 15 minut naberete na Pražském okruhu také směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: A po zprávách už je opět připraven Robin Sobek.
0: Jo, panečku, taková medvědice. Kdyby byla dvounohá, zakousla se do mě, tak to nějak nevadí, že jo? Klidně jí mláďátka by mohla, ale bohužel... Tohle byl takový suchý humor, jo. Ale, nebo možná i černý, jo. Ale bohužel, tahle ta medvědice byla čtyřtlapá, neboli čtyřnoha.
10: A dvě mláďata k tomu.
0: A ještě dvě mláďatka k tomu. Teď si to představ, jak jdou po tobě. A vůbec nezávidím tomu Slovákovi teda, který byl asi někde v lese na procházce. No, není to úplně ideální stav. Já jsem kolikrát přemýšlel, vždycky, když to teda prolítlo někde v médiích, že zaútočila medvědice nebo medvěd, co bych asi dělal? Tehdy byla i taková kauza dokonce.
10: Ano.
0: A to se taky, myslím, stalo na Slovensku, že ta žena zareagovala kopačkou do hlavy vlastně toho medvěda a oni se tak zachránili, celá ta rodina. Ani ten chlap vlastně nebyl schopen nějak, ale ona, nevím, jestli chránila víc toho chlapa, ta žena nebo dítě, protože to byla celá rodina, ale vůbec se nebála toho medvěda kopnout a on potom snad utek. No tak to jsou takové situace, které nevymyslíš a nevíš vůbec, jak by se zachovala, nebo jak by se člověk zachoval. Někde jsem slyšel, že si lehneš na zem vlastně, že jo, nehýbeš se a mělo by to jako pomoct, ale to jsou já. Ale
10: já jsem třeba viděla, nevím, i video, jak vyjížděli na bobovej dráze nahoru, jak seděli, točili si tu přírodu kolem sebe a najednou tam jako vyšel ten medvěd. Tak co v tu chvíli, jak se lehneš a děláš, že tam nejseš?
0: Na bobovce. No tak to ujeli, ne, na těch bobech snad. Jako...
10: No jeli nahoru.
0: Oni jeli
10: tak
0: nahoru?
10: Tak to táhne nahoru nějakou rychlostí, že jo?
0: A ten medvěd šel jako po nich, jo?
10: No, nešel, ale tak se tam jako procházelo.
0: No ne, nevím, nedokážu si to úplně představit. No nic, já mám tady něco mnohem optimičtějšího pro vás.
10: Jakýho?
0: Co?
10: Jakýho máš tam něco?
0: No mám tady něco, jo? No. Mám tady dvě srdce vejpů.
10: Aha, já vím, kam míříš.
0: Jo, tušíš to?
10: To bude asi nějaká soutěž.
0: No, řekněme, že tohle je výherní písnička a já bych teda doporučoval dát jako volume doprava, poslouchat pozorně frekvenci 1, protože se lehce může stát, že když tuhle tu píseň zachytíte, vyhrajete dvě vstupenky do výběru právě na koncert Činasky v rámci Open Air léto 2026. A že těch zastávek je, jaké jsou konkrétní, tak to si povíme už za pár minut. Do té doby třeba Michael Jackson nebo Sia, nebo taky dáme si It's Raining Man na frekvenci 1. Hezké odpoledne.
10: Krásné odpoledne.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Michael Jackson, ten dostane fakt
1: každého, lépe řečeno jeho hudba, jeho muzika. Já si tady sám potrsávám takhle pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Ale mluvit nebudu o Michaelovi, ale o kapele Chinaski, protože jsem sliboval, že se podíváme na Open Air Leto 2026. Právě této kapely Chinaski vyrážejí po třech letech na velké letní turné. Od června vlastně do září odehrají 18 koncertů po celém Česku v amfiteátrech, budou hrát v zámeckých zahradách, parcích, budou hrát v letních kinech, těch míst je vlastně opravdu dost. A to ještě jednou opakuji v průběhu června, července, srpna a září. A nepůjde jenom o koncert, ten program vlastně odstartuje už 5 hodin odpoledne a čeká vás celé odpoledne zábavy. To znamená, že všichni fandové se můžou těšit třeba i na setkání s kapelou, na focení, na další doprovodný program. Chinaski slibují téměř dvouhodinovou show, největší hity, méně hrané skladby, taky novinku selhání. Vstupenky jsou v prodeji vlastně už teď na www.chinaski.cz a nebo ty lístky můžete vyhrát už vlastně od pondělka v našem vysílání, protože my v průběhu celého dne hrajeme právě o dvě vstupenky dle výběru na koncert Chinaski v rámci Open Air Leto 2026. Takže vy u nás můžete chytat takzvané výherní songy každý den od pondělí do pátku. Ani dneska, ve středu, 3. června, tomu nebude jinak. To už jsme tady vlastně nastínili po zprávách. Výherní song jsem vám před chvíličkou představil. Co kdybych vám představil zastávky v rámci turné, protože těch bude strašně moc, tak jenom abyste byli v obraze. 13. června všechno odstartuje ve Valašské Meziříčí a bude se pokračovat v průběhu června Litoměřice, Klatovy, Vlašim, v průběhu července Slaný, Litvínov, Hrádek, Rokycan, Trutnov, Šumperk, v rámci srpna Podštejn, Strakonice, Litomyšl, Olomouc, Moravský Krumlov, Třeboň, no a září nabídne tři koncerty, Příbram, Kutná Hora a taky Děčín. No tak chytejte, chytejte výherní songy u nás na Frekvenci 1.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
4: Prostačně si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
5: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
4: My co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky Dario G na Frekvenci 1 přesně v 1:30 odpoledne. Já tady koukám do naší SMS brány a vy normálně reagujete ještě na medvědy a medvědice, na téma, které jsme tady tak trošku nastínili hned vlastně po zprávách s Lucinkou. A třeba Blanka napsala: dobrý den, medvědice chránila jenom své medvíďata, jako my lidé chráníme své děti. Člověk zabírá jejich teritoria a pak se nemůže divit, že to tak dopadne. Díky, Blanka, 60 let, Praha. No, vidíte to, Blani. Já samozřejmě moc děkuju za reakci, za vaší SMSku, za vaší zprávu. Kdyby čistě náhodou někdo netušil, na co vlastně Blanka reaguje, neposlouchal těsně po zprávách, tak mimo jiné ve zprávách Lucie říkala, že medvědice na severu Slovenska napadla muže. Byl to 36-letý muž. Utrpěl tržné rány, byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice a jí dvě mláďata, tak na to vlastně tady Blanka reaguje. A nemám tady jenom její zprávu, mám tady zprávu ještě od Terezy, která mi napsala: ahoj Robine, když potkáš medvěda, neuděláš vůbec nic. Stalo se nám jednou v Kanadě, ty brďo, v Kanadě, kde jsem nějakou dobu žila, že jsem zastavila u silnice a šli jsme s dcerou čůrat a najednou slyšíme, jak něco praská a on tam medvěd. Wow. Vůbec nevím, jakou rychlostí jsme se dostali zpátky do auta, ale asi nás zachránilo, že manžel, který seděl v autě, začal troubit. Pěkný den, Tereza. Tak klobouk dolů, Terezo. Jako nechtěl bych to úplně zažít, to je pravda, protože přesně jak jsme tady s Lucí po zprávách řešili, nikdo neví, jak se v tu danou chvíli zachová, co vlastně udělá. Jestli začne utíkat, což vlastně určitě nepomůže, nebo si lehne na zem, nebo začne křičet, troubit, že jo, jak to udělá manžel, kdo ví. No nic, já moc děkuju za vaše zprávy, za vaše názory a hlavně taky za tuhle tu situaci, kterou jako Tereza zažila na vlastní kůži. No, nevím, jestli jste něco podobného zažili i vy, můžete nám ještě napsat na 736 300 444. Každopádně my se aktuálně podíváme na dopravu a pak vám dál budeme hrát to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. S 10 minutami navíc počítejte na pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice a 15 minut naberete na pražském okruhu také směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Hey!

0: je mi nejlíp.
1: Dvě srdce Vejpůl a Činasky, ano, tohle je výherní song na frekvenci 1 těsně před 1:45 odpoledne a vy právě teď můžete vyhrát dvě vstupenky dle výběru na koncert Činasky v rámci Open Air Léto 2026. Přátelé, třetí volající může zvítězit. Tak volejte rychle 257 400 999. Jinak podotýkám, že vstupenky už jsou v prodeji na www.činasky.cz a nebo je dostanete zadarmo tady u nás v případě, že uslyšíte výherní písničku a v případě, že jste třetí volající. Takže já to v tuto chvíli, dámy a pánové, jdu odpočítat. Ještě než to udělám, připomínám, že tahle ta kapela vyráží po třech letech na opravdu velké letní turné Open Air Léto 2026 a budou hrát od června do září celkem 18 koncertů po celém Česku v amfiteátrech, zámeckých zahradách, parcích, letních kinech. A vy můžete být u toho a nejde jenom o jen takhle nějaký koncert. Ten program odstartuje už 5 hodin odpoledne a čeká vás celé odpoledne zábavy. No, 257 400 999, číslo jsem k nám do studia, frekvence 1 a třetí volající je, raz, dva, tři, třetí volající je, kdo, hezké odpoledne, kdo tam?
2: Andrea.
1: Andreo, vyhráváš dvě vstupenky dle výběru na koncert Činasky.
2: Je, super.
1: Tak, odkud k nám voláš vlastně?
2: Já volám z Litvínova.
1: Z Litvínova. Můžeš totiž vybírat normálně z 18 zastávek, z 18 koncertů. Takže,
2: to je skvělý.
1: No to je skvělý. To, co bude vlastně nejblíž Litvínovu.
2: Tak, to je Litvíno.
1: To je, Andrej, to, co bude nejblíž Litvínovu, je Litvínov 11. července. Co ty na to?
2: No to je skvělý, to mě potěšilo dneska.
1: Jo, tak 11. července si udělej puntík ve svém diáři, ve svém kalendáři, já, protože zažiješ.
2: Já už ho mám totiž, ty, já už ho mám ten puntík.
1: Počkej, takže ty už si, hele, ty už si normálně, ty jsi to předpověděla, že vyhraješ nebo co?
2: Ne, já vyhrávám lístky pro další osazenstvo mého rodinného toho klanu.
1: Jo, tak.
2: Aby mohlo jít se mnou.
1: Ježiš, to je super, ale ty už
2: já
1: jsi tam.
2: Já už teď ty lístky mám, no, ale nejedno.
1: Ty jsi zakoupila.
2: Já už jsem je dostala k Vánocům.
1: Už k Vánocům, ty je tak vaše celá rodina, to předpokládám, jsou fandové Činasky asi, no.
2: No jasně.
1: No, to je super, hele, tak super. To nemohlo padnout na lepší, úrodnější půdu. Já ti gratuluju samozřejmě, ať jde celá tvoje rodinka, ať si to užijete pěkně pohromadě, protože to si myslím, bude teprve jako ta skvělá atmoška a to je nejvíc.
2: Pořádnej den.
1: A pořádná jízda. No tak jo, tak ještě jednou gratulace a vydržme na telefonu, jo?
2: Jo, díky moc.
1: Tak jo, měj se, ahoj.
2: Hezký den, ahoj.
3: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
3: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: 3.
1: Ježíš Maria, co se děje tady?
2: Nevyjeli ti šavly.
1: Nevěli mi šavly, to je jedna věc, druhá věc je...
3: Věděl jsem všechny čtyři šavle.
1: Upadly uši, ty vole, to je přehazování sluchátek. Tady Lucinko, máš tady bordel.
2: No. Já sedím na svém místě, to ty tady nevíš, kam si sednout.
1: To je děs tady.
2: To je jak ve škole, ne? Jak nás přehazovali, prostě vy dva spolu nebudete sedět.
3: Přesně, prostě Sobek a Šmídová vedle sebe ne.
2: Ne. Paní učitelka, mám bandy, ono by popisuje.
1: No.
3: Ona mi slumila sluchátka.
2: Mě šťouchá.
1: Tak řekněme, že je to taková zbytečná předávka.
2: Devátá třída.
1: Je to vlastně taková školní ukázka.
2: On do mě nešťouchá.
1: My jsme se převtělili teď do školních hlavic a chtěli jsme vám vlastně takovou, jako nostalgicky jsme
2: chtěli. Ale já myslím, že každý to zažil.
1: Vzpomínat.
2: Kde byla nejlepší lavice? Kde bylo nejlepší místo?
1: Já jsem byl vždycky v pozadí.
3: Jo.
1: Jak by řekl, já jsem byl vždycky vždycky vzadu.
3: Ne, úplně...
2: A daleko si to dotáhl.
3: Víte, kde byla úplně nejlepší lavice? Hned ta před katedrou, protože tý si ten učitel nikdy nevšímal. Vždycky koukal dozadu.
2: Já
3: a co se děje těsně před ním, tak tomu bylo úplně putná.
2: To vám řeknu tajemství, jo. A to se ještě nikdy nikdo nedozvěděl. Dělali písemku, psali jsme písemku a ona si sebrala ty písemky a dala si je na stůl s tím, že nám řekne výsledky a napsala to na tu tabule a já jsem si normálně potají tu svoji písemku tam odtaď vytáhla a opravila jsem si to.
1: Ne, to si neudělala. Jak se jmenovala paní učitelka?
3: Teď to s ní křáplo.
2: A ty, že já si to nepamatuju. To. Já si to pamatuju, ale to asi není důležitý, ale to jsem udělala tady ten podvod. Neberte to jako návod, prosím vás.
1: Tak dobře, tak když
2: ale
1: jsme u toho...
2: Ale před katedrou je nejlepší sedět.
1: Tak já jsem teda, já to taky... Teda,
2: tak dělej, řekni to.
1: Ale je to...
3: No,
2: neřekni to, já jsem to taky řekla. Neřekni to.
1: Dobře, tak jo. Seděl jsem, a to bylo asi ve čtvrté třídě, já jsem seděl taky v první levici. A já jsem, a nevím, jak mě to napadlo, někdo mě musel naučkovat, z vlastní hlavy bych to neměl, určitě. Dal jsem si zrcátko na nohu. Prostě jsem se díval tím zrcátkem, jak bych to...
3: Růžový, jako má moje mamka.
1: Prostě jsem se díval tím zrcátkem
2: dělali kluci u nás ve třídě.
3: No, jasně.
1: No tak vidíš, že to nebylo z mý hlavy, to se to prostě...
3: A dělali to jenom učitelkám nebo i tobě?
1: Nebo i...
2: Ne, to nedělali učitelka.
1: Nebo i učitelům.
2: Počkej, komu to dělali? Jako vám spoložečkám. No.
1: Prostě. Tak vidíš, tak to byl trend tehdy.
2: Jako každý si trend. Tím prošel. Jako jo, kdo neměl zrcátko na noze, jako by nebyl.
3: S tím, ale... s tím se prodávaly boty pro 6. až 9. třída.
1: Ale já jsem byl vlastně zklamaný potom. Já jsem čekal obrovskou záležitost a viděl jsem tmu.
2: No nic, tak se uvidíme zítra.
3: Ale zítra,
2: ahoj.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Schiedl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Schiedl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Nejvyšší čas má je pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Z kombinátu ve Vřesové unikla chemikálie. Češi v práci stráví stále méně času. V kolonách budete popojíždět na Pražském okruhu a na D1 v Brně. Z kombinátu Sokolovské uhelné ve Vřesové unikla dnes dopoledne chemikálie, která se používá při čištění chladící technologie. Dostala se na silnici. Podle mluvčí uhelné Jany Pavlíkové lidem v okolí nic nehrozí. Preventivně dočasně uzavřeli silnici mezi Vřesovou a křižovatkou na Chodov. Hasičům se podařilo zabránit úniku látky do potoka. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožením bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Opozice se bojí jejich přetížení. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v závěru jednání gratuloval vládě k tomu, že vyřešila bydlení jednoho člověka, a to ministryně pro místní rozvoj.
8: A tím jedním člověkem, pro kterého se podařilo vládě Andreje Babiše vyřešit tu dostupnost bydlení, je tady paní ministryně Mrázová. A to si zaslouží nejenom potlesk, ale i klíčenku, kterou tímto posíláme tady paní ministryni. Může si na to dát například ty klíče od obecního bytu za zvýhodněný nájem, případně klíče od dalšího bytu tady v té pařížské, který také využívá. Takže gratuluji a předávám.
7: Tímto si vysloužil kromě potlesku hřib i kritiku. Například podle ministra životního prostředí Igora Červeného si Piráti dělají ze sněmovny televarieté. Češi v práci tráví sice stále méně času, ve srovnání s okolními státy ale pořád pracují víc. Naopak nejméně práci věnují v Nizozemsku.
0: Jak napsali Novinky.cz, které se opírají o data Eurostatu, v království tulipánů se do práce chodí nejméně ze států Unie, a to asi 32 hodin týdně. Oproti tomu v Česku chodí do práce lidé na průměrných 37,5 hodiny. V porovnání s Rakušany nebo Němci je to o 3,5 hodiny týdně více. Nejdelší pracovní týden je naopak podle statistiků v Řecku, kde lidé odpracují téměř 40 hodin. Jak reagoval šéf českých odborářů Josef Středula, cílem tak je u nás zkrátit délku pracovního týdne a produktivitu podle něj honit jinak než hodinami navíc. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
7: Na čtvrtečním mítingu atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, a to včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
6: Frekvence 1.
7: Počasí. Máme zataženo a deštivo. Odpoledne ještě budou postupovat srážky dále k východu. Později se má oblačnost od západu postupně protrhat a teploty stoupají na 16 až 20 stupňů.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Zdržíte se na Pražském okruhu a na D1.
9: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 185. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se tvoří kolona, počítejte s 10-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Etlerem. 14. hodina za námi, my vás zdravíme, přátelé. Na mě tady naskočilo video, asi jste ho viděli, jako její virálek, co se teď šíří po sociálních sítích. Eva Farná si na Václavku za Václaváku zaspívala s jistou pouliční zpěvačkou.
3: Takový jako spontánní basking, by se tomu dalo.
7: Super,
3: to
7: jako skvělý, úplně skvělý. Já teda jenom doufám, že to nebylo nahraný.
3: Já si trošičku myslím, že jo.
7: Že to všechno vzniklo spontánně, myslíš, že jo?
3: Nebo takhle, možná třeba tam ta holka zpívala, OK.
7: No a Eva šla kolem.
3: Eva šla kolem a řekli jí, hele, zkus zaspívat nějakou Farnou a Eva se přidá. Že
7: no, ale, no tak to určitě, jako to je v pořádku, že jo, jako to je v pohodě, ale blbý by bylo, kdyby to bylo nahraný, jakože s tím, že se domluvili, hele, já se teď tady stoupnu a, no, ale jako je to skvělý.
3: No tak před náma jsou ty tři velký koncerty, Evy Farné v Edenu, že jo?
7: Ona no ani tady... nejdem. No.
3: ale ti, co bydlí kolem Edenu, to všechno uslyšejí.
7: No to je ale pravda, no, to je pravda.
3: Ale pozor, z Edenu to bývá slyšet i sem do Strašnic tady v Praze, když jsou dobrý povětrnostní podmínky.
7: To my tady ale nejsme už večer.
3: No, nevím, tak můžeme zůstat v práci díl, sedneme si na terásku a budeme poslouchat.
7: Já asi ne.
3: Ne?
7: Dobře. Ne, to už bych šla radši na ten koncert teda.
3: Jasný.
7: To je
3: jasný.
7: Takový, to, jak se v letě nechodí lidi k plotu, ne, koukat na ty koncerty.
3: Hezký den.

0: Tom Green na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut. Je středa, takže jsem byl zase na fyzioterapii dneska. Zase mi byla vykloubena noha, ale byl jsem pochválen, že prý hezky cvičím doma, že je to vidět. Takže jsem se chtěl jenom pochlubit. A pak jsme se...
1: Zajímavý na té fyzioterapii, nebo respektive na tomhle fyziocvičení, že vlastně je to jako vlastně takový minimální pohyb.
0: No,
1: že ale hrozně nějak intenzivní. Nějak se extra nenadřeš, no. Že by se z toho potil, no. Ale je to hrozně funkční.
0: A je to hrozně intenzivní, ono kolikrát stačí ten cvik zopakovat pětkrát a máte pocit, že prostě jste tahali bedny s jabkama nebo s bramborama celý odpoledne. No.
1: Takže pochvala přišla, dostal si obrázek.
0: Dostal jsem obrázek a lízátko. A pak jsem se s paní doktorkou začal bavit na téma jízda autem, protože já jsem o víkendu jel docela dlouhou trasu a zjistil jsem, že když dlouho sedím v autě, tak že mě ty záda začínají zase jako zlobit. A vzpomněl jsem si na tebe a říkal jsem si, ty sakra, jezdíš denně 200 kilometrů. No, ale jenom, že ty cvičíš, že? No.
1: Ale jako kdybych necvičila nebo nechodila pravidelně každý měsíc na tu masáž, tak to taky pocítím.
0: Jasně, ale ona mi poradila trik, jak jsou takový ty...
1: Projít se po...
0: Udělat si pár dřepů na dálnici, když máte čas.
1: Ne, ale pozor, to je jako vlastně docela dobrý, jo?
0: Ne. Poradila mi, jak jsou takový ty polonafouklý balonky na pilates.
1: Jo.
0: Tak si ho dát pod bedra a vlastně jako, tak jako se vrtět a masírovat si ty záda.
1: Já jsem měla auto, byl to nějaký golfík a tam normálně byl program, kdy jsi mohl zmáčknout sedadlo a to sedadlo se začalo vlnit a začalo tě jako masírovat. To bylo skvělý. Fakt, normálně, jakoby, asi jsi to zažil, ne?
0: No, prostě, jasný, jak jsou
1: takový ty masážní lehátka, co jsou někde uprostřed těch supermarketů.
0: Ano. Najdi si samotu uprostřed davu, že?
1: Výborný. No. A tohle bylo skvělý. To si prostě seděl a fakt je to masírovalo záda.
0: Jo.
1: Sice jsem tam vypadala, jak kdybych, jako, nevím, tančila břišní tance, jako, ale...
0: Teď se dostáváme k té situaci, stojíte na křižovatce, vedle vás je auto a vy tam vlníte, jako kdybyste na něčem seděli.
1: No jasně. Tyjo, ta holka, co to tam dělá, ta holka? No tak asi dlouhá cesta.

0: Galunová, tohle je jedna z nejkratších písniček. To má jenom minutu 57.
1: Ano, ona jí dává jako přídavek, aby mohla jít brzo.
0: Aby mohla jít přesně. Já jsem to někde slyšela, tenhle názor. Ale já jsem chtěla mluvit o něčem jiném. Jak pořád procházíme těma sociálníma sítěma. No. Jako, já jsem teda taky trošku jako v zajetí. Musím říct, že...
1: Scrolluješ prostě.
0: No zrovna dneska jsem třeba jela sem z Chomutova do Prahy autobusem, že jo? Takže jsem zjistila, že jsem prostě hodinu 45 držela v ruce mobil a prostě čumíš na ty sociální sítě a konzumuješ prostě životy někoho jiného. Ale zaujalo mě tady jedno video, ve kterém holka někde z Francie mluví o tom, že se začaly strašně moc stávat populární pihy.
1: Jakože pihatý lidi jsou trendy teďko.
0: A ukazovala tam různý fígle, jak si udělat prostě na obličej pihy, aby se ti nesmily. Říkala, tak to je dobrý. To
1: centrofixka.
0: Jako byl, no, jako můžeš, jo. Nesmíš mít alergii, ale spíš jsem si jako říkala, prostě jak ten svět se jako mění, jak se ty věci změní, jak se to vrací, že jo. Dřív byly doby, kdy si prostě ženský nechávali téměř tyho laserem pihy odstraňovat, aby hlavně v obličeji neměli, nebo je zamatlávali různě make-upama a teď si je cíleně dělají. A dělají si je nejenom jako, že takový ťupičky po těle, teda po těle, po tvářích, ale dělají si třeba pihu i jako nad rtem, aby vypadala
1: takovou
0: tu přesně, takže tam kreslej ty chloupky.
1: No počkej, pihy jsou ještě dobrý, počkej, až se dostanou do módy bradavice, no, až se to budou lepit.
0: Ale to jsem si přesně říkala, jako to je prostě otázka několika málo let a budeme si prostě vyrábět na ksichtě bradavice, aby v tom prostě nebyly ty holky sami, že jo,
1: no,
0: co je tam.
1: A nabágl si vázat černou kočku, aby to bylo stylový.
0: Ne, bylo to jako zajímavý, no, říkala jsem si, že ty trendy jsou jako, jdou samozřejmě na ruku těm, kteří si třeba připadají méně cení, protože to na tom obličeji mají,
1: no.
0: Tak jako prostě buďme jako, jak se to říká, prostě...
1: Takže vlastně to takový...
0: Teď nemůžu najít to slovo.
1: Buďme tím s nima, no a teďko,
0: poradte
1: nám.
0: Jak je to slovo?
1: Jsou náležití, buďme s nimi.
0: Myslela jsem jiný slovo, ale to nevadí. No, každopádně prostě pihy jsou teď trendy, takže jestliže je máte, tak bych je určitě nezamaskovávala.
1: Vyfoďte se na Instagram, ať to všichni vidějí.
0: No a já, až budu se sedět v autobuse 2 hodiny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku

0: Lucie a Panic na frekvenci 1. Lucie a zprávy.
1: Na frekvenci 1. Přeju hezké odpoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva, který podle nich ohrozí funkční systém. Německo bude pokračovat v kontrolách na svých pozemních hranicích, řekla mluvčí tamního ministerstva vnitra v reakci na doporučení Evropské komise, aby země kontroly zrušila. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude jeho český hejtman Martin Kuba. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho plány s novým hnutím Naše Česko. A zeptat se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: S dlouhou kolonou počítejte na D1.
3: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 185. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se tvoří kolona, počítejte s 10-minutovým zdržením. Dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Za chviličku pro vás budeme mít příběh. Příběh, který se zdá být neuvěřitelný, ale klidně by se mohl stát.
0: Jo, a z jakého ranku to bude dneska?
4: Bude to, jak bych to tak popsala, to je tak jako když
0: sociální drama.
4: Něco doma používáte, no. Jo, běžně to používáte, děláte s tím neskutečné věci.
0: Třeba prostě, vysavač, ano.
4: Třeba a zjistíte, že to má nehoráznou cenu a vůbec jste to netušili.
0: Aha.
4: Jako třeba přesně vysavač, prostě vysáváš s vysavačem, že? Vysáváš tím kde co, prostě úplně jedno, jestli to je suchý.
0: A on je přitom ze zlata.
4: A on je přitom třeba z doby ledový, že?
0: Tam se to vysavači jen hemžilo.
4: Ne, tak Turek by mohl povídat, teďka to ty doby ledový dělá. Pardon, jdeme na to.
0: Jsem z toho trochu červený, tak za chvíli.

0: Frekvence 1, 6 minut po půl třetí, čas na příběh, buď pravdivý, anebo blábolivý.
1: Představte si takovou tu situaci, nevím, jestli chodíte na různé bleší trhy, anebo do různých takových těch, jak se jim říká?
0: Antikvariátů.
1: Antikvariátů.
0: Vetešnictví. Hele, měl jsem takovou zálibu svého času.
1: Fakt?
0: No, mě to hrozně bavilo.
1: Tak si představte, že právě v nějakém garážovém výprodeji, což je něco jako bleší trh, takhle se tomu říká prý v Americe, tak tady nějaká rodinka koupila v roce 2007 takovou malou keramickou misku, která se jim moc líbila, stála asi $3. Mm-hmm. Několik let ji měli vystavenou doma, občas do ní něco dali, ovoce, že jo, oříšky a tak. Prostě ji používali za $3, pěkná miska.
0: Jasně.
1: Jo, tak proč by si ji nepoužila, že jo? Jenomže pozor, odborníci, pak se zjistilo, že teda nejde o obyčejnou dekoraci, ale odborníci potvrdili, že šlo o vzácnou čínskou misku z dynastie Severní Sung, starou téměř 1000 let. A ty $3 bylo hodně málo, protože v aukci by se prodala za více než $2 miliony.
0: Upsík.
1: No. Takže oni tady ten unikát používali prostě, jak kdyby se nechumelilo.
0: A dávali to do myčky, co určitě.
1: Přesně, domičky, vodu pro psa a podobně. No a přišlo se na to samozřejmě úplně náhodou, že jo?
0: Hele, a to mi řekni, jak na to přišli, jako jak ta náhoda probíhala, je to tam popsaný nějak, nebo to si nestihla vymyslet?
1: To tady... jako můžu se to nějak vymyslet. Ale to tady popsaný není. Ale samozřejmě náhoda toho typu, že prostě přijde známý známýho, blablabla, řekne, hele, co to máte za misku, to mi něco připomíná, dáš Google Lens, googlíš no, a najednou to je z $3 jsou $2 miliony.
0: Ale já bych tomu věřil, tyhle věci se prostě dějou.
1: Tak uvidíme. Jana a Vojta na frekvenci 1. A fakt se to dělo.
0: No.
1: Rok 2007. Byla to nějaká rodinka v New Yorku, koupila si tuhletu misku na úplně běžným takovým tom garážovým výprodeji, takhle jak se to...
0: Což je ale věc, která třeba proniká jakoby do příměstských oblastí kolem Prahy, tam se to běžně dělává v těch obcích kolem nás, garážový výprodej.
1: Fakt?
0: No,
1: jo?
0: Prostě lidi si postaví stolek před barák, nechají tam ty věci...
1: To se ještě dělá, nechtě. Jo?
0: No jasně.
1: No, v Německu to je tak, že to tam dávají zadarmo. Češi to prodávají.
0: No samozřejmě.
1: No, takže tohle se skutečně stalo. Takže máš doma něco takhle šíleně drahýho, takhle šíleně vzácného a vůbec to nevíš. A ten člověk, co to prodával, víš, když se to dozvěděl, tak se podle mě šel podřezat.
0: já bych mu to v rámci zachování jeho zdraví...
1: Vrátil $3.
0: Ale ať nejste škodný.

0: Helen na frekvenci 1 za 4 minuty 3 čtvrtě na 3. Přátelé, pojďme se zaměřit na muziku, která má za sebou už 30 let.
1: Ano, No Name jsou na scéně už 30 let. Letos oslaví 30 let v prosinci tady v Praze v O2 aréně. No a 30 let rovná se minimálně 30 hitů. Všechny vám Igor Tymko představuje postupně.
0: Jinak je to 12. prosince, už teď můžete pořizovat vstupenky. Já myslím, že to bude jako... To bude luxusní.
1: Mě by zajímalo, protože dneska to bude o duetu No Name a Karla Gotta, Kdo dokáže, se jmenuje ta písnička.
0: Že to vůbec neznám.
1: Ne?
0: Já jsem to snad nikdy neslyšela.
1: A tuhle zase znám já. A role všechny se obrátily.
0: Všechny ostatní ne.
1: Ne, ale mě by třeba zajímalo, jestli No Name, když to bude v té O2 aréně, přichystají nějaké překvapení třeba v podobě hologramu, jako se třeba nedávno objevila Hana Zagorová na koncertě Štefana Margity.
0: Mně to přijde hrozně děsivý.
1: Jo.
0: Jako úplně mě to úplně děsí. Já jo. Jsem viděla nějakou ukázku někde tady v nějakých videích a je to teda, jak je to realistický.
1: No. No, tak uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně vznik písně Kdo dokáže od No Name a Karla Gotta nám Igor Tymko popíše právě teď.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodily jejich hity.
4: Ahoj, jsem Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím něco o pesničke Kdo dokáže. Onoho času nás Karel Gott profesorsky pokarhal s tým, že citujem, kluci, rád bych od vás něco měl ve svým repertoáru a zatím tam nic nevidím. Tak jsme mu slušně odpovedali. Maestro, ak nás napadne něco hodné spojenia Karel Gott a No Name, tak se ozveme. A ak nie, tak se naďalej budeme v branži rešpektovať jako kolegovia. Karel Gott prehlásil, kluci, tak tohle jsem v životě neslyšel. Po necelých 3 rokoch jsme se Kájovi ozvali, nuž a výsledok si vychutnete na rádiu Frekvence 1. Snáď iba malé vypichnutie textu, ktoré si obľúbil aj sám maestro Gott. Človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.

0: Tak to byly No Name a Karel Gott. Taková rozjímavá chvilka na Frekvenci 1, že?
1: Pojďme rozjímat s naším kolegou Tomášem Fílou, protože Frekvence 1 a Coca-Cola vyrazili opět za vámi a v čele právě náš kolega s naloženým autem a to auto je plné výher.
0: Kdo ho odchytí jako první, tak vyhrává, takové je pravidlo a vyhrát můžete třeba nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky je mezi výhrami voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
0: A k tomu je pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Dneska Tomáš vyrazil do Olomouce, takže počítám, že kolu zakusoval syrečkem.
1: Olomouc. Zdravíme, Tome, ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím z Olomouce, z Dolního náměstí, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači se spoustou cen, jako je plato nápojů Coca-Cola, plážová letní velká osuška, luxusní sluneční brýle, také voucher do restaurací Food Mark v hodnotě 500 korun a samozřejmě k tomu i stylová plážová taška, do které se to všechno dá. A vítězku už tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Drahomíra.
2: Drahunko, my vás samozřejmě zdravíme a gratulujeme. Všechny tyhle ceny, o kterých jsme teď mluvili, jsou vaše. Tady je máte.
3: Děkuju moc, hurá, to je super.
2: Tak teď už jenom, aby začalo pořádně pálit to sluníčko. V každém případě radost asi máte, že jo?
3: Určitě velkou.
2: A my zítra tu radost přivezeme zase někam jinam. Kam se dozvíte v raním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu moc těšit a teď vás s Drahunkou z Olomouce zdravíme. Ahoj!
3: Ahoj!
1: O další letní balík výher Coca-Cola budete moc soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lubky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
1: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
6: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Ozzy Osbourne na frekvenci 1, 15. hodina je tady. Muziku máme přichystanou.
1: Máme nachystanou třeba Katy Perry.
0: Taky budou YouTube.
1: A nebo Michal Hrůza.
0: A za chvilku budou i zprávy s Luzkou.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy má pro nás Luzka Šmídová. Hezké odpoledne.
11: Pěkné odpoledne. Bary a kluby v Česku mají špatné únikové cesty. Na vrchol Everestu vystoupalo rekordní množství lidí. Dvě osobní auta se srazila na D1 na trase z Vyškova do Brna. Hasiči při letošních kontrolách barů, diskoték a dalších nočních podniků odhalili přes 1600 nedostatků a rozdali pokuty zhruba za 640 tisíc korun. Nejčastěji zjistili problémy s únikovými cestami. Dosud udělali 590 z plánovaných 800 kontrol. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé. Večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku čekali dlouho.
12: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
11: Místem projíždí denně 16 000 aut, z toho velkou část tvoří kamiony. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Uvedly to nepálské úřady. Podle zahraničních agentur se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který stoupl v přepočtu na 312 000 korun. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. Fotbalista podepsal víceletý kontrakt.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
11: Máme zataženo a místy je deštivo. Později se má oblačnost od západu postupně protrhat. Teploty stoupají na 16 až 20 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A zítra odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
11: A teď krátce po 15. hodině se zdržíte na D1.
13: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 217,5 kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Zdržení je 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se tvoří kolona, počítejte s 10-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
11: Ze zprávy to vše, pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
1: 3:15, hezké odpoledne. Mě zaujalo, kolik lidí vlastně za ty první 3 měsíce letošního roku už vystoupilo na Mount Everest.
14: No, mně to přijde bláznovina. To je vlastně úplně to šílení, úplně stejně šílený, jako když jdeš na Sněžku. Mm-hmm. A teď to musí být docela jako fyzicky náročný.
1: Jedno, tak jako asi to není jako procházka v žabkách, že?
14: Tak si
1: jako
14: prostě to zaplatíš šerpu, on tě tam donesl.
1: Já vím, ale jako už takhle ten poplatek 300 tisíc nebo 312 tisíc.
14: 312 tisíc za co? Za to,
1: že se pokusíš.
14: Za pokus.
1: No. Ono se taky může stát, že ten pokus bude tvůj poslední, že jo? Protože tyhle vysoké hory jsou zrádný, jako.
14: To je blbý, no.
1: Ne, ale vím, že třeba jako to není jenom Everest nebo Sněžka, ale vím, že stejně to funguje třeba na Triglavu ve Slovensku.
14: Fakt.
1: No, že Triglav.
14: Je to prostě taková masáž.
15: Takový mraveniště.
1: No. A on ten Triglav jako náročný to je, ale není to tak složitý. A byl tam kamarád asi 2 roky zpátky na Triglavu a říkal, že měl pocit, že ty místní babičky se tam chodí na procházku v žabkách. Jako, že opravdu to je pro ně jako úplně běžná věc. Jo. No.
14: To asi neměl pocit, to tak asi je. No. Já nevím, prosím, když se z toho stane takováhle masovka, tak už to, tak z toho nemůžeš mít vůbec žádný požitek.
1: Aspoň, jsou tam nahoře aspoň nějaký stánky s občerstvením, když je tam takovej nátřesk, jako.
14: Nevím, párek v rohlíku by tam mohli být.

0: Amanda Siegfried na Frekvenci 1. Pojďme proplácet účtenku, pojďme telefonovat.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Možná se budu opakovat, ale znovu se zeptám, komu a kam dneska budeme volat.
0: No, každý den to říkáš a říkáš to správně, protože to je důležitý. Voláme Věře do Jemnice.
3: Do Jemnice, takže snad ji nevyrušíme u čaje, že?
0: U čaje o páté.
3: No jistě.
0: Ne, u třetí. Jsem přes Jemnici jsem jela, to je asi 2 roky zpátky, dali jsme si tam v nějaký restauraci oběd a hrozně mě překvapilo, že to byla taková ta restaurace, kterou bys navštívil třeba před 30 lety, úplně stejně. Úplně ty ubrusy,
3: no,
0: ty slánky.
4: Davidová, dobrý den.
3: Dobrý den, Věro, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No jasně.
0: Vy máte radost.
3: No to je krásné.
0: To zní naprosto skvěle. My totiž pro vás tady máme peníze a chceme udělat všechno pro to, abychom vám je vrátili.
3: Takže takhle, první podmínku jste splnila. Řekla jste správně stanici, ze které voláme. To je dobře.
0: To je někdy těžký. Jako. No, to byste se, to zvládla.
3: To byste se divila, kolik různých jiných stanic tam našim posluchačům vlítne.
0: A teď ještě za co jste utrácela?
4: Utrácela jsem za žrádlo pro pejsky.
0: Jo, my je tam slyšíme vzadu.
4: Ano, to ano.
3: To a kolik jich máte, kamarádů?
4: Dva.
0: Vy jste, jako já tohle považuji za úplně krásný kon. Kuba je nalezeneček, ještě píšete, že to je troubelínek. A Beník je váš kanisterapeuta. Terapeut.
4: To je přímo terapeut.
3: A jak se snesou? Jak se snese ten terapeut s tím nalezenečkem? Je to v pohodě?
4: Ano, je to úplně úžasný. Tady byste viděli, jak se spolu mazlíjou, to je
3: až krásný.
0: A vyprávíte nám, jak se to stalo? To si vás pejsek našel sám, nebo jste ho někde potkali v lesích?
4: Bratr ho převzal od jedné své přítelkyně, která už se o něj nedokázala starat z finančních důvodů, takže si ho vzal.
0: Vy jste hodný. A co to je za plemena?
4: Kuba, to je takovej černý malej, pouliční směska.
3: Vetaj, ano.
0: Černý malej.
4: A Beník je jezevčík, ano.
0: Aha.
3: Jezevčík, ale jezevčíci bývají paličatý teda pěkně.
4: Jenže tenhle ten je tak úžasný, hodně učkej, líbeznej.
0: Jo,
3: to je krásný.
0: To je tak jako svůj k svému, že?
3: Tak kolik jste utrácela? Za kolik jste jim dopřála?
4: Ježíš, tam bylo 956 korun.
0: 959 korun, frekvence 1. Pošle.
3: Vy byste se obrala o 3 koruny, to koruny. Nedělejte.
0: Moc gratulujeme, peníze pošleme. Mějte se krásně, ať vám pejsci dělají radost.
3: Naslyšenou.
4: Moc děkuju.
0: Naslyšenou.

0: YouTube a jejich slavná One na frekvenci 1, 3 minuty po 4:15. Před malou chvílí to byla taková hezká chvilka v éteru, nejenom kvůli tomu, že jsme vraceli peníze za účtenku, ale že jsme slyšeli vlastně hrozně hezký příběh, že se někdo ujme zvířátka, které vlastně je bezprizorní.
1: Že jdete, najednou prostě potkáte třeba pejska.
0: A
1: že
0: už nejdete sami.
1: A pejsek vás doprovodí až domů, druhý den tam sedí, třetí den tam sedí před barákem, tak si čtvrtý den řeknete, hele, asi nikoho nemá, tak si ho necháme.
0: No. A on najednou s váma zůstane a najednou zjistíte, že už nesedí před barákem, ale
1: nesedí v baráku a zatímco vy sedíte na zahradě.
0: No, tak on se vám válí v posteli.
1: A to se stává. No. Tak si o tom pojďme povídat, protože věříme, že mezi vámi posluchači je spousta takových, co ne, že si sami našli zvíře, ale zvíře si našlo je. Ano. Zvíře si našlo vás.
0: Ono se to tak vlastně jako říká, že když si jedete třeba někam vybrat zvířátko, ať už kočku nebo psa, zejména tady u těch se to říká, tak se říká, že si vás vyberou. A že když už teda jako vy najdete tu cestu k té líhni, tak to zvíře si vás najde samo.
1: Časem. A to takhle není vždycky, no.
0: Ne?
1: Třeba nám se to nestalo. Na nás vlastně ten pes zbyl.
0: Jo. Mm. No ale i tak si můžeš říkat, že to byl osud a že to tak bylo jako myšlení.
1: A jeli jsme tam a řekli jsme, jestli to bude množírna, tak určitě nebudem toho psa brát. Jako, no. Určitě nebudem podporovat množírnu. Jako kdyby to bylo na 100krát množírna, tak to štěně tam nenecháš.
0: Prostě. No jasně.
1: A tohle naštěstí nebyla. No. Ale je teda pravda, že bylo nějaký video, na tom videu bylo 6 štěňátek a 5 spinkalo, tam tak jako bylo v klubíčku a tohle 6. tam trhalo deku a docela s vervou.
0: Jo.
1: No a to je to zvíře, co máme doma, to asi prostě nikdo nechtěl vzít.
0: Takže když na ní hodíte deku, tak ona ji roztrhá.
1: No okamžitě. Takže jako u nás to nebyl ten případ, že by si nás zvíře našlo, ale třeba můj děda byl takový specialista, miloval kočky.
0: Aha.
1: A mnoho koček přivedl domů.
0: No jasně, ale podle mě ty zvířata to vycejtěj, že když k ně máš jako vztah,
1: že tak, jako
0: tak to zvíře si tě buď vybere, anebo se tě nebojí minimálně, že
1: jo,
0: to by prostě
1: jasně.
0: Normálně jde.
1: Tak jestli máte podobný příběh, že by si vás třeba nějaký zvířátko sama našlo, tak budeme rádi, když nám dáte vědět a napíšete nám ten váš příběh, anebo ho taky namluvíte.
0: No samozřejmě, protože můžete buď psát na Instagram Jana Knížková Vojta Epler Frekvence 1, nebo na Facebook Frekvence 1.
1: Můžete využít i číslo 736 300 444.
0: No a co se týče mluveného slova, aplikace Frekvence 1, tam můžete namluvit hlasovou zprávu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 15.29, tohle je aktuální čas a my si dneska povídáme o nalezenečcích.
1: Ano.
0: To je zase o zvířátkách.
1: Jak říkal klasik, to je pěkný kříženeček.
0: To byl
1: to... To je Zdeněk Srstka.
0: Srstka, jo.
1: Hodí se k dětem.
0: To jo.
1: Tak schválně. Vy a vaši nalezenečci hned po zprávách.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Karel Poborský jde sám.
7: Krásně to zkusil, 1-0.
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.

0: Kyně ptát na jeho plány s novým hnutím Naše Česko. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Odpolední provoz komplikuje nehoda na D1.
2: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na 217,5 kilometru dálnice D1 z Vyškova na Brno. Provoz veden pouze levým jízdním pruhem. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Pokud si říkáte, že počasí tohoto týdne připomíná spíše apríl, tak s vámi souhlasím. A aprílový charakter počasí nabídne i čtvrtek. Z počátku dne se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak bude polojasno. Během dne bude ale velmi rychle docházet k přibývání oblačnosti a ve večerních hodinách opět od západu očekáváme i občasný déšť, dešťové přehánky a ojediněle také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty v porovnání se středou už budou letní. V odpoledních maximech nejčastěji naměříme 22 až 26 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze v Karlovarském a v Ústeckém kraji, tam počítejte s teplotami kolem 20 stupňů. Aktivita klíšťat i nadále zůstává na velmi vysokých hodnotách. Vypadá to, že nesestřelí ani déšť, ani bouřky, ani pokles teplot, ani rock'n'rollový charakter oblačnosti.
4: Sestřelit klíště, tomu říkám plán.
5: Říkala, jo. No. Ty zrovna jsem jedno našla na krku včera. Jako nebylo za, jenom lezlo. Jo. Jsem takhle si tam šáhla, říkám, něco mě tam svědí, šup ho,
4: potvora. A jaký to bylo, to černý, nebo to s tím zrzavým zadečkem?
5: Nevím, mrklo na mě levým bokem.
4: Tak, samozřejmě jste si ho nenechali, to není váš mazlíček v tu
5: chvíli. Ne,
4: každopádně nalezeno bylo. My se bavíme dnes s vámi o nalezenečcích, respektive jestli máte doma zvířátko, nebo jste měli zvířátko, které si vás vlastně tak říkajíc našlo.
5: Ale tady píše Jana příběh, který teda není úplně o tom, že by si našla zvířátko ona, nebo respektive ono jí, ale ona sama nečekaně. Po 22 letech jsem ze školní stravovny odešla do horského hotelu v domnění, že budu dělat pokojskou a všechno, co je v hotelu potřeba. Majitelé kromě toho vlastní koně. A protože odešel pán, co se o ně staral, musím se v jejich nepřítomnosti starat já. Jsou to 3 kobyly, 1 hřebec a 3 hříbata. Kdyby mi to někdo před rokem řekl, tak mu řeknu, že se úplně zbláznil. Ale mám velký respekt a jsou boží.
4: Ale ona hypoterapie je hrozně vyhledávaná a bejt jako u koníčku znamená bejt v klidu.
5: Jenomže hypoterapie znamená, že přijdeš a máš koně, o který se někdo stará, že jo? No. A on ti jenom jako vysílá energii.
4: No jinými slovy, musíte se o ně postarat a pak můžete mít hypoterapii.
5: Jo, jako to je moc hezký příběh, která drží vám pěsti.

0: Taylor Swift na frekvenci 1,7 minut po půl čtvrtý. Konzumovat mluvené slovo.
1: To je občas zdravé.
0: To je občas zdravé. To děláte vy, když posloucháte frekvenci 1, když my vám to teda sem tam proložíme nějakou pěknou písničkou.
1: Ano, ale jsme víc ukecený než uhraný, teda to je pravda.
0: To ne, to si myslím, že ne.
1: Ale mohlo by se z našeho vysílání udla taky jako podcast,
0: ale já mám pocit, že, nebo já si mám to, když jsem přišla do rádia, tak jsem si říkala, jako teď já tam všechno řeknu. A furt za mnou chodili a říkali, mluv míň, strašně mluvíš. A říkám, no, jsem tady do tohle placena. No, ale nemusíš zkracuj ty vstupy, to nemusí mít minutu, to stačí 30 vteřin.
1: Já myslím, to je taková ta bolest každého mladého nadšeného moderátora.
0: No, úplně
1: vlastně máte pocit,
0: iluze.
1: Že já jsem to zažil taky, jako, proč to máš tak dlouhý, no, vstup, jako no, zkratě. Ale já jsem tady proto, abych mluvil.
0: No, teď to říkám.
1: Nemusíš, prosím tě.
0: Minuta stačí.
1: Teď to nikdo neposlouchá, no, ještě řekli.
0: Teď jsou trendy úplně jiný. Teď se totiž natáčí takzvaně podcasty, vy určitě víte, není třeba je představovat. Každopádně čím delší, tím lepší.
1: No, jistě. A jsou podcasty, u kterých je vám třeba i po hodině a půl líto, že už to skončilo, protože ten poslech byl vlastně jako strhující svým způsobem. To jsou třeba ty true crime podcasty, že jo?
0: No, tak většinou true crime skončí tím, že už ho zabili a pak ho odsoudili a to končí příběh, no.
1: Jasně,
0: jako,
1: no.
0: Takže má to začátek a konec, ale jsou pak ještě podcasty, které třeba začnou a jsou nekončící, že?
1: Ne, ale pozor, já si třeba pamatuju, jako já, jak poslouchám to zpravodajství v těch podcastech, tak byly třeba série o různých jakoby fenoménech v české společnosti,
0: jo.
1: V politice, v biznisu, v podsvětí. A vím, že to vycházelo každý pátek a že já jsem si normálně jako dával každý pátek připomínku, poslechni si další
0: jasně,
1: díl. No.
0: Jasně,
1: no.
0: Jako když se stěšil na další díl Beverly Hills.
1: No jasně.
0: No, každopádně.
1: To bylo taky od Jaroslava Kment.
0: No. Každý nový díl byl v neděli v 6. Tak, ale přátelé, vy i letos můžete rozhodnout o tom, který z těch podcastů bude ten nej.
1: Ano, protože můžete hlasovat ať už pro true crime, nebo seberozvojové, nebo třeba biznisové podcasty, jakékoliv posloucháte v anketě Podcast roku.
0: Podcastroku.cz je ta stránka, kde můžete hlasovat, a to až do 14. června.
1: No a výsledky budou vyhlášeny záhy, to je 22. června, a hlavně celý ten event bude možné sledovat živě online.
0: Hlavním partnerem kategorie seberozvojové je společnost Software One.
1: Ta zajistí, aby AI pracovala pro váš tým, ne proti němu. A rozvíjejte své znalosti a pracujte efektivněji s využitím AI agentů a technologií.
0: Více výsledků, méně rutiny se Software One po vašem boku.

0: Katy Perry na frekvenci 1, za mě to bude 3:15. Bavíme se s vámi dnes o tom, jestli máte doma nějaké osvojené zvířátko, které jste třeba našli na ulici nebo k vám přišlo na
1: Máme
0: ulici.
1: Tady i fotky, to je krásný. Dobrý den, 7 let máme doma psí slečnu Barunku, kterou jsem našla na internetu přes různé skupiny. Dovezli jsme si ji až ze Slovenska, kde byla chudák uvázaná.
0: Jej, Danánku. Já vím, že třeba takhle moje sestra se ujala kočky, kterou našli s ostatníma koťatama v krabici v lese.
1: No to je. No. Třeba jako chápeš, že tohle někdo udělá.
0: Nechápu.
1: Já bych za to normálně sekala konečky prstů, jako, nebo tam aspoň napichovala hřebíky. Nebo já nevím, řezala tupým nožem. Že to, jak tohle někdo může udělat?
0: Já bych toho člověka jako třeba ano, tupým nožem říznul a ještě bych to jako přisolil trošičku.
1: Vůbec to nechápu.
0: To je něco tak odporného, jako živýho tvora nechat na pospas. Jako
1: no, ještě pojďme k tomu hezkýmu, jo. Renata, dobrý den. Když jsem šla z třídní schůzky synů, přidal se ke mně malý pes, kříženec. Vzala jsem ho domů. Byla to Fenička. Měli jsme ji pak 15 let. Pojmenovali jsme ji Ťapka. Pořád na ní vzpomínáme, i když už tady 10 let není. Byla hodná, vděčná. Ježiš, to je tak krásný příběh.
0: Je to nádherný příběh, no. Přišla nám i hlasová zpráva, pojďme si ji poslechnout.
2: Ahoj, tady Doďa. Nemám příběh, ale viděl jsem nádherný video na videokanále jednom, kde lidi, kteří chtěli psa z útulku, tak se sešli, posadili do takového sálu, jakoby, bylo tam asi 20 nebo 30, a pouštěli tam jednoho pejska za druhým do toho sálu a oni si sami ty svoje páničky a paničky budoucí vybírali. Úžasný, skvělý, paráda, palec nahoru.
1: Já to viděla.
0: Jo.
1: Já jsem to taky viděla, jak to teď jako hodně sleduju, tak mi to ten Instagram furt nabízí a je to hrozně dojemný. Tam prostě opravdu sedí, tam sedí třeba 10 lidí v kolečku a ty tam vpustíš to zvíře a to zvíře si prostě samo vybere, ke komu chce jít.
0: Mě tady ty videa dojímají.
1: Já jsem taky
0: já jsem starý cynik, ale u tohohle řvu jak želva.
1: Je to strašně dojemný.
3: Teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla.
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Tohle je Sandra na frekvenci 1 krátce před 16. hodinou.
1: A po 16. třeba Edvard Maja nebo Vika Žigulína.
0: Taky klok, klok.
1: Nebo Lara Fabienne.
0: A budou zprávy za chvilku.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Karel Poborský jde sám. Krásně to skutili 1-0.
14: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
15: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Luzka Šmídová je tady, hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne, Česko vyšle v létě do Řecka hasiče. Naše volejbalistky zaskočily domácí Čínu. Nehodu dodávky vyšetřují na D8 směrem na Prahu. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnosech. Česko také bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Výroba másla v České republice aktuálně pokrývá zhruba polovinu domácí spotřeby. Podle ministerstva zemědělství by se měla jeho produkce zvýšit.
16: Ministerstvo upozornilo na to, že přestože Česko je v produkci mléka soběstačné na více než 138%, stále se musí velká část mléčných výrobků dovážet, i když zemědělci domácí mléko vyváží mimo hranice. Vedle másla jde i o sýry nebo tvarohy. U nich činí soběstačnost jen 85%. Naopak jogurtů a ostatních zakysaných výrobků u nás vyrobíme víc, než spotřebujeme. Ministerstvo tak plánuje například podporu modernizace nebo větší využití certifikace kvality a regionálních značek. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
0: Majetin na Olomoucku se stal pravděpodobně obětí kyberútoku. Z obecního účtu zmizelo několik milionů korun. Případ šetří policie.
17: Po několika neoprávněných transakcích zůstalo na účtu jen zhruba 10 000 korun. Policie zatím nechce sdělovat žádné podrobné informace. Podle starostky se ale obec stala cílem internetových podvodníků. Mezi místními událost vzbudila pozdvižení. Celý případ se dnes bude probírat na veřejném zasedání zastupitelů, a to včetně návrhu na odvolání starostky. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: 11 zemí, včetně Česka, žádá Evropskou komisi, aby zpřísnila vydávání víz pro Rusy. Vyplývá to z dopisu, který za Česko podepsali ministři Metnar a Macinka. Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. Aktuálně 6. tým světového žebříčku porazili poprvé. Dnes naše hráčky dominovaly po setech 25-20, 25-20 a 26-24.
15: Frekvence 1.
4: Počasí.
0: Zítra zítra ráno bude polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost a zítra odpoledne a večer se místy přidají přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude chladněji, tam naměří kolem 21.
4: Frekvence 1.
15: Doprava.
0: Bouralo se na D8.
17: Dopravní nehoda dodávky se vyšetřuje na 28. kilometru dálnice D8 z Německa na Prahu. A s opatrností projíždějte na 217,5 kilometru dálnice D1. Došetřuje se zde dopravní nehoda dvou osobních vozidel z Vyškova na Brno a zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách už mají slovo opět Jana Knížková a Vojta Efler.
11: My máme dneska takové hezké zvířecí téma. My si totiž povídáme o nalezenečcích, kteří k vám přišli. Ne, že vy jste si pro ně zašli do útulku, ale oni si vás sami našli.
1: Jak vy jste přišli ke svým zvířátkům, Lucko?
0: My jsme si je teda normálně koupili, ale když jsem byla malá, tak k nám přišla kočička Mourek.
11: Mm-hmm. Našla si vás
0: kocourek.
11: Sama.
0: Našel se nás sám. A vždycky teda my jsme ho měli na chatě, jsme přijížděli kolem Velikonoc a odjíždělo se na podzim, přes zimu jsme tam nebyli a on vždy na jaře přišel, byl u nás, spal tam přes den na křesle, nehnul se od nás celý léto.
11: A v zimě měli jinou rodinu.
0: A na jaře zase dorazil k nám. A
1: takhle spoustu
11: let. Já furt, protože ty kočky jsou tak vyčúraný, jo.
1: Jsou, no, ale jsou zlatý. Teď my máme taky vlastně nalezence, že jo? Ale jako ten k nám nepřišel sám, toho přived náš bejvalej kocour. No.
11: Já to známe, ten příběh.
1: No, je jako moc hezká věc. Krásná zpráva přišla od Michaly. My máme Tondu. Dovoz z Bosny. Plánovitě jsme po Bosňákovi nešli. Osud nás spojil sám. Tonda byl v Bosně dvojnásobný čekatel na smrt. Poprvé ho někdo uvázal v lese ke stromu. Pak se dostal do státního útulku, kde čekal na takzvaný vybíjecí den.
11: Ježiš, to je strašný.
1: Zachránila ho česká organizace, dovezla ho k nám do Prahy. Je z něj příšerný mazlík, gaučák a požitkář. Má svoje, je to s tím někdy těžké, trošku má porušenou hlavu, čemuž se nedá divit, ale je náš a my ho milujeme a nedali bychom ho za nic na světě, prostě náš Tóňa.
11: Já si myslím, že ty psi to i cítí, že jo? Samozřejmě musí mít někde zakódovaný, ale teď jsem byl v ohrožení, po druhý v ohrožení a teď si tady můžu diktovat.
1: No. Ale nějaká taková ta myška v té hlavě tam podle mě zůstane, že třeba nějaký nepředvídaný pohyb, který mu něco připomene, no, a on se ožene, že jo? A nemůže za to v tu chvíli.
11: To je jak s dětma prostě. No. Tak jo, tak další vaše příběhy, já tady mám ještě spoustu krásných, tak se do nich vrhneme za chvilku.

0: Michal Suchánek, Petr Kolečko a jejich odpovědírna. Odpovídací automat.
1: Úplně automat to není, samozřejmě musí se u toho zamyslet. Ale každopádně otázky přicházejí z vaší strany, tak si pojďme dát, cože?
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Soused si pořídil včely a tvrdí, že jsou strašně užiteční. Já chápu med, ale musí být užiteční až tak blízko našeho plotu. Jaroslav, 63 let, z Kolína.
3: Hele, můj sen byl vždycky mít včelstvo, jako já prostě to obdivuju a myslím, že Jaroslav z Kolína by to měl taky obdivovat. Ty včely mu nic neudělají, to je prostě vlastně zdraví, to píchnutí. Prostě včely, to víš přece, že kdyby vyhnuli včely, tak to lidstvo nějak vyhne, asi do hodiny se říká.
2: Do hodiny?
3: No, do hodiny, že když vyhne jako včelstvo, tak za hodinu všichni umřeme, protože vlastně skončí ta fotosyntéza a tohle všechno. Takže vlastně ty včely potřebuješ, to znamená, já bych s toho měl respekt. Jo, cože?
2: Jestli se nějak dozvím, že se to stalo, že mám hodinu ještě na to, jakoby nevím, co třeba rozloučit.
3: No ono vlastně, poznáš to tak, že no. Ono, když se zaposloucháš,
2: no.
3: Tak cítíš vlastně takový velmi potichu, musíš opravdu pozorně se zaposlouchat, tak cítíš takový bzučení, vlastně kdekoliv jako seš.
2: No jasně, tak...
3: Slyšíš to?
2: No slyším.
3: To bzučení.
2: Ale nevím, jestli to je včela.
3: No je to, to je včel, z toho světový, který vlastně takhle bzučí a jakmile přestane to bzučet, tak máš hodinu.
2: Jo?
3: Jakmile přestane slyšet to bzučení, tak se běž rozloučit se všema.
2: Já v noci jako usnout, já mám, a co když se neprobudím?
3: Že to propásneš? To je blbý, to se tě samozřejmě stát může, no.
0: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: 21 Robbie Williams a spousta dalších vašich krásných příběhů. Tak Lenka píše. Kamarádka pracuje v útulku, já jsem jí říkala, že až tam budou mít černého pejska, ať mi dá vědět. Do týdne mi psala, že našli uvázanou u popelnice malou 4měsíční fenečku. Za 10 dní jsem si pro ní jela doma, mi všechno zničila, čůrala, kakala.
1: No,
0: došlo to tak daleko, že jsme ji dokonce chtěli vrátit, ale nakonec jsme to vyřešili tak, že byla jenom na dvorku, protože do útulku se mi určitě vrátit nechtěla. Kdo ví, čím si prošla, že byla takhle nastavená. Už jsme spolu skoro 7 let, dostala trochu rozum a už jezdí asi 2 roky i gaučák. Asi před 4 lety mi potom volala kamarádka od nás z vesnice, že našla malé 2měsíční kotě. Jen se mi viděla, tak jsem ji musela vzít domů a nakonec v loni v únoru někdo u nás v práci vyhodil 2 kočky. Kočička vběhla pod auto, kocůrka jsem si vzala domů a ten nám narušil náš babinec. A tady poslala
1: a teď tam vládne, ne?
0: No, jako posílá i fotky.
1: No.
0: A to je neuvěřitelný. No, no přesně, tam hele, jako postel, jo? No. A na posteli na jedné půlce jedna kočka, na druhé půlce druhá a kočka a panička pod posteli.
1: Panička na nafukovačce pod posteli. Luboš píše, napsal tady i věk, 58 let, ono je to jako celkem...
0: Zásadní?
1: No, zásadní, ale jako pro obrázek. Ahoj, mám už 3. rokem australačku ze Slovenska, odebranou z množírny. Nic nezná, všeho a všech se stále bojí. Koček, trojkolky u sousedů, prostě všeho, včetně mě. Když jde ke mně, tak kňučí, ale za granulku přijde. Motám se kolem psů odmala, ale tohle jsem nezažil. Toho, co jí tohle způsobil, bych vykostil tupým rezavým nožem.
0: Souhlasíme.
1: V pořádku.
0: A ještě jeden příběh od Peti. Můj taťka koupil po revoluci kousek od Českého Krumlova bývalý vepřín. Postupem času jsme tady měli slepice, prasata, husy, kachny, kruty, pštrosy, tadadadada.
1: Všichni k vám přišli z ulice, i ty pštrosy.
0: Ne. Jednou mu zazvonil telefon a soused se ho ptal, jestli mu neutekly ovce. Běhali totiž po obci po silnici. Nám ale žádné neutekly. Žádné jsme totiž v té době neměli. Taťka ale nelenil, skočil na kolo a na ty prchlice se jel podívat.
1: No.
0: Podařilo se mu je nahnat k nám do ohrady a čekali jsme, kdo si pro ně přijede. Chtěl za ně jako výkupné bednu piva. Je to už 8 let, pořád si pro ně nikdo nepřijel.
1: No tak máte ovečky, máte vlnu,
0: tak to je
1: hezké.
0: Je hustý.
1: A navíc ovčí sýr je skvělé.
0: Jako, no, kde se ale veme takhle jako ovce, chápeš? Stádo ovcí.
1: No nevím, no tak...
0: Jakože u tebe zazvoní kocourek, to ještě chápu, ale že tam prostě na dveře zadupe jako...
1: Stádu. Bojíme se vlka, pusťte nás dovnitř.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Roxe, to už je Good Fly na frekvenci 1. Za minutu bude půl páté.
1: Po půl páté, po zprávách se vrhneme na poslední slovo. Tam se nám to kupí tak hezky. To je tak pěkná sumička, že by ji určitě bral úplně každý.
0: No rozhodně. Já bych ji bral třeba hned.
1: Lucko. 41 500 korun.
2: Děkuju, beru. Nabízal jsi mi je.
0: Za zprávy, pojď.
2: Jo, dobře, tak jo. Dobré odpoledne. Německo bude pokračovat v kontrolách na svých pozemních hranicích, řekla to mluvčí tamního ministerstva vnitra v reakci na doporučení Evropské komise, aby země kontroly zrušila. Zlínská policie navrhla obžalovat 4 lidi, kteří podle ní krátili daně v reklamních službách v motosportu a způsobili tím škodu přes 20 milionů korun. Podle kriminalistů skupina vytvářela fiktivní faktury. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude jeho český hejtman Martin Kuba. Jako Weinlich se bude po 18. hodině ptát na jeho plány s novým hnutím Naše Česko.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor na nehodu na D8.
4: Dopravní nehoda dodávky se vyšetřuje na 28. kilometru dálnice D8 z Německa na Prahu. A s opatrností projíždějte na 217,5 kilometru dálnice D1. Došetřuje se zde dopravní nehoda 2 osobních vozidel z Vyškova na Brno a zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence. 2 4 4 9 9 9, číslo sem k nám, tak volejte právě teď.
0: Až když se dovoláte a uhodnete poslední slovo, spousta peněz je vašich, držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den. Haló? Haló, haló? Aha, tak nám to vypadlo. Vypadlo nám to.
2: Dalšího.
3: Tak to zkusíme.
2: Na někdo vám dolů, podle mě.
3: Já si taky myslím,
2: zjistil, že jej, jsme
3: jakmile
2: to
3: nás slyšeli, tak haló? Se z toho chudáci zhroutili. Tak schválně teď. Haló, slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Můžeme vidět vaše jméno, kdo se dovolal a odkud voláte?
4: Milan od Třebíče z Vysočiny.
3: Tak zdravíme k Třebíči a dost možná pošleme velmi kulantní sumičku za doplnění jednoho posledního slova.
2: Potřebujeme to slovo do konce věty od Dagmar Honcové a tady je věta, kterou budete doplňovat.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Žábu. Pojďme zkusit, jestli tam patří právě tohle slovo.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Není to to slovo.
3: Se, škoda, bohužel.
2: Děkujeme za pokus.
3: Bohužel Dagmar nemá žebříček asi.
4: Tipně, no.
2: No, ale není to ten správný typ. Děkujeme moc, mějte se krásně.
3: Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 42 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Na Frekvenci 1 nabízíme praktické informace, a to v podobě business party. Celý tento týden se věnujeme motoristům. Dneska budeme opět konkrétnější.
1: Bude to o tom, jak se projevují vysoké ceny pohonných hmot při nákupu nového automobilu.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a produktový navíc marketingový manažer Hyundai Motor Czech, pan inženýr Marek Trešl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ceny paliv jsou stále vysoko. Projevuje se to v tuhletu chvíli i třeba při prodejích, to znamená, ovlivňuje to prodej spalovacích motorů?
3: Mohu potvrdit, že projevuje. Zákazníci mnohem více než dříve sledují, jaká je spotřeba daného provedení vozu, o kterém tedy přemýšlí, či ho zvažují. Daleko více se zajímají o hybridní auta, čili auta, která mají elektromotor jako výpomoc spalovacímu benzínovému motoru, ale nepotřebují externí zdroj elektrické energie, a vidíme to i na rostoucím zájmu o dostupnější verze našich čistě elektrických modelů.
2: Co se týče hybridů, tak to jsou samozřejmě jedině automatické převodovky.
3: Je to jedna z výhod hybridního pohonného ústrojí, že vlastně přináší vždycky automatické řazení jako vedlejší efekt toho, že vůz má tedy kombo spalovacího motoru a elektromotoru.
2: My bychom měli říct posluchačům, že automatická převodovka je především skvělá ve městech, protože ten, kdo se pohybuje denně v kolonách jako my, tak víme, že s tím řazením by to bylo opravdu obtížné.
3: Je to opravdu mnohem větší úleva a méně stresu z řízení, pokud se bohužel jako většina z nás pohybujeme v kolonách.
2: Jak to vypadá s elektromobily a s dálničními známkami? Já jsem slyšel, že dochází k nějakým změnám.
3: Vypadá to, že podle posledních informací oproti původním předpokladům pro všechny uživatele elektromobilů zůstane používání dálniční sítě v České republice i nadále bezplatné.
2: A co chystáte pro letošní léto?
3: Tak letošní léto slavíme spolu s celým světem velký fotbalový svátek, mistrovství světa ve fotbale, jehož je Hyundai hrdým partnerem už od roku 1999, a abychom náležitě oslavili i postup našeho národního fotbalového týmu na tady ten nejvyšší svátek fotbalu v celém světě, připravili jsme program Otestuj Hyundai a vyhraj, který probíhá v naší dealerské síti až do konce června. Je zaměřen na Tucson a i30 v limitovaných edicích Go Czech, ale i na ostatní modely Hyundai, a jednoduše řešeno, každý, kdo absolvuje testovací jízdu s našimi vozy, je zařazen do slosování o hodnotné ceny související právě s fotbalovým mistrovstvím.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní business party si se mnou povídal za společnost Hyundai Motor Czech její marketingový a produktový manažer, pan inženýr Marek Trešl. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Joan Osborne na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 5. Pojďme se vrátit do dnešního ranního vysílání. Dnes to bylo vlastně také takové...
1: Jako včera mladé, i dneska mladé.
0: Skoro taková kindergarten, bych řekl.
1: Hele, bylo to uvaření, mě to vlastně překvapilo, protože tím kuchařem, tím člověkem, který mluvil o vaření, byl David Wagenknecht. A on je to skutečně, dalo by se říct, on je to vlastně ještě dítě.
0: 14-letý kluk.
1: Takže dítě.
0: A který se naučil vařit, ale díky svému staršímu bráchovi. To je věc, která v tom rozhovoru samozřejmě zazněla. Stejně tak tam zazněly třeba věci typu, že uklidit kuchyň po vaření je těžší, než uvařit nějaký jako luxusní jídlo.
1: Když tohle víš už ve 14, no, tak věříme, že v 18.
0: Kluk je protřelej životem už teď. No.
1: Takže o jídle byla samozřejmě řeč, taky o sociálních sítích, protože právě David je na sociálních sítích velice aktivní.
0: Ano, i o tom se Lubka s Mírou s Davidem bavili. No a samozřejmě, každému kuchaři nechutná všechno, to prostě nejde.
1: Takže jaké jídlo nemusí?
2: Tak je toho spousta. Já jsem dřív třeba neměl rád houby, teď jsem se naučil jíst, to strašně rád, jo. I když teda není to něco, co bych si fakt dal, že jo.
3: Jako s radostí, ale v sníž
2: to. Ale s ním to je to v pohodě.
3: Jaká je cesta k tomu, abys někoho naučil jíst houby?
2: Kolegyně si ráda poslechne. S věkem.
3: S věkem, že jo? No a já si myslím, že s věkem přichází jako...
1: Jo, tak já nevím, s věkem se to odnaučili holky.
2: Třeba já třeba nemám rád teďka olivy hodně. Ty nemám rád. Koprovku třeba mám rád. To hodně lidí nemá.
3: No jasně, kopr, koriandr je problém, že jo, obecně napříč jako.
2: To já mám rád. I tady ty asijský koriandry, přesně. A tak tohle já můžu, ale olivy.
3: Ne, nejde to zatím, jo?
2: To zatím ne. No.
1: Ani v jídle, když jsou už třeba...
2: Ani v salátech a tak to vždycky jen dává.

0: před 17. hodinou před velkými hlavami.
1: A ve velkých hlavách třeba Genesis.
0: Taky bude Anastasia.
1: A nebo James Arthur.
0: A budou zprávy přesně v 17 hodin.
1: A my opět zítra ve dvě.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radioterminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to s nimi Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
12: Pěkné odpoledne, to nevadí.
0: Dobré odpoledne. Soud nepravomocně potrestal vládní SPD za předvolební plakáty. Šéf na to dnes přicestoval nečekaně do Kyjeva a kolony převážně nákladních aut hlásí zde jedničky. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale aktuálně přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srndková k tomu řekla, že na křižovatku ale čekali dlouho.
13: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
0: Místem projíždí denně 16 000 automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO, citovala agentura DPA Rutteho mluvčí. Ta ale z bezpečnostních důvodů odmítla říct podrobnosti o programu. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, teploty klesnou i na 7 stupňů. Zítra ráno se ojediněle vytvoří mlhy a v Čechách bude už během dopoledne oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Popojíždět budete na D1.
14: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1. D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 177. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením. A zpozorněte také na dálnici D1 na 217.5. kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel z Vyškova na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ze zpráv je to vše, připraveny už jsou velké hlavy.
15: Všechny jsem nás přepočítal, jsme tu velké hlavy.
0: Jedna.
16: Dva.
17: Tři.
15: No a já jsem ten do počtu.
17: Věděli jste, že na 1000 obyvatelů Česka připadá, ne, už o tom nebudeme se vrtat.
0: Ne.
17: Na 1000 obyvatelů Česka připadá 9 traktorů.
16: No.
17: Rozumíme si?
0: Na 1000 obyvatelů Česka připadá 9 traktorů.
16: Mhm. Takže se to počítám, kdyby jich bylo 10, tak by to byla jedna 10.
0: To by to bylo lepší. No.
17: Ale v Slovinsku tam jich je nejvíc, tam je 54 traktorů na 1000 obyvatelů.
15: Jo, to jsou ty ze Slovenska.
17: No.
0: Ty jsi mluvil o Slovinsku.
17: No, Slovinsku.
0: Jedno písmenko.
15: Důležitý je, že tam máme i blondýnu. Takže tak. O čem dneska?
16: Dneska to bude o Pakistáncích.
15: A pozor, jestliže pracujete jakože ta paní v hotelu, co uklízí, tak na to si dejte pozor. Jako? Kdyby někdo chtěl říct něco složitěji, dejte mi vědět.
0: Pojďme do Švýcarska. Švýcarský dar dostal tisícové pokuty za to. Jo, pár. Ježíš.
17: Pár dostal dar.
0: Jako já hůř vidím.
15: Jani, otoč si ten papír, ale jenom na to jedno písmeno.
0: Švýcarský pár dostal tisícové pokuty za to, že si koupil jízdenky až 17 vteřin po odjezdu vlaku. Kontrola zjistila, že lístky byly zakoupeny až po rozjezdu soupravy. A dopravce to vyhodnotil jako cestování bezplatné jízdenky.
16: Tak v germánských zemích je takováhle akurátnost naprosto běžná.
15: Jinou švýcarský ordny.
16: Já.
17: Hold krajina hodiněk.
15: No a stříbrných medailí. No.
16: Já. To bylo moc.
0: To byl nějaký hokejový fórek.
16: Oni třikrát za sebou. Deníky psali, vítej stříbrný hat-trick.
2: Velké hlavy.
3: Jana a Mikeš.
2: Kučera a Bobák.
18: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Pakistánec, ten vám v letadle jen tak něco nesní.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Pakistánci deportovaní z Irska si během letu zpět do vlasti stěžovali na jídlo, které dostali na palubě. Součástí servírovaného menu byly totiž vepřové klobásky. Přestože většina cestujících byli muslimové, pro které je konzumace vepřového masa nábožensky zakázaná.
3: No to taky vnímám jako problematický, že deportovaným Pakistáncům bylo na palubě nabídnuto jídlo.
4: No počkajte, jak jsem před několikými rokmi letěl takisto z Irska a podotýkám, že jsem jako Slovák nebyl deportovaný, tak zadarmo bylo na palubě nič.
0: No a já to vezmu ještě z toho ekonomického pohledu. Deportaci aerolinkám proplácí stát, jo. Víme. Takže když vezete Pakistánce, logicky uděláte na palubě vepřový hody, ne? Nikdo nic nesežere, stát to zaplatí a zbydou eura i jitrničky.
2: A to byly jitrničky, které byly ve vzduchu.
3: Tyjo, ty chutnají.
2: Oblací, takže oblací.
3: Počkej, takže jinak než na zemi.
0: Hlavně lehká strava.
2: No, nebe v hubě.

0: Tak určitě si vzpomínáte na Ivánka kamaráda a jestli může mluvit.
1: Tak kdo má dneska narozeniny?
2: Čtvrtíček.
1: Ne, vy nevětě, o koho se jedná?
0: Počkej, to byl kdo?
1: Ten pán Ivan? Český, nejznámější, fotbalový funkcionár. Janošek. Ivan
0: Hašek.
2: Horník.
1: Ono je to 20 rokov, a vy jste zabudli. Ivan Horník, tak on má dneska narozeniny.
0: Já ho neznal ani před 20 lety.
3: Ne.
1: Ale Ivánku kamaráde.
0: To jo, ale nevěděl jsem, že to je on.
3: My neděláme do hokeje.
1: Aha. Ani fotbal. Zelená je tráva.
2: Kapsy zásadně tak, na trávě.
1: Ivan Horník má... Ne, on žije.
3: Jo,
1: on má 75 rokov a já chcem vědět, Horník je vyučený jako...
0: Horník?
1: Ne.
3: Elektrikář.
2: Čekej, když byl schopen něco takového? Účetní.
1: Právě že ne.
0: To není počkej, on je vyučený.
3: Je on je opravář zemědělských strojů.
1: Jsi blízko, Jani, ale...
2: Automechanik.
1: Každý to má, že? Každý to má v bytě.
2: Instalatér.
1: Keď si zasekněte klíče, tak...
3: On je zámečník.
2: Takže on je horník zámečník, tak. Jo? Ty jo, 75, pojďte, pošleme mu kapříka.
0: Tak čau, Ivane.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Utrhnout, svědět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: něco chce.
1: Jo, jo, jo.
2: Ne, ty tak, chceš.
0: Já jsem rozbil postel, ona praskla a ona mi ukazovala španělsky posuňkama, že jsem na tom jako moc rajtový. A krutila zadkem, já jsem nevěděl, co chce.
3: Postel už byla rozbitá.
2: A jak to dopadlo?
0: No byla ta manželka, no tak.
1: Bývala.
2: No. Probereme to za chvilku.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 177. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením. A zpozorněte také na dálnici D1 na 217.5. kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel z Vyškova na Brno. A pokud jedete nákladním vozidlem po dálnici D5 z Plzně na Prahu, budete popojíždět v koloně od 8. kilometru do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Velké hlavy frekvence 1.
2: Kuriozní případ řeší policisté v Českém Krumlově. Hotelová uklízečka tam vyhodila hostovi do odpadkového koše tašku, protože si myslela, že se jedná o odpad. Jenže uvnitř bylo více než 200 000 v hotovosti. Následovalo hledání mezi pytli s odpadkem a pořádné nervy samozřejmě pro majitele peněz.
3: No ale povedzme si na rovinu, 200 000 v igelitke, ten to chcel určitě vyprať.
0: Škoda, víte, jako by to v prádelně udělalo.
1: Ale já jsem tu zprávu četl, taky pán byl mimochodem Azijat. Mě to tam zaujalo. Takže pán nakupovat na jenom za papírkový, pán ne převodem, pán penízky v iglice a diháš.
0: A diháš.

0: Já vám něco řeknu.
1: No.
0: Teda teď vám něco řeknu.
2: Ty a kdo? A komáři?
0: No to se já se zvědají, s čím přijdeš. Komáři a repelent, pojďme.
2: Komáři se ženili.
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
4: Dneska jeden repelentu, bez toho ani ránu.
5: Tak používáte, strýkajte to na seba.
4: Jo, jo.
0: Já ne, tak, protože já vím, že to je, že oni si na to zvykli.
5: No, tam je právě někdy ten problém, jo, že oni ano, můžu si zvyknout.
2: To je lepší jako levandule.
5: No, ale já se chcem opýtat na něco úplně
4: nebo
5: jiné.
4: Nebo kořalka.
0: Na čo?
5: Čo mají Američané napísané v návodě k použití na prvom místě, co se týká bezpečné aplikace repelentu?
0: Já vím, já to vím. No,
2: nekonzumujte nebo něco takového.
0: Stříkejte jim přímo do očí.
5: Právě že nikdy nestrýkajte repelent do očí.
0: No ale těm komárům.

0: Tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krutová
2: a Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Je tak, to je vtipný, já byl v pátek v divadle a hrál tam Jiří Langmajer a bylo to dobrý ten.
1: On má dneska totiž výročí.
2: No právě.
1: Ale
0: ten kousek byl dobrý.
3: Mohli se potkat.
2: A pri filme zostaneme. Chcem vedieť, či je starší Jirka Langmajer, alebo seriál Taková normální rodinka.
0: Jinak divadelní představení v závěji doporučuju.
1: Hele, 60 let má dneska.
2: A tak chceme vědět, jak stará je černobíla.
4: Tak on je starý.
2: Taková
4: je
2: starší normální rodinka.
4: Rodinka je z 68. nebo 9. Možná ze 70.
1: To je výborný seriál.
4: Je nádherný.
0: Poldinky.
4: Přece není vůbec žádný problém.
1: Já myslím, že bude starší Langmajer.
4: Je starší. Ne.
0: Jenom jsem vám chtěl říct, že v tom pití máte, přátelé, arzen.
2: A já vás nepresvědčím ani tím, že to je fakt černobělý seriál.
4: Ne.
2: Že...
4: No, tak by měli černobílou televizi až do roku 84.
0: No a Slováci mají černobílej ohňostroj a důhlu ještě teď.
2: Tak prosím vás, máte pravdu, Langmajer 60 a Taková normální rodinka 55 rokov.
1: Hej. Takže jsme co?
4: Chytrý.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Možná to nevíte, Mikeš je z nás sice nejstarší, ale holduje moderním technologiím.
2: Víte, já vám něco řeknu, ale fakt se držte. Já jsem si pořídil nedávno navigaci, je to navigace pro seniory. Jo. A ona mi nejen ukáže trasu a ten cíl, ale dokonce mi řekne, proč tam vlastně jedu.
3: Tak to je dobrý. Mějte se krásně, ahoj.
4: Dovido podopí.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Slovo dostává Katka.
10: Dobré odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku pak drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Hostem presklubu bude teď po zprávách jeho český hejtman Martin Kuba. Jakub Weinlich se bude ptát na jeho plány s novým hnutím Naše Česko. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39. A světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala Ruska Diana Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6-3, 5-7, 0-6.
8: Frekvence 1.
5: Počasí.
10: Noc bude jasná až polojasná, teploty klesnou i na 7 stupňů. Zítra ráno se ojediněle vytvoří mlhy. V Čechách už během dopoledne přibude oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21.
5: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Pozor, dejte na D8 a na D1.
11: Z opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Prahy na Ústí nad Labem, kde na 11. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
8: Frekvence 1 Pressclub. Jakub Weinlich a host.
4: Hezký podvečer, hejtman Jihočeského kraje. Martin Kuba je dnes už hostem ve studiu. Vítejte, díky, že jste si udal čas.
12: Hezký večer a moc děkuju za pozvání.
4: Láká vás to zase na nějaké ministerstvo?
12: To asi není tak, že by mě to lákalo na nějaké ministerstvo. To moje rozhodnutí spíše vycházelo ze situace, že už jsem se hodně málo potkával s pohledem minulého vedení ODS a myslím, že teda i současného, jak tu politiku dělat, a protože jsme si vyzkoušeli, že to jde na jihu Čech dělat trochu jinak. A pořád považuji Česko za nejkrásnější zemi, žiju tady, chci, aby v ní žil můj syn, a myslím si, že třeba aby jsme jako politici řešili věci, které tu budoucnost té země ovlivní, takže není to, že by mě něco lákalo, já jsem na jihu Čech spokojený, práce hejtmana mi dělá radost, ale nějak člověk dojde i k tomuhle tom rozhodnutí. No.
4: Kam vaše hnutí bude směřovat, se dostaneme za chvilku, já bych se rád dostal k té aktuální agendě. V minulých dnech jste totiž napsal dopis Andreji Babišovi, aby upustil od přesunu agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Stát zas rozsekal něco, co fungovalo, to jste napsal doslova v tom dopisu. říkáte, že česká protidrogová politika není žádný okrajový experiment jedné politické reprezentace nebo byrokratický relikt minulosti. Už máte nějakou reakci od Andreje Babiše?
12: Zatím nemám. My jsme ten dopis odesílali z úřadu v pátek nebo možná v pondělí. Ho měl pan premiér ve své datové schránce. Nevím, jestli se k němu přes jeho úřad dostal. Já to opravdu považuji za velmi nešťastný krok. Já jsem velký fanoušek toho, aby stát byl efektivní, aby jsme jako šetřili na počtu úředníků, ale aby se to dělalo tam, kde to má smysl. Tady představa, že přesunem nějakých 40 úředníků se ušetří nějakých pár milionů korun, bohužel velmi pravděpodobně povede k tomu, že se rozsype celý ten systém, protože protidrogová politika není něco, co patří jenom pod ministerstvo zdravotnictví. Je to prostě systém, který musí koordinovat více těch agent dohromady. Ti lidé se tomu věnují a představa, že tady tímhletím ušetříme, nakonec může vyústit k tomu, že za 10 let nebo za 5 se celá ta situace řádově zhorší, my tady budeme mít ty problémy mnohem větší a bude to v konečném důsledku tu českou společnost stát prostě desítky milionů korun navíc, když vůbec opominu ty zdravotní věci, které můžou s tím souviset. Takže velké riziko a konzervativní pravidlo, na něco, co funguje, se nešahá. Tohle to není úplně šťastný postup a je to podle mě velmi neobratný, jak někde šetřit.
4: Na druhou stranu Andrej Babiš argumentuje tím, že vlastně při ministerstvu zdravotnictví vznikne nová sekce, tu bude mít na starosti ředitel, který bude právě koordinovat právě tuto problematiku. Čili nemůže to být prostě nějaké zprůhlednění a možná zrychlení té politiky jako takové?
12: Já si nemyslím, že to tak je, protože v politice, a myslím, že by si to, i když tam někdo přijde člověk ze soukromé sféry, což Andrej Babiš bezesporu je, a může to být výhoda, že se snaží ty věci jako dělat rychleji a efektivněji, tak si myslím, že by měl mít odhad, které agendy jsou třeba jako větší, přesahují, protože on se ten stát opravdu nedá řídit jako firma, nechová se jako firma, a to když člověk neodhadne, tak v tom může někdy být jak slon v porcelánu a tohle to prostě není jako správný postup. Tam ta zastřešující pozice toho úřadu vlády, ta schopnost šáhnout si i do ostatních ministerstev být jako určitým vlastně místem, kde se ty agendy jako zbíhají a využíváte všechny, je strašně důležitá a myslím, že tenhle krok opravdu může tu protidrogovou politiku více narušit, než jí pomoct.
4: Pavel Bém byl uveden do funkce protidrogového koordinátora vlastně někdy v lednu letošního roku. Na konci tohoto měsíce bude končit. On tu situaci čte tak, že to skutečně prosadila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta a že Andrej Babiš si podle něj teď začíná uvědomovat, co všechno to přinese a jaké politické body to může odnést a tak dále. Je podle vás nějaká reálná šance, že Andrej Babiš zbrzdí to, co vlastně nějakým způsobem nastartovali a to, co tady hrozí? A připomenu, že někteří pracovníci například jsou ve stávkové pohotovosti.
12: Já se budu o to snažit a snažíme se o to i tím dopisem. Musím, že zase, když sleduju dneska tu politickou scénu, tak jsme zase jediní, kdo se tomu nějak víc jako věnuje, protože já jsem přesvědčen, že tohle je o budoucnosti české země a je to strašně důležitá záležitost, takže pokud budu umět a budu moct, tak budu apelovat na všechny, kteří to mohou nějak ovlivnit. A ten dopis byl racionální, klidnou výzvou panu premiérovi, aby to nedělal s racionálními, logickými argumenty, který i vlastně vznikal na krajském úřadě, protože i naši lidé ze sociální oblasti právě pracují s těmi adiktology, s lidmi, kteří se věnují závislostem a s nimi jsme to konzultovali. Musím, že se nám dostalo poděkování z těchto kruhů, že se o to zajímáme a já nevidím do kuchyně úřadu vlády, nevím, jestli to vymyslela paní ředitelka kabinetu, to musí vědět pan premiér a na něm je, aby opravdu zvážil, jestli to není náhodou unáhlené a nespůsobí si tím jednak teda politické problémy, podle mého trochu zbytečné a za druhé, ale hlavně jako může rozbít něco, co v té České republice funguje a to se pak už strašně blbě dává dohromady, to jako ten politik vždycky musí mít odhad, no.
4: Říká v dnešním Presklubu na Frekvenci 1 hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
8: Frekvence 1 Presklub. Jakub Weinrich a host.
4: Pane hejtmane, i dnes se mohou naši posluchači ptát, já jim jenom zopakuji to známé telefonní číslo 257 400 a 39. Právě sem se můžete dovolat a zeptat se Martina Kuby na to, co vás bude zajímat. Vy jste, pane Kubo, založil hnutí Naše Česko, představil jste ho 3. února, 12. března ho zaregistrovalo ministerstvo vnitra. Vy jste v těch stanovách v tom rejstříku vedený jako předseda. Ale s ním nebo nějaký kongres ještě nebyl ustavující, je to tak?
12: Ne, ten ustavující s ním ještě nebyl, myslím, že nás bude čekat někdy na podzim. My teď postupně budujeme tu strukturu po celé České republice, protože jsou samozřejmě komunální volby, takže se nám jednak ozývají lidé z různých měst, ať už třeba tam měli nějaké svoje hnutí, nebo tam byli politicky činní a chtějí se zapojit do činnosti našeho hnutí, takže to teď probíhá a postupně tu strukturu ustanovujeme. Naším cílem není mít jako tisíce členů po celé České republice, já jsem to zažil, jak to vypadá v ODS a nestojíme o prostě tisíce straníků. Nám jde opravdu o to, abychom v každém místě nebo co nejvíce místech České republiky našli lidi, kteří do těch míst patří, mají Česko rádi, zajímá je, jak bude vypadat jeho budoucnost a chtějí se s náma poctivě podílet na tom budování toho Česka. To znamená, nehoníme nějaké počty členů, jak to já znám někdy z ODS. My opravdu chceme, aby ta struktura byla budovaná poctivě, pomalu a ne během pár měsíců jako nahánět nějaký počty členů.
4: Budete chtít být předsedou?
12: Tak asi to z principu je logické, protože jsem s tou myšlenkou přešel, všechny kolegy jsem o tom přesvědčoval, byl to můj nápad, takže tady nebudu hrát nějakou scénku, že tam mají proběhnout nějaké volby, oni asi proběhnou, ale předpokládám, že ti lidé počítají, že když jsem s tím myšlenkou přišel, že bych ji asi měl nějak co nejvíce reprezentovat, takže asi se to tak bude chovat a trochu to tak přirozeně je i, že mi tak ti lidé říkají, byť žádnej s ním neproběhl.
4: Vy říkáte, že chcete stavět od spoda, nechcete mít zase až tisíce členů, nebo že to teď v tuto chvíli není tak podstatné. Jak to bude s Prahou? Stavíte nějakou buňku tady v Praze? Protože vím, že ve Středočeském kraji přišli někteří členové z ODS právě do vašeho hnutí.
12: V Praze začínáme stavět strukturu, ale nebudeme tady kandidovat v komunálních volbách. Myslím, že je to správné rozhodnutí. My ještě nemáme sílu té politické značky tak, aby byla stabilní a etablovaná a chci na rovinu říct, že naším cílem není utrhnout si jednoho radního nebo mít tři zastupitele a být nějakým jazyčkem na vahách a vydírat jednu nebo druhou stranu. My chceme kandidovat na místech, kde máme silné lídry, kde máme příběh, kde máme lidi, kteří do toho města patří a chtějí ho nějak zlepšovat. A je třeba si přiznat, že v téhle té chvíli ještě nejsme dostatečně silní a nemáme úplně silnou osobnost na to, kterou bychom mohli nabídnout jako lídra, který je schopen vést metropoli.
4: A někoho podpoříte?
12: Nevím. Zatím jsme tyhle ty debaty nevedli a ani jsme o tom neuvažovali. Přiznám se, to poprvé, když se mě na to někdo ptá, vidíte, ani jsem o tom nikdy nepřemýšlel, jestli se v té Praze budeme bavit s někým o podpoře. To teď nevím, neumím na to odpovědět.
4: Vy sám budete kandidovat v komunálních volbách, připomenu, že jste hejtmanem Jihočeského kraje, žijete v Českých Budějovicích, jestli se nemýlím.
12: Ano, žiju v Českých Budějovicích a jsem členem rady města České Budějovice. Stavil jsem vlastně s paní primátorkou Škodovou Parmovou kandidátku a budu to dělat letos znova a budu procházet s našimi kolegy těmi volbami, protože České Budějovice jako krajské město se nám, myslím, daří rozvíjet právě proto, že po x desítkách let je tam spolupráce mezi krajem a Jihočeským krajským městem a já se k tomu chci hlásit a myslím, že je to poctivé. No.
4: Vy, když jsem se koukal na transparentní účet vašeho hnutí, vy sám jste mu věnoval, tuším, 200 tisíc korun. Na účtu má teď hnutí 4 miliony. Kolik se chystáte vlastně v těch volbách utratit?
12: No, nám se teď nějak postupně daří dotahovat vlastně smlouvy o podpoře s lidmi, kteří nás se rozhodli podpořit. Jsou to různí podnikatelé, lidé, s kterými já jsem se třeba potkával historicky nebo potkávám teď na nějakých debatách. Musím zaklepat, že ty reakce jsou zatím velmi pozitivní a dělá mi to radost, takže my se budeme pohybovat v nějakých jednotkách milionů korun a podle toho taky musíme hospodařit. Já teď jsem někde o tom s někým mluvil, že kdybychom odešli před krajskými volbami, tak tím, jaký jsme měli obrovský výsledek, tak my jsme vlastně vydělali ODS 32 milionů korun, které jsme tam nechali a může si dneska za ně dělat kampaň ODSka. My si musíme peníze schánět, což je takový smutný paradox, ale abych se vrátil, myslím, že budeme mít nějaké nižší jednotky nebo třeba přes 10 milionů korun a budeme tomu tu kampaň uspůsobovat, ale myslím, že bude kvalitní a dobrá a prostě budeme dál postupovat v tom, že budeme jako každá politická strana a politický subjekt se snažit získat co nejvíc podporovatelů.
4: Já vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka, protože máme prvního posluchače na telefonu. Hezký podvečer, frekvence 1, Vajnech, můžete se ptát pana hejtmana Kuby.
9: Dobrý večer, Jan Václav Pavel u telefonu.
4: Dobrý večer.
9: Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat názor, jestli by mě mohl říct svůj názor a pak otázku. Takže mohli byste mě říct názor na to, co si myslíte o tom, že 30 let po 89. roce je ve vládě Bureš, Estébák, Kremplíš, Estébák a hlavně taky pak Macinka, který si čte ve sněmovně rudý právo, když má projev prezident Pavel. To je ten názor. A otázka, myslíte si, že by s tím šlo něco udělat, aby tam takový lidi nebyli už?
4: Děkujeme, pane Pavle, děkujeme za váš dotaz. Pan hejtman jde odpovídat.
12: Tak já děkuju. Samozřejmě tohle to je jako pohled na to, že každý fandí v té politice někomu jinému a to, kdo sedí ve vládě, vlastně vždycky rozhodnou voliči. Prostě voliči a nějaké procento lidí v České republice se rozhodlo, že jim nevadí minulost Andreje Babiše, že jim nevadí Petr Macinka a prostě dali těmhle politickým subjektům tolik hlasů, že oni si potom sedli do sněmovny. Může se nám to velké většině nebo velké části voličů v České republice nelíbit, ale jediný recept na to je, aby některá z politických stran přinesla takovou nabídku a oslovila prostě větší část té společnosti, získala víc procent a dokázala sestavit jinou vládu. A v tom je ta politika prostě spravedlivá. Není to vždycky jenom o tom, že vždycky vygeneruje charakterní a nejlepší lidi, kteří by se nám líbili. Je to prostě disciplína, která někdy prostě přivede do těch funkcí lidi, kterým zrovna vy, nebo já, nebo někdo nefandí, nebo velká část společnosti nefandí, ale ta demokracie pořád takhle je. Myslím, že je korektní, že je. Lepší řešení není. Asi by nebylo dobré, aby si nějaká část nadiktovala, že tohle, tenhle člověk tam bude, ať si o tom, kdo chce, co chce, myslí. Je to prostě demokracie a úkolem opozice současné. Ne, jestli je volající jejím fanouškem, což jsem pochopil, je přijít s receptem, jak současnou vládu porazit a ten já si teda myslím, že nestojí jenom na tom pořád opakovat, jaké chyby má Andrej Babiš, protože to už jeho voliči slyšeli mockrát a stejně ho vždycky jdou volit. Já si myslím, že by bylo mnohem praktičtější přinášet pořád nějaké věcné návrhy, vystavovat tuhletu vládu tomu, jak by to šlo dělat jinak a opravdu přinášet recepty, které nakonec povedou k tomu, že si ti lidé řeknou, tak tohle to jsou politici, které my tam chceme mít a to je cesta, jak je porazit.
4: A když to otočím, vy byste s těmi lidmi byl ochoten si sednout třeba případně jednou do té vlády?
12: Já rozhodně v tohle to je koalice, v které já bych být nemohl, tohle to složení a musím říct, že já nejsem fanouškem toho vést vždycky před volbami debatu o koalicích, protože já tvrdím, že politik by před volbami měl hlavně říkat, co chce v tom státě udělat, co chce v tom městě nebo kraji. Já nemám rád takové ty politické strany, které mají 5%, ale furt vypráví, s kým půjdou a nepůjdou. Politika je pro mě o tom, že já mám nějakou vizi světa, státu nebo města, kde žiju. Vy byste měl mít třeba jinou a měli bychom se o to utkat. A já bych měl co nejvíce snažit získat těch hlasů pro sebe a vy pro sebe, že ideál není koalice, ideál je, abyste mohl realizovat ty svoje plány a je to poctivý. V kraji se nám to povedlo. Já vím, že Česká republika je zvyklá na koalice a Evropa obecně. Já si skoro myslím, že by nám někdy víc prospělo, kdyby ten vítěz měl větší jako váhu a skoro bral všechno. Takže někdy ty koalice jsou taky postižený tím, že z vládní strana, která má 3 poslance a zastupuje 5,1% lidí, vlastně ovlivňuje tu politiku víc než ti, kteří mají 35%. Takže za mě koalice tahle ta teda určitě ne.
4: Dobře, a spolupráce s Andrejem Babišem, protože někteří tady říkají, že hnutí naše Česko je jakési Bčko, hnutí ano a tak dále, tak jak to tedy je? Je možná spolupráce Martina Kuby a Andreje Babiše?
12: Tak opakovaně, já říkám to prostě pořád, a já tohle to zaznívá hlavně od kolegů z ODS, kteří asi můžeme čekat, že nebudou říkat, že nám fandí a drží nám palce, něco o nás musí říkat. Ale mě fascinuje tahle ta jako pseudo nesmyslná teze, protože já jsem za posledních 6 let byl u 3 voleb. Jedny byly 2020 krajské, udělal jsem koalici s KDU ČSL, s TOP 09 a udělali jsme koalici bez ANO. Pak jsme kandidovali v Českých Budějovicích, tam jsme vyhráli, udělali jsme koalici bez ANO. Pak jsem kandidoval v roce 24 do krajského zastupitelstva, vyhráli jsme tak, že už jsme nikoho nepotřebovali, máme koalici sami. A pořád od některých ODSáků poslouchám tuhle tu říkanku, zatímco oni s nimi sedí na spoustě radnic, vládli s nimi vesele v Moravskoslezském kraji, tak já pořád, ať udělám, co chci, stejně budu poslouchat, to je stejně podezřelý, on to ten Martin Kuba udělá s tím Babišem. Zatím jsem, a hlavně ten klíč k tomu, abyste nemuseli dělat koalici s Andrejem Babišem, je ho dokázat porazit. Tak všichni se snažme, pokud to chceme, dělat takovou politiku, která povede k tomu, že budeme vyhrávat.
4: A v rychlosti tedy z ODS byste dokázal si představit nějakou spolupráci politickou, byť jste jako od ní odešel?
12: To je samozřejmě přirozené, je to politická strana, v které jsem byl, to znamená, ideově se nejvíce potkáváme. Já musím říct, že tam prostě pořád spoustu lidí znám, a byť jsem se nestotožňoval s tím, kam jako směřuje, tak kdybyste se mě ptal, kdo je vlastně nejpřirozenější partner na tom politickém spektru, no tak je to přirozeně samozřejmě jako ODS.
4: A poslední věc, to je spíš pro fanoušky fotbalu. Jak to bude s fotbalem v Českých Budějovicích?
12: Já teď nevím, dneska měl Fatscher rozhodovat o udělení licence pro ten klub, který teď je v majetkových rukou, které teda nám úplně nedělají radost, protože ten klub se teď už ne, že by město reprezentovalo, ale čím dál tím víc to bylo jako problematický. Vypadá to, že tu licenci asi neobdrží a my jsme připraveni vybudovat klub na v základech jihočeského fotbalu s osobnostmi, které vždycky do Dynama patřily, a konečně narovnat to, co tam nás dlouhodobě trápí, že třeba majitel Dynama jako akcionář má zásadní vliv na akademii, kde sportuje spousta dětí, nedává do toho ani korunu. My to všechno platíme z veřejných peněz, přesto to ten majitel, ať už to byl kdokoliv, vždycky ovlivňuje. Takže naším cílem je to postavit České Budějovice, tohle už zažili u hokeje. Musím říct, že ta licence vlastně jako taková už se přesunula do Hradce Králové, takže té licenci, které fandili lidé před 10 lety, a vybudoval se úplně nový klub, je to pořád motor budějovický, pořád na něj lidé chodí, takže tohle uděláme s Dynamem.
4: Dobře, a Brozany chtějí předat Dynamu licenci?
12: Vypadá to, že ano, ta jednání v téhleté chvíli s kolegy probíhají, my máme na městě tým, který vlastně se tím zabývá, já ty vlastně práce s kolegy koordinuju a myslím, že se nám to povede a bude to konečně základ jako stabilního jeho českého Dynama s tou historií a tou jeho českostí, která k němu patří.
4: Teďka za dnešním preskopem na Frekvenci 1, jehož hostem byl jeho český hejtman Martin Kuba. Díky moc, že jste si udal čas a někdy příště na viděnou a naslyšenou.
12: Já moc děkuju za pozvání.
4: A od mikrofonu se loučí Jakub Hajnek.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
16: Frekvence 1.
17: To nejlepší z muziky.
16: Z každého roku vybíráme jen ty

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 25 minut máme po 18. hodině a další večer je opět polojasný, tady alespoň tam, kde máme studio Frekvence 1 ve středních Čechách v Praze, podobné je to taky na západě Čech, naopak Vysočina, dívám se, tam to máme s docela podstatnou sprškou, tak ať už tak či onak, doufám, že jste v půli týdne v pohodě, v pořádku. Posílám Bonnie Tyler, Tina Turner a Sting, zmíním ChatGPT, protože je to nejrychleji rostoucí aplikace vůbec. A teď je Michal Hrůza a zakázané uvolnění.

Holding Out for a Hero a to byla Bonnie Tyler po půl sedmé. Tady je večerní středeční frekvence, jedna svět je plný čísel rekordů a jedna z aplikací, kterou myslím, že používáte vy, já hodně často, to se přiznám, slaví obrovský úspěch, protože je tady aplikace, která se jmenuje ChatGPT, známe všichni samozřejmě, no a podle odhadu překonala ten výrazný milník a tahle aplikace v květnu překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. 1 miliarda lidí už si stáhla právě tuhle aplikaci, kterou asi netřeba představovat, ChatGPT, říkáme tomu umělá inteligence. Na tuhle metu se dostala zhruba 3 roky po svém spuštění a stala se tak nejrychleji rostoucí aplikací svého druhu v historii. Jinak tak prudký růst nezažil třeba Google Maps, TikTok, Instagram nebo YouTube, no a zatímco tyhle služby si cestu k té miliardové uživatelské základně budovali delší dobu, tak chatbot společnosti OpenAI dokázal téhle hranice dosáhnout zhruba během 3 let od uvedení na trh. To je fantastický, fantastický, kam jsme se to dostali za 3 roky. Tak pozor na to, ještě tady samozřejmě do budoucna konkurence, jinak třeba aktuálně výraznou pozornost na sebe vedle OpenAI poutá taky společnost Anthropic a ta ve konkurenční službu Claude a do budoucna to slibuje velmi zajímavý souboj. Tak, máme 7 minut po půl sedmé, tolik tedy výlet do světa aplikací, za chviličku výlet za číslem, které vás bude zajímat, samozřejmě za atmosférou zítřejšího rána, která může být bouřlivá, protože vám vezeme jackpot posledního slova. Tak, více už za chvilku, kolik to bude, teď Jahoda a Miraj.

Always have, always will. To byly Ace of Base, tady je Frekvence 1. A dále je to hodně velké tajemství, které, že poslední slovo myslí Dagmar Honcová ve své větě. Ta se nám tady nedávno vyjádřila, že něco potřebuje ke své správné předpovědi a my typujeme týdny. Vyrazili jsme z 500 a stále jsme neuhodli. Takže zítra po ránu se bude hrát o velké peníze o 42 tisíc korun. Tolik vám nabízíme v tom 4. červnovém ránu, které nás čeká. Vy jste dnes typovali třeba data scénář nebo žábu, kde pak zítra po ránu pro vás máme 42 tisíc korun a 500 přidáme, když uhodnete to správné poslední slovo Dagmar Honcové. Tak vám držím palce. Docela bych si vsadil na to, že už jste blízko a že zítra by to mohlo padnout i bez nápovědy. Ale uvidíme. Počkáme si na to. V zítřejším ránu je to tady. Tak do zpráv si dáme Shakespeare Sister Xindlakes, anebo teď Ray Dalton a Blood Running.

0: nebo Marek Ztracený, Zastav mě.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
5: Hezký večer. Policie z Bruntálu obvinila lidi i firmy za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Pro boj s ebolou je zapotřebí 115 milionů dolarů a kolony hlásí z D1 před Brnem. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení, řekla to mluvčí moravskoslezské policie Sonja Štětínská. Jihočeský hejtman Martin Kuba a zakladatel hnutí Naše Česko adresoval premiérovi dopis kvůli přesunu agent protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví. Babiš podle něj zatím nereagoval. Přesun agendy považuje hejtman za nešťastný postup, řekl to v presklubu.
6: Představa, že tady tímhletím ušetříme, nakonec může vyústit k tomu, že za 10 let nebo za 5 se celá ta situace řádově zhorší, my tady budeme mít ty problémy mnohem větší a bude to v konečném důsledku tu českou společnost stát prostě desítky milionů korun navíc, když vůbec opominu ty zdravotní věci, které můžou s tím souviset. Takže velké riziko a konzervativní pravidlo na něco, co funguje, se nešahá. Tohle to není úplně šťastný postup.
5: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvenci1.cz. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdenkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A zítra odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech tam naměříme 21.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A po 19. hodině míříme na silnice.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A z klonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
5: To byly zprávy, slovo už má na Frekvenci 1 opět Milan Bílek.
0: Jedeme dál spolu po 19. hodině. Byl s námi dnes po ránu mladý a nadějný David Wagenknecht, kuchař, který nešetřil samozřejmě tipy, recepty, no a taky se nám tady ofrňoval takzvaně. My jsme se optali, jaké jídlo nemusí a kterému nechutná, tak zabrousíme do dnešního rána už za malou chvíli. Teď Kristýna a Hore Hroní.

0: Shine Happy People a byly to R.E.M. 13 minut po 19. hodině. Michael Sembelou tady bude z Itaminiak z 380. Taky Tesmin Archer a nebo Luz Capaldi s báječnou novinkou Almost. Tak, kousek neděle si dáme, kousek víkendu. Byl tady Petr Jablonský, jako jste chtěli slyšet.
1: Tady Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhém konci?
2: No dobrý den, tady je Radim Bartoněk, neboli Modrofout.
1: Ano, radíme Modrofousy, já vás zdravím a rovnou se vás zeptám, s kým byste si rád promluvil?
2: No já bych potřeboval mluvit s tím Fialovým.
3: Tak,
2: jasně, jasně.
3: A položte mi klidně otázku, já odpovím na cokoliv.
2: Pane Fiala, prosím vás, vy jste nám slíbil, že přijedete do Lipníka nad Bečvou.
3: Ano.
2: Já jsem vadil guláš, že přijedete a guláš jsem vylil.
3: Prosím vás, nikdo vám tolik nedá, jako já vám slíbím. A já jsem samozřejmě dal hodně slibů, ale já jsem ještě neskončil. Já jsem říkal, dejte mi 4-5 let, budete mít platy jako v Německu. Dali jste mi 4-5 let, nedali.
2: Ne.
3: No, dal jste mi No, vidíte, nedal jste mi.
2: Já.
3: No, tak vidíte
2: já,
3: to.
2: Já
3: Takže já prostě, já to, a pozor, já jsem ještě neskončil, protože já hodlám se v budoucích volbách ucházet u německých voličů a pokud mě zvolí v Německu kancléřem, tak do 5 let budou mít Němci platy jako Češi. Tak.
2: Jo,
3: a splním to.
2: Tak tomu věřím.
3: No vidíte,
2: ale,
3: konečně zpět, no. Důvěra je zpět, tak to jsem velice. Tak se rozloučíme přátelsky, Radimku. Radimku, zdravím tě do Lipníka na Moravu. Já jsem si dělal prču. Já samozřejmě vím, kde je Lipník, nejsem přece blbý. No, tak.
2: Já vím, ne, už jsme jasný.
3: No.
2: Tak děkuju moc.
3: Není vůbec za co, Radimku, a zavolej zase, jo?
2: Yes, sir.
3: Měj se krásně, ahoj.
2: A ty taky, a děkuju moc.
3: Já to s těma lidma umím. To je super. Měj se, ahoj, Radí.
2: Ahoj, a jsi borec.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.

0: Zimini, jak to byl Michael Sembelou, velký hit z filmu Flashdance, měli jsme ho pro vás před půl osmou. Teď David Wagenknecht byl to host dnes po ránu u Lubky a Míry, samozřejmě mladý, nadějný kochař a velmi šikovný influencer, mimo jiné. No a my jsme se ho ptali na to, co miluje a co rád vaří a naopak taky, jaké jídlo mu nevoní, jaké nemusí.
1: Tak je toho spousta. Já jsem dřív třeba neměl rád houby, teď jsem se naučil jíst, to strašně rád, jo. I když teda není to něco, co bych si fakt dal, že jo.
2: Jako s radostí, ale v sníž
1: to. Ale s ním to, je to v pohodě.
2: Jaká je cesta k tomu, abys někoho naučil jíst houby?
1: To kolegyně si jako ráda poslechne. S věkem.
2: S věkem, že jo?
1: No
2: tak... a já si myslím, že s věkem přichází jako...
3: Jo, tak já nevím, s věkem se to odnaučili holky.
2: Jo?
1: třeba já třeba nemám rád teďka olivy hodně. Ty nemám rád. Koprovku třeba mám rád. To hodně lidí nemá.
2: No jasně, kopr, koriandr je problém, že jo, obecně napříč jako...
1: To já mám rád. I tady ty asijský koriandry, přesně. A tak tohle já můžu, ale olivy.
2: Ne, nejde to zatím, jo?
1: To zatím ne. No.
3: Ani v jídle, když jsou už třeba...
1: Ani v salátech a tak, to vždycky vyndávám.

0: to byla jejich představa o létě, o prázdninách. A ta festivalová sezóna navíc je na spadnutí a blíží se, a já si myslím, že odstartovala vlastně už měsícem červnem, protože už o tomto nadcházejícím víkendu tady máme první hudební festivaly. Je jich zase dost a dost. Tady se dívám na celou tu festivalovou sezónu. Tak je tam jeden, který mi připadá výjimečný, a to je Bloodfest. Je to festival britského zpěváka Youngblooda, který je mimochodem jako velkou, obrovskou hvězdou, je úžasně pozoruhodný. Jinak tenhle festival se vůbec poprvé konal roku 2024 ve Velké Británii a letos ho uměle pořádá v Česku. A kdybyste chtěli, tak proběhne v sobotu 27. června a hostit ho bude Park 360 v Hradci Králové, kde jste měli možnost vidět třeba Eda Sheerana a mnohé, mnohé další. No a bude to festival, jako kde bude nejenom Youngblood, ale myslím další primá partičky. Mě by tam zajímaly Primal Scream, pak Destroy Lonely, Leap, Tall Waves a nebo z domácích třeba Pam Rabbit. Tak kdyby náhodou Youngblood a jako to, co on má rád, tak 27. června celá tahle skvadra v Parku 360. To bude, myslím, pozoruhodný okamžik a pozoruhodný den Youngblood tady v Česku. Za chviličku pro vás mám Cyndi Lauper, Richard Miller od Coldplay Feels Like I Fall in Love.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný večer. Česko vyšlo v létě přes 40 hasičů do Řecka. Konflikt Izraele a Libanonu si vyžádal tisíce obětí a kolony hlásí z D1 a D5. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Výroba másla v České republice aktuálně pokrývá zhruba polovinu domácí spotřeby. Podle ministerstva zemědělství by se měla jeho produkce zvýšit.
3: Ministerstvo upozornilo na to, že přestože Česko je v produkci mléka soběstačné na více než 138%, stále se musí velká část mléčných výrobků dovážet, i když zemědělci domácí mléko vyváží mimo hranice. Vedle másla jde i o sýry nebo tvarohy, u nich činí soběstačnost jen 85%. Naopak jogurtů a ostatních zakysaných výrobků u nás vyrobíme víc, než spotřebujeme. Ministerstvo tak plánuje například podporu modernizace nebo větší využití certifikace kvality a regionálních značek. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
2: Izraelské údery zabily v Libanonu od 2. března, kdy začal nynější konflikt, už 3516 lidí a více než 10 tisíc jich zranili. Dnes to podle agentury NNA uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle údajů agentury Reuters je mezi mrtvými 711 dětí, žen a zdravotníků. Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájily české volejbalistky Ligu národů, v níž mezi elitou loni debutovaly. Aktuálně 6. tým světového žebříčku porazili poprvé. Dnes naše hráčky dominovaly po setech 2x 25-20 a 26-24.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a zítra odpoledne a večer se místy taky přidají přehánky nebo bouřky. Denní maxima budou mezi 23 až 27 stupni. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pojíždět budete na D1 a D5.
4: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A z kolonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blažka.
2: Přehled zpráv je u konce, pokračuje večer na Frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
1: Hezký večer, už vám to vezu krátce po 20. hodině, opus taky Blondý, Daniel Landa a takové hezké výročí má slavná balada Briana Adamse, která, a že to byl jeden z největších hitů 95. roku, rád připomenu za chviličku. Teď touha Dana Landy.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Life is life, to byly Opus námi na Frekvenci 1. Míříme do roku 1995. Takhle začátkem června jsme všichni byli vedle z té další balady Briana Adamse, který to do nás sypal celé 90. V 80. začínal a do dneška je k nezastavení. No a právě v červnu zahájil 5denní jízdu na prvním místě americké chart touhle nádhernou skladbou.

tu kytáru někde vzadu slavný Paco de Lucia, který asistoval v tomto songu, který mimo jiné taky pochází z filmu Don Juan de Marco. A tenhle hit se stal Adamsovým třetím solovým hitem číslo jedna ve Spojených státech. Byla to velká událost. Po hitech jako rychlých Somebody, It's My Life a mnohé, mnohé další. Brian Adams přisadil s touhle nádhernou pomalou a povedlo se. Byl to úspěch a my na to rádi vzpomínáme. Tak v červnu roku 1995 žádný song nebyl víc. Za chviličku Pet Shop Boys, Rembrandt, Taylor Swift je tady a dáme si Anti-Hero.

Rent, další velký hit Pet Shop Boys, spotkali se v roce 1983 a hned ten úplně první hit, který poslali do světa, všechny obráčil, bylo toto Western Girls, no a další stály za to. Tak co můžeme čekat od zítřka, od 4. června, bude to takové polojasné s občasnými přeháníkami, ale jinak u nás v Pressklubu bude analytik Czech News Center Petr Dimun a Kuba Vajdnek se bude ptát na plány vlády v oblasti justice, jako je třeba návrh zákona o čerpání majetku nevysvětleného původu. Tak máte chuť poslouchat, tak se nás dejte v 18 hodin. No a po ránu to bude další velká herecká osobnost, herečka Martina Hudečková, Lubky a Míry. Za chviličku Eiffel 65, Aneta Langerová a teď Sombr a Homebreaker.

0: Bruda Marie Eiffel 65 na té správné vlně. Já to doufám, že je pro vás i dnes večer. Frekvence 1, Rick, jestli se přidáte, Take Me to Your Heart, to byla hodně rozevlátá z 80. Nezapomněli jsme na ní. Bude i Tomáš Klus a teď Suchánek a Kolečko. Pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Soused si pořídil včely a tvrdí, že jsou strašně užiteční. Já chápu med, ale musí být užiteční až tak blízko našeho plotu. Jaroslav, 63 let, z Kolína.
3: Hele, můj sen byl vždycky mít včelstvo, jako já prostě to obdivuju a myslím, že Jaroslav z Kolína by to měl taky obdivovat. Ty včely mu nic neudělají, to je prostě vlastně zdravý to píchnutí. Prostě včely, to víš přece, že kdyby vyhnuli včely, tak to lidstvo nějak vyhne, asi do hodiny se říká.
2: Do hodiny?
3: No, do hodiny, že když vyhne jako včelstvo, tak za hodinu všichni umřeme, protože vlastně skončí ta fotosyntéza a tohle všechno. Takže vlastně ty včely potřebuješ, to znamená, já bych to měl respekt. Jo, cože?
2: Jestli se nějak dozvím, že se to stalo, že mám hodinu ještě na to, jakoby nevím, co třeba rozloučit.
3: No ono vlastně, poznáš to tak, že ono, když se zaposloucháš, tak cítíš vlastně takový velmi potichu, musíš opravdu pozorně se zaposlouchat, tak cítíš takový bzučení, vlastně kdekoliv jako seš.
2: No jasně, tak...
3: Slyšíš to?
2: No slyším.
3: To bzučení.
2: Ale nevím, jestli to je včela.
3: No je to je včel, to světový, který vlastně takhle bzučí a jakmile přestane to bzučet, tak máš hodinu.
2: Jo?
3: Jakmile přestane slyšet to bzučení, tak se běž rozloučit se všema.
2: Mám dát v noci jako usnout, mám, a co když se neprobudím?
3: Že to propásneš? To je blbý, to se tě samozřejmě stát může, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend popu.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Summer Like You, a to byla Adele, a tady je frekvence 1.21. Tak zprávy dnešního dne.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Dobrý večer. Soud nepravomocně potrestal vládní SPD za předvolební plakáty. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice a provoz je klidný bez kolon. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť. Jihočeský hejtman Martin Kuba a zakladatel hnutí Naše Česko adresoval premiérovi dopis kvůli přesunu agent protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví. Babiš podle něj zatím nereagoval. Přesun agendy považuje hejtman za nešťastný postup, řekl to v presklubu.
3: Představa, že tady tímhletím ušetříme, nakonec může vyústit k tomu, že za 10 let nebo za 5 se celá ta situace řádově zhorší, my tady budeme mít ty problémy mnohem větší a bude to v konečném důsledku tu českou společnost stát prostě desítky milionů korun navíc, když vůbec opominu ty zdravotní věci, které můžou s tím souviset. Takže velké riziko a konzervativní pravidlo na něco, co funguje, se nešahá. Tohle to není úplně šťastný postup.
2: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz. 11 zemí, včetně Česka, žádá Evropskou komisi, aby zpřísnila vydávání víz pro Rusy. Vyplývá to z dopisu, který za Česko podepsali ministři Metnar a Macinka. Basketbalisté Nymburka porazili ve druhém ligovém finále Pardubice 80-74 a v sérii vedou 2-0. Ondřej Sehnal pomohl k vítězství 26 body.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až jasno, ojediněle s mlhami. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A zítra odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A po 21. hodině míříme na silnice.
4: Aktuálně je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Ze zpráv je to vše, slovo už má opět Milan Bílek.
0: 21. příjemný večer a my jsme kvůli toho 3. červnového, tak posílám Timothy, Britney Spears, teď jim Andraže.

0: Jedna z těch dokonalých osmdesátkových balad to byl Timothy One More Try. 13 minut máme po 9. hodině večerní. Velké hlavy dneska stály zase za to a zmínili mimo jiné taky ten nekonečný boj proti komárům. A já jsem netušil, že dneska je den repelentu. Je to vážně pravda?
1: Já vám něco řeknu. No. Teda teď vám něco řeknu.
2: Ty a kdo? A komáři?
1: No to já jsem zvědavý, s čím přijdeš. Komáři a repelent, pojďme.
2: Komáři se ženili.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
4: Dneska je den repelentu. Bez toho ani ránu.
5: Tak používatě, strýkajte to na seba.
4: Jo.
1: Já ne, tak, protože já vím, že to je, že oni si na to zvykli.
5: No, tam je právě ten problém, že oni ano, můžu si zvyknout.
2: To je lepší jako levandule.
5: No, ale já se chcem opýtat na něco úplně
4: jiné. Nebo kořalka.
1: Na čo?
5: Čo mají Američané napísané v návodě k použití na prvom místě, co se týká bezpečné aplikace repelentu?
1: Já vím. Já to vím.
2: Nekonzumujte nebo něco.
1: Stříkejte jim přímo do očí.
5: Právě že nikdy nestrýkajte repelent do očí.
1: No ale těm komárům.

to se neslo dnešním večerem, to byla Whitney Houston. No a v rámci těch vzpomínek neustávajících a nekončících na různé hitparádové hity, tady mám něco z roku 1967 a je to kapela, která všechny povalila svým velkým hitem, který vyšel a slavil obrovské úspěchy na konci 60. let. Znáte ji? Light My Fire, úžasný Doors. Hypnotická muzika, skvělá. Jinak máme tady samozřejmě taky historku, která se váže k tomuhle hitu. Doors byli požádáni o vystoupení ve velmi slavné show Eda Sullivana, kde, možná se na to vzpomínáte, hráli taky Beatles, ale byli požádáni, aby změnili trošku ten verš, který tam mají holka, nemohli jsme se náhodou dostat výš. No a sponzoři se trošku obávali narážky na užívání drog, tak pánové, nešlo by to trochu jinak. Kapela s tím samozřejmě souhlasila, uspořádala zkoušku s upraveným textem. Oni řekli, ano, tak to je to v pořádku, ale během živáku Jim Morrison zaspíval ten původní text Girly Code Get Much Higher. Na češím bylo sděleno, že jako v show Ed Sullivana už se nikdy neobjeví. A taky neobjevili. Ale myslím, že Doors to moc neřešili, protože s velkou slávou jeli dál ještě pár let. Tak to bylo zpátky do 60. a teď zpátky do roku 2026, do toho 3. červnového večera. Za chvilku Fonoblocks, teď Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

0: Tesla třeba, to byly Four Non Blondes na frekvenci 1. Máme 8 minut po půl desáté, těch pomalých bude přibývat, budou další, třeba Chris Norman, Ella z kapely Smokey a taky super úspěš na solo. Some Hearts Are Diamonds nám bude zpívat taky Damiano David. No a Marta Jandová nechyběla dnes po desáté, tak jaká byla?
1: Tak jak spíte po dešti, nebo vůbec jak spíte při dešti, při bouřce, při horku a tak dále? No je to zajímavý téma, protože to počasí má opravdu na spánek prokazatelný vliv, jo. Zatímco třeba u toho měsíce jsou výsledky mnohem méně jednoznačné. Takže na mě třeba měsíc absolutně nepůsobí. Klidně jak mi svítí i do obličeje, když spím, jako vůbec to se mnou nehne. Ale to počasí, jo, ty teploty určitě, jo. Takže třeba ta teplota, když jsme u ní, tak nejlíp spíme při teplotě kolem 16 až 19 stupňů. A to jako opravdu musím dát za pravdu, aspoň teda u mě, ano, každý to máme jinak. My i v zimě spíme, pokud teda není úplně minus 20, aspoň třeba na ventilačku máme to okno. Milujeme to, když tam je prostě chlad, když se překrajeme, zachumláme tou peřinou až pod nos vlastně, někde již nad hlavu. Protože horký noci zhoršují usínání, zkracují hluboký spánek, který nás právě regeneruje, no a vedou k tomu častějšímu probuzení. To znamená, spánek není až tak kvalitní. Jsou dokonce i nějaký studie, samozřejmě, kdo by to čekal, že během veder lidé spí méně a méně kvalitně. A potom taky bouřky, to znamená změna tlaku. Někteří lidi jsou prostě citliví na změny toho atmosférického tlaku, můžou mít neklidný spánek, živější sny nebo to častější buzení před tou bouřkou třeba, jo. Ale vědci se shodují, že u části populace se to skutečně děje, i když mechanismus není úplně jasný. Ten déšť, ale jo, ten déšť samozřejmě mnohým lidem pomáhá usnout, protože to je rovnoměrný zvuk toho deště, který funguje prostě podobně jako bílý šum. Ono to překryje všecko ostatní a je to taková opravdu, jak psala vlastně Vlastička, je to taková jako narkóza skoro. Já bych řekla spíš hypnóza teda.

0: dělá Face of Base.
1: Frekvence 1, zprávy.
2: Z požáry v Řecku v létě pomůžou hasiči z Česka. Zvýší se podpora penzijního spoření pro mladé klienty. A ve čtvrtek se postupně zatáhne a zaprší. Naměříme až 27 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko také bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu i v jiných evropských státech. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranice minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň by se pro klienty do 29 let měla zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Změny představila ministryně financí Alena Schillerová.
3: 4 roky v opozici jsem jako stínová ministryně financí sledovala a kritizovala, jak rostou zisky bank a penzijních společností. Tady zatím seděl ministr bank Zbyněk Stanjura a jeho jediná reakce byla, že přiznal bankám právo na poplatek při předčasné splacení hypotéky. V penzijním spoření provedl jisté kosmetické změny, které navíc nedotáhl, ale k tomu nejpodstatnějšímu, tedy snížení poplatku, se samozřejmě neodvážil.
2: Spořící taky budou moct do dosažení 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišly o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Příjemný večer do dnešní noci, máme lehce po 22. hodině, slyšeli jste, přeháňky možná, zataženo možná, ale určitě teploty, které nám budou připomínat zítra léto, to bych považoval za dobrou zprávu, tak zítra až 27 stupňů. Posílám vám BG Spink, teď Ellie Goulding.
1: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Rafa, to byly Bee Gees na frekvenci 1. Máme 15 minut po 22. hodině. Já jsem moc rád, že u nás se zabydlela velmi talentovaná dáma zpěvačka Kateřina Marie Tichá. A teď je tady nový hit, vlastně novinka, která vyšla 29. května, což je pár dnů zpátky, jako pokud se budeme bavit oficiálně. A je to ta první ochutnávka z chystaného třetího studiového alba. Nejedná se jako o nějakou velkou novinku, protože zpěvačka hrála na svých vystoupeních už v předchozích letech, ale ta oficiální jako novinka nebo oficiální verze přichystaná, říkáme tomu, že to je nové. No a je tady hit, který se jmenuje Byt 66. Je to taková nostalgická podstá love song, věnovaný prý konkrétnímu bytu, kde autorka prožila zásadní životní momenty lásky a zklamání. Tak Byt 66.

zase ty 80. 80. léta. Charlie Hayes, Jazz, tohle nás pohladilo před půl jedenáctou. Turn back the clock, no a bylo to o nostalgii, touze vrátit čas a oživit vzpomínky na ty lepší dny. Za chviličku Madonna, taky Axel Ingrosso a teď jedna z velkých novinek, která se nám už za nedlouho objeví taky v hitparádě. Zkrátka dobře, je to úplně nová Eva Farná a novinka Perpetua.

0: American Pie, to byla Madonna, velký hit 70. let, který hezky, skvěle přespívala i tahle dáma, která je tady v roce 2006 zase s novou deskou, která je skvělá, tedy aspoň ten hit, který jsem slyšel. Tak, dáme si Shinette O'Connor, Nelly Furtado, Poetika, tady bude s půlnocí, no a teď i náš ranní host, ještě jednou David Wagenknecht, dorazil do toho dnešního rána, mladý kuchař, influencer, bavili jsme se ráno o jídle, to je vždycky dobrá debata. Jaký je krom jiného jeho nejúspěšnější recept na sockách? Schválně.
1: Čína. To je třeba rok starý recept, nebo půl roku, teď si to nevybavuju. Mm-hmm. A mělo to jako super ohlasy, má to na Instagramu a skrz všechny sítě nějaký 3 miliony zhlédnutí.
2: To jo.
1: Jakože hodně. A i mi lidi psali, že to zkoušeli, že jim to chutnalo, že to zkusili znova. Slyšela jsem to i od mýho okolí, tak si myslím, že ten recept byl popravu i nejúspěšnější.
2: Počkej, a čím, jako Čína, to jako... Člověk si řekne Čínu, to zvládne každý, že jo? Čím je ten tvůj recept tak úspěšný?
1: Já jsem totiž si dělala jako nějakou rešerši na tom a zkusil jsem udělat jakože Čínu jako z čínský restaurace, ale zdravější, aby taky jako chutnala. Mm-hmm. A co jsem koukal jako různě na sociální sítě, tak jsem moc nenašel nikde recept, kdyby to fakt bylo jakože zdravější, fakt dobře vypadající a i aby to chutnalo. Tak jsem to zkusil nějak dát dohromady. Dělal jsem si to takhle častěji, tak jsem si řekl, proč to nenatočit? Je to sice jednodušší recept, ale tak může to někoho zajímat a třeba si to udělat i doma. A tak to vzniklo.
3: A je to mňam.
2: A jsou to 3 miliony.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
4: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie z Bruntálu obvinila lidi i firmy za dovoz nelegálního odpadu z Německa. U Chlumce se dočkají nové křižovatky a čtvrtek bude nejdřív jasný. Pak se zatáhne. Naměříme až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení. Řekla to mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku ale dlouho čekali.
2: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
1: Místem projíždí denně 16 000 automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Uvedly to nepálské úřady. Podle zahraničních agentur se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který stoupl v přepočtu na 312 000 korun. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdenkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování ve středu schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojse Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle s mlhami. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
3: Hezký večer vám přeji na poslední minuty toho 3. června, který je na západě Čech polojasný a naopak na východě, na Moravě, tam to máme s přeháňkami, které ale postupně mizí. Tak užívejte teď Westlife a Mandy.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Rise to Vacation a to byly Climb Ian Fisher, rok 1987 a dvojice, která dokázala spojit elegantní britský pop s taneční energií konce 80. No a ti dva nám připomněli v tomhle hitu po 23., že někdy stačí být někomu prostě na blízku, což je nejvíc. Tak to byly Climb Ian Fisher, jejich úžasný velký hit tady na Frekvenci 1. Za chvilku Dermot Kennedy a Rosmi, teď Xindlake z Puberťák.

Dermot Kennedy ve své novince na Frekvenci 1. Novinkou by pro nás bylo, kdyby někdo z vás získal velký jackpot, který pro vás máme na zítřejší ráno. Schováváme tady pro vás 40 tisíc korun. Pokud uhodnete poslední slovo Dagmar Honcové, je to vaše. Za chvíli Cranberries, teď Meky a Marta, co bolí, to přebolí.

0: Senior Gone a Cranberry s námi na Frekvenci 1. Jako vždycky dobrou noc až do rána, hezky si žijte. A těším se na vás samozřejmě v neděli lehce po 19. hodině. Tak užívejte a hezké skoro léto.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A věm chci zrát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Z požáry v Řecku v létě pomůžou hasiči z Česka. Zvýší se podpora penzijního spoření pro mladé klienty. A ve čtvrtek se postupně zatáhne a zaprší. Naměříme až 27 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu i v jiných evropských státech. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň by se pro klienty do 29 let měla zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Změny představila ministryně financí Alena Schillerová.
2: 4 roky v opozici jsem jako stínová ministryně financí sledovala a kritizovala, jak rostou zisky bank a penzijních společností. Tady zatím seděl ministr bank Zbyněk Stanjura a jeho jediná reakce byla, že přiznal bankám právo na poplatek při předčasné splacení hypotéky. V penzijním spoření provedl jisté kosmetické změny, které navíc nedotáhl, ale k tomu nejpodstatnějšímu, tedy snížení poplatku, se samozřejmě neodvážil.
1: Spořící taky budou moct do dosažení 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišly o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

tužbou. Předka je tu cudzie.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie z Bruntálu obvinila lidi i firmy za dovoz nelegálního odpadu z Německa. U Chlumce se dočkají nové křižovatky a čtvrtek bude nejdřív jasný. Pak se zatáhne. Naměříme až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení. Řekla to mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku ale dlouho čekali.
2: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
1: Místem projíždí denně 16 000 automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Uvedly to nepálské úřady. Podle zahraničních agentur se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který stoupl v přepočtu na 312 000 korun. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdenkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování ve středu schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle s mlhami. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Z požáry v Řecku v létě pomůžou hasiči z Česka. Zvýší se podpora penzijního spoření pro mladé klienty. A ve čtvrtek se postupně zatáhne a zaprší. Naměříme až 27 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny 2 vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu i v jiných evropských státech. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň by se pro klienty do 29 let měla zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Změny představila ministryně financí Alena Schillerová.
2: 4 roky v opozici jsem jako stínová ministryně financí sledovala a kritizovala, jak rostou zisky bank a penzijních společností. Tady zatím seděl ministr bank Zbyněk Stanjura a jeho jediná reakce byla, že přiznal bankám právo na poplatek při předčasné splacení hypotéky. V penzijním spoření provedl jisté kosmetické změny, které navíc nedotáhl, ale k tomu nejpodstatnějšímu, tedy snížení poplatku se